0: no jsem ne, já přece vidím barák na Hluboký.
1: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná a taky přesně to, o čem tak, si svědčím, jako že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
0: Je to tak vlastně, jakoby vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, do něho u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonního seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně pan poslanec to možná poslal mezi přátelé, nebo prostě jakoby se vlastně jako rodina to pinkla a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátelé přátel sdílí o svém okruhu a pak se to prostě může dostat k tomu anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako doštuduju, ale lidi prostě ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jako vím, jak to je. A hotovo. A to je správný, tak to má být.
2: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
3: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

0: Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazů. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak to v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky. Pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiruji na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období, a já bych mu chtěl jenom popřát,

0: Teorie z téměř ověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždy jde přece o hlubokou, ne?
1: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebrání, poněvadž jsem za kmotracem dětem. A je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne, ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
0: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, to přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
1: Tato záležitost je v podstatě v rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
2: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou. A zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objedná, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova politika se dělá na Hluboké v zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdo hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta. Není.
0: Máte 21 členů zastupitelstva. Ano. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
3: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
0: Takže hlasují proti svým zájmům, proti svému přesvědčení.
3: Ano. A to vám říkám a zase na to dávám hlavu na špalek.
1: Zásadně odsuzuji žhářský útok, který se stal. Je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouho

0: kdo bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu přímě mě to trápí, že to v podstatě i svým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města, a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
1: A teď ta nepříjemná otázka. Ne, kdo to udělal. Tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá. Odpověď je jasná. Martinu Weberovi. Zastupitel Weber z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
2: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
3: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel. Tak vám za to říkám, na to vemte jet.
4: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Webera, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzného. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo o politický atentát, že se domnívá, že do politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohli být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU-ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rehm říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity. Ten jejich vzkaz je jasný, ty politický prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jediný, koho si vyvinil v posledním rozhovoru, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl. Tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatel. Máš přístup ke spisu, kde to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine, svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují veřejná vystoupení představitelů KDU-ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestním řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členů zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo moje auto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával dojem možné souvislosti útoku s představiteli města či členem zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webera a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že k omluvě nedojde, nevylučují jednotliví členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
5: Takže nechám hlasovat. Pohlíže k omluvě za výroky související právním útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili tuto výzvu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
1: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici. Platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která Hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna, zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva, les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, který se vrací zemědělským užívání.
2: Já si ještě pamatuju doby, kde takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá farma Milná?
3: No je to tak, farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
3: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba 1 roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sem.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
3: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
3: No tak my jsme v

těchto případech, kdy se provedla těžba a vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana.

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořený převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu, 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci. No. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené. A na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, Černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou hnitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců teď?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, a leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém by pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některých, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už

0: třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka v fáze měsíce, když je v úplňku a ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti, o příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává Farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrovku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod kůží.

Večerní procházku městem už popisovat nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

Vítejte v leteckých toulkách, v novém pořadu J1. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko, v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty jsi z Jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do Jižních Čech vrátila. Mm-hmm. Jaký to je utéct z Jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát, ale studovat jsem šla chemii, Vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě o toho tak jako trošku drželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let. A já jsem si říkala, že až budu moc z té Prahy odejít do Jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
1: Aha.
0: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
0: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty vzorečky.
1: Ty vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola. Já. Určitě, určitě. Protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
0: tak
1: lidi, kteří...
0: To nedá moc obejít.
1: Jo, ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různý příchutě a přípachy líp než jakákoliv
0: technika. Mám pár takových kamarádů a živí se tím, mají úplně pohádkovou profesi. Oni pijou furt víno, ještě za to dostávají zaplaceno.
1: Jo, je to tak.
0: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
1: Mně to moc vyhovovalo, protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavený procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavený nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy, já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma, a že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležité.

0: důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému. Tak to mě hrozně bavilo.
1: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal. Že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíků a vlastně nikdy nic nedoděláš úplně jako finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, tak být kolečkem je komplikovaný pro spoustu lidí, kteří jsou tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako, jeli šance, možnost a chuť to takhle žít, takže se z toho dá vyběhnout. Není ten korporát takový, že by člověk...
0: Není. A já navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když máš auditovat,
1: takže musíš
0: vlastně poznat trošku, jak to tam chodí. A to bylo skvělý. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta firma ti v tom vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
1: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval a pak ho vystřelil. No dobře, tak člověk se v tom nějak jako zaběhne, zažije si to. Z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
0: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělý tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co
1: já... Vidíš za sebou ten reálný výstup té práce, no.
0: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoje technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
1: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne?
0: Nebylo? Je to tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já to jsem ráda vždycky součástí nějaký instituce.
1: Jo.
0: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, tak to je přesně to, co chci.
1: A první matikářka, s kterou si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
0: Já vím, že dcery moje mi říkali, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší a probaci.
1: já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo? A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě. Jo. Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo, ještě tam jsem trochu si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemné matikářky, to je dobrý.
0: Všude kolem nás, já teď se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
1: je
0: moc
1: to kantorovi. Je to o kantorovi, já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánbu, dobrý nebe, fakt jako to bylo zoufalství, to byla úča, fakt. Ano. Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo a pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, který dokážou i jelitům, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopítá a nepřipadá si jako úplná lama. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře, a děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě pardon bordel. A ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá. A můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco, něco. A to mě úplně zaujalo, jak to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
0: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takovej, děti jsou takový, práce je taková, pořád hledáme vně a já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasné výsledky. Posun. A je to takový, tak mě to hezky hraje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
1: A to začalo jak? K tomuhle ses dostala jak?
0: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco novýho. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jede na jednoho.
1: No. No z tebe to úplně jako jde, zase, až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
0: Víkendovej rychlokurs.
1: Ano, taková.
0: Tak na to je třeba života, si dát pozor, no, to
1: takže,
0: je.
1: Takže vidím, že tam ty ses jako, když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak, tak to je úplně teda jupí potom, ne?
0: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
1: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při té mé práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
0: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet. Jo, nebo takový ty vlastně negativizmy, který posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací. To je na každým, jak v co věří. Ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmí komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, teď je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat, to už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak

0: si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma. A jak
1: Brzdíčky.
0: ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit.

0: Já jsem se o to teda nějak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to nepůjde. Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív, ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
1: Ano.
0: A ono to samozřejmě jde, jak kdysi pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
1: Ano.
0: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako, spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
1: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání. Poslání a bohužel málo lidí to vidí.
0: Spousta kantorů to má tak jako, že...
1: Což to, ale to i ta veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
0: že
1: to,
0: ty blbý jsou vidět víc.
1: Ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se to dá dělat.
0: To musí být trošku idealista, ono by to jinak nešlo.
1: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to neskusila.
0: Asi to tak mělo být. Jako ta náhoda, že se trefíš just do Borovan.
1: Přesně tak, se to vypíše, už není náhoda.
0: Ano, to není náhoda. Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. Mm. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti a měli tam, a já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takovýho učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Mm-hmm. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si, já dej ruce za zára. Kyselý pozadí.
1: Ano.
0: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A z těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Ano. Tam je to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí. A tam se ukáže, kdo na to má.
1: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou a tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichikiri, ditiny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc a vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
0: A přijedou moc bych děti, který kolikrát jako úplně ano, jsou nedotčený.
1: Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale proto mám tým kreativců, když se staví ta celotáborová hra, takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu

0: u skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat, a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
1: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený? Je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se
0: určitě,
1: tam trošku jako
0: určitě
1: nakřísilo.
0: By to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to, jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím, a třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
1: Ano,
0: a
1: když šli na ten
0: třeba
1: pedák,
0: nemohli.
1: Takže třeba to bylo jiné.
0: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného, aspoň chvíli zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
1: A pak tam zůstanu až do důchodu.
0: Jo, jo, jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju, člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady
1: praxe.
0: Z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedáku.
1: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za
0: No.
1: 5 let? Jakou máš vizi? Jak se ti to... Ty jsi to určitě někde jako prezentoval,
0: jo,
1: tak to,
0: jo,
1: o to
0: jo,
1: mi
0: jo,
1: nejde,
0: jo.
1: Ale tvoje, jako, tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou dobu?
0: Já bych moc chtěla, aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a musíme poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče, ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a sounáležitost.
1: Třeba se těšit, aby se člověk potkal s
0: a
1: kolegama.
0: Tak. A potom to ty děti nasajou, děti hrozně vnímají ty vztahy mezi i na tom táboře, já jim
1: ano.
0: To říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že to půjde.
1: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach. Jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem. A budu se těšit na samé dobré zprávy z Borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
0: Tak děkuji moc, to mě těší. Děkuji.
1: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
0: Já tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Pneu servis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILES Třeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti ZOO Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti ZOO Zlín.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, jako... protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu. Nebo jak se to přesně jmenuje? Celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je setsakramensky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od 2. ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajujou koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
0: No,
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
0: Kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jih a dojdeme až na kemp Kapřík.
0: Ty jsi zmínil?
1: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
0: 30-40. Ty jsi zmínil chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v chlumu u Třeboně?
1: No tak To je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
0: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
1: V Trocnově,
0: pokud
1: ano,
0: paměť ano, sahá ano, tak daleko. Že?
1: Přesně tak.
0: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
1: Ono se to trošku prolnulo.
0: Prolnulo.
1: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
0: A jsme u toho.
1: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
0: No, jak je to možný, že ten písečák, víte, lokální patriot, všechno by chtěl...
1: Potom jsme měli nápad Bechyně.
0: Ano.
1: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
0: Když to v Klumu je to hotový, tam je to připravený. Všechno.
1: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
0: A je to tam.
1: A je to tam.
0: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
1: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
0: Jo, Kapřík
1: je tam
0: je
1: potom kemp. Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova, a tam taky kolem toho děláme programy.
0: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
1: Kapřík je kemp.
0: Kemp, tak to se omlouvám.
1: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
0: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohletoho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
1: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Aha. Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
0: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
1: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
0: Ano.
1: Takže
0: ano.
1: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
0: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
1: Nevadí, přesně tak.
0: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
0: Podíváme
1: je to
0: se.
1: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
0: No publikum
1: tady
0: teda...
1: Tady máme pohádku.
0: Ty, tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
1: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, to, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
0: Maximálně větří kvit, ty větvičky a tak podobně. Ano.
1: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
0: Dobře, a obědvá se?
1: No samozřejmě, samozřejmě.
0: Necháte.
1: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano, ano, ano.
0: Já jsem se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
1: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
0: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
1: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
0: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že ano, to ano, je potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak.
1: A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
0: Ano.
1: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
0: Aha.
1: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí v Lumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
0: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
1: Je to něco kolem 50 lidí.
0: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
1: No ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
0: takže
1: už
0: tady,
1: bez nich se nemůžeme obejít.
0: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
1: Vodnici.eu.
0: EU. No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
1: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
0: Že máš taky nějakou funkci.
1: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
0: Tak to teda, ty jsi ministr?
1: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky, tady je má osobní
0: to je
1: vizitka.
0: V Pohádkovém království,
1: ano.
0: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
1: Ne. Vím, kam směřuje tohle otázka. Dvě ministerská křesla mě úplně stačí.
0: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
1: ne.
0: To je jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
1: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. Potom se stala taková věc, že přišel ten covid, všichni známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních cen.
0: A nakonec je to spíš pozitivní.
1: A my už jsme tam zůstali.
0: A vy jste tam zůstali.
1: A jsme tam rádi.
0: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
1: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
0: Ano, ano.
1: Máme tam potom dílnu
0: Vodník Ivan.
1: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
0: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
1: No samozřejmě.
0: Jo, samozřejmě. Ano, ano, no tak ano, to je nádhera, to je nádhera.
1: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla, jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém klubu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je...
0: No to já to vím, sobě takže se může blízko. Každý těšit na kaviárové hody.
1: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
0: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
1: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třebuně.
0: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
1: Existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába a je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí, vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat a my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
0: Takže
1: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
0: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vyhráte pro všechny?
1: My hrajeme pro všechny, hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
0: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
1: Přesně tak a to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli a to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
0: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
1: Všechny naše tváře v jednom obraze.
0: Já jsem řekl, převleky je vlastně, vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
1: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
0: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
1: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
0: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je plně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
1: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii připraveny, lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy
0: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
1: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
0: Ano, ano, ano.
1: Koupací klobouk.
0: Ano, ano, ano.
1: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
0: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
1: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci ano, z chlumu ano, ano. odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
0: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
1: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi. A vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
0: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
1: Proveď. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
0: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
1: To je Klub na nečisto.
0: Ano.
1: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
0: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
1: Jo, ty to máš všechno
0: připravený. Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela... a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl,
1: děkuji,
0: co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
1: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
0: stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
1: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
0: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
1: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
0: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou. Tam všude můžou existovat.
1: A hlavně jsme tam rádi. Můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem,

0: nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
1: Skvělý. Tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v Pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
0: Já děkuju moc za pozvání.
1: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
0: Dělá a moc velké.
1: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
0: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v Chlumu Třeboně.
1: Výborně. Přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu mají vodníci splav. Spal si věci dostanu, skoč do vody a plav. V prstí ploutví hej mě oudem, jako štikar vy se s průdem. Když to stihneš, tak za náma,

0: na břehu i pod hladinou radost zvykala, že měli postavidla seně dvodníků.
1: To bylo hotavý.
0: Není to nikdo jiný, než sám už plnokrát vynořil se, aby tady snad

0: musí tvrdít sandálka prmavěla. Mohlý pecky vyhrává hudnická kapela.
1: A když majše ho plní decky,
0: na vodu si hodějí necky, odpočinou a pak zase zpívaj zase.

0: V kině Kotva měl premiéru film Kozák režiséra Vojtěcha Kopeckého. Připomíná pozoruhodný příběh donského kozáka Andreje Charitonova, muže, který se významně zapsal do historie českého potravinářství. Právě s jeho jménem je spojován vznik slavného sýra Niva. Film ale nevypráví jen o sýru s modrou plísní. Vypráví především o člověku, kterého do jižních Čech přivedly velké dějiny, odvaha a schopnost začít nový život. Kozák tak vrací zapomenutému příběhu lidskou tvář. Ukazuje, že za každou tradicí stojí konkrétní osud, práce a místo, které si zaslouží, aby jsme si na něj vzpomněli. Niva není jen známý český sýr, je to také kus českého Krumlova a kus života Andreje Charitonova.
1: Dovolte mi, abych vás přivítal na premiéře dokumentárního filmu Kozák. Já se jmenuji Jan Dvořák, stejně jako nejstarší dcera Andreje Charitonova, který žil v Českých Budějovicích od roku 1934 až do roku 1947.
2: Já pocházím z mlékařské rodiny. Můj strýc dělal ředitele výzkumného ústavu mlékárenského za minulého režimu, samozřejmě. A nikdy se doma nezmínil o jménu Charitonov. To se totiž nesmělo. Všechno, jak jsem později zjistil po revoluci a v posledním období, vymysleli vždycky na ústředí, na koncernu Praha a na výzkumném ústavu a ta část. Teprve po revoluci, když se začala rekonstruovat síra v Českém Krumlově, tak je tady autor veškerých představeb, co to je jiné, Honza Veselý, tak padlo jméno Charitonov, Andrej Charitonov. Přeju vám, abyste měli kulturní zážitek. Chci vám moc poděkovat, že jste přišli. No a k Madetě tohle patří. A velmi to přeju rodině Charitonových, protože byli velice aktivní účastníci tvorby tohoto díla a ať si to hezky užijou. Mějte se hezky a příjemný zážitek.
3: Vážení hosté prvního uvedení dokumentárního filmu Kozák. Moje jméno je Petr Lněnička a já mi moc líto, že dnes večer nemůžu být s vámi v kině, protože moje pracovní povinnosti mi nedovolí, abych za vámi do Českých Budějovic přijel. A tak jsem se aspoň rozhodl oslavit to s vámi po svém a dám si takový slavnostní oběd ve stylu Andreje Charitonova, kterému jsem měl možnost propůjčit v tomto dokumentu svůj hlas.
4: Mm-hmm.

budu velmi stručný, protože všechno, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl v tom filmu. Ale měl bych asi říct velké díky společnosti Madeta a panu generálnímu řediteli, že se pustili do podpory tohoto projektu, čímž vlastně i zaplnili trošku bílé místo v historii Sírniva, ale myslím si, že i trošku z historie jako takové. I pro mě, když jsem v tom jako bádal, tak jsem objevil spoustu věcí, kterých jsem předtím nevěděl a věřím tomu, že vy jste tam taky něco objevili.

0: pocity jsou hezký, protože cítím z lidí jako hezké reakce. Tak to je jako na to milý. Pro mě je to vlastně už trošku historie, protože já jsem to dokončil před 2 měsícema, dejme tomu. Takže už jsem od toho trošku odpoutaný, ale znovu jsem se díval a znovu jsem si ověřil, že něco tam funguje velmi dobře a je dobře, že to tam je, že to tam zaznělo, hlavně ty historické věci. Spoustu věcí bych udělal jinak, to je jasný, ale mám radost lidí, z reakce lidí, kteří zatím jsou velmi, velmi hezký. Mě to dalo hodně, já jsem nikdy, přemýšlím, ale myslím, že jsem nikdy nedělal film, kdy jsem musel úplně sám se prokousat těma zdrojema. To znamená, naposlouchat si ty lidi, kteří vyprávějí ten příběh, překvapivě ho vyprávěli jinak. Já jsem z toho musel udělat nějaký průměr, o kterým jsem usoudil, že takhle to asi mohlo být. Ne nějak zásadně jinak, ale trošku jsem to musel upravit. Pak jsem se musel prokousat spoustama zdrojů jako historickýma. Pak jsem samozřejmě hledal spoustu zdrojů obrázkových, že jsem věděl, že to bude víceméně mluvící hlavy, tak aby to bylo zajímavý. Tak to mě dalo, že to jde udělat, ale je to strašný práce. To jsem si ověřil. Ale co tě nezabije, to tě posílí.
1: Jaký máte pocit po shlédnutí toho filmu?
2: No trošku zkroušený, musel jsem zamáčknout slzu. No, ale já už jsem to jednou viděl, takže jsem byl trochu ozbrojený a mám z toho radost, protože vidím rodina, jakou má radost jejich.
1: Můžeme čekat, že do budoucna se začne říkat Madeta sponzor českého filmu?
2: Tak to si nemyslím, ale určitě to není poslední snímek, který jsme udělali. Já vím, jak je každá značka ceněná na evropském i světovém trhu, takže budeme určitě točit něco ohledně Romaduru a tak. Tak to vám říkám víc, než bych měl. Že jedna z těch sester se projevila do časopisu Květy a my jsme nevěděli, čeho se chytit. Jo? A takže když nějaký kontakt prostě vzniknul, no tak jsme po něm šli. No a pak už teda bylo to dílo toho režiséra, který je vynikající. Ten člověk tomu dal tolik, to jako mu netlačím zadarmo káru, ale on opravdu tomu věnoval takový kvantum času. A víte, byl vidět, že to dělá s radostí. Jo?

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít, těšíme se na vás.

0: Dej pác.
1: Již tradičně v květnu máme tady v Park hotelu Na Hluboké konferenci Management znalosti a praxe. To letošní téma zní umělá inteligence, moje konkurenční výhoda. A máme velké štěstí, že můžeme opět uvítat velká jména v této oblasti, jako je Petr Hirš, ředitel Dataclare O2, Senta Čermáková, výkonná ředitelka Czechitas, autora knihy Homo sapiens AI Richarda Furicha. A z Prahy, z Velké Prahy k nám ještě společně s ostatními dorazil Slávo Švancár, který nás vtáhne do toho, jak opravdu v realitě probíhá zavádění umělé inteligence do firem. A máme tady i takovou malou raritku, určitě jste ji zaznamenali a ještě ji uvidíte. A přejte nám, ať nám neprší, protože i když prší štěstí, jsme rádi, když můžeme vyběhnout ven a podívat se i na krásná auta, která tady má Toyota Dolák, náš generální partner.

Moje jméno je Michála Krauzová a srdečně vás vítám jménem celého týmu a jménem Bajta, Bajta Kutra. Na 13. ročníku konference Interesse, tam téma AI, moje konkurenční cíle.

0: Velmi si vážím toho, že jste přijeli, velmi si vážím krásné řeči pana Nováka, kterého si vážím, a děkuji paní Líše Krauzové, že organizuje každoroční semináře na nejrůznější téma. I když umělou inteligenci nevědomky používám, tak já už dožiju bez ní.
1: Vedle mě sedí Filuta. Já to teda upřesním. Slavoš Vancár je šéfem společnosti Filuta a měl bych to říkat s Mekim L?
2: O, ne, s tvrdým Filuta.
1: Filuta. Slavo, proč Filuta?
3: To je hezký slovo.
2: Já teda upřesním tu moji pozici. Já jsem technologický ředitel a Filuta vychádza z našeho zakladatele Filipa Dvořáka, který je vlastníkom té technologie, s kterou pracujeme, a Filuta je jeho už dlhoročný projekt. Je to už názov jeho disertačnej práce a hodí se to na to, co robíme my. Vlastně pomocou AI se snažíme robiť ľudí chytrejšími, efektivnejšími, takže ten náš produkt je taky Filuta v firemných procesoch.
1: AI tady s náma je, můžeme se tomu bránit, můžeme proti tomu protestovat, ale jak říkají Cimrmani, to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. Pak je asi lepší nebýt tím nepřítelem nebo odpůrcem, anebo pasivním, ale přidat se. A to je to, co děláte.
2: Ano, je to tak. AI tu s námi je, s námi bude, musíme si na to zvyknout. A tak

0: Richard Fürich je odborník na AI, dnešní přednášející a taky autor knihy. Richarde, můžete mi říct, většinou lidé, kteří se pohybují v počítačové nebo v téhle branži, nejsou spisovatelé. Jste výjimka.
1: Já jsem se spisovatelem až stal. Vlastně mě k tomu právě tohleto přivedlo. A já bych to trochu korigoval. Jo? Já se zabývám AI, ale trochu jinak. Já se nezabývám AI jako tím, co ona umí, ale zabývám se člověkem. Já skoro celý život, nebo poslední půlku profesní, se věnuju rozvoji lidí. A AI ovlivňuje člověka, mění ho v několika ohromných dimenzích a přijde mi, že o tom jako nemluvíme tím,

0: se nezabýváme, takže odtamtud já jsem se k AI dostal a hodně jsem experimentoval s tou technologií, s technikou, ale to, co mě hlavně zajímá, je člověk a co to s ním dělá. O tom je i ta kniha. Proto vznikla jako důsledek, jako volání divočiny.
1: To znamená, že vy jste jeden z mála, který se zabývá tím, co to s náma provede a co to páchá na člověku, nikoliv jak to zefektivnit jenom.
0: Ano, co to páchá, a druhým dechem se snažím říkat, co to nám přináší, co to pro nás dělá, a hledat tu rovnováhu, protože je spousta odpovědí, které neznáme.
1: To je asi úplně pro mě jako pro laika, když o tom přemýšlím dlouhodobě samozřejmě, je to to nejtěžší, co nás v souvislosti s AI čeká. Ne to, jak se to naučíme, ne to, jak to naučíme seniory, děti, ale jak se s tím jakoby vypořádáme a jak to vybalancujeme. Je to tak?
0: Můžu říct, že jste možná jako tak jako definoval nějakou základní tezi, se který já opravdu jako vycházím, a myslím si, že je to ohromná výzva, aby jsme s tím něco udělali. Jako nastal čas, kdy my musíme aktivně jako utvářet naší prostředí, dohnat tu změnu, která se kolem nás děje, a AI jenom jako reprezentuje, bych řekl. Vlastně je to takový jako memento mori. Jo? Hele, lidé, udělejte něco, začněte se zabývat tím, jaký budete žít život. Takže zní to možná, je to docela těžko uchopitelný, je to o tom, jak žijeme, jak dosahujeme svého štěstí, a digitální svět obecně, my to máme pod tím názvem AI, si myslím, ten do té míry jako utváří hněte ten náš život, že nás to začíná mlít. A my nechceme být semleti. My chceme mlít a něco z toho vyrobit.
1: Já jsem teď to přeslechla, skoro se mi to líbí, že jste říkal, že nás to začíná mlít, a já jsem si říkal, že ono nás to tak trošku i začíná mít, jako, že nás to začíná vlastnit. Máte ten pocit? Protože já, když na to koukám, tak naprostá většina lidí se k tomu staví tak, že říká, musím to využít, efektivní, tohle. Ale i sám za sebe teď mluvím. Je to trošku jako takový, že tohle už nemusím řešit, tohle už nemusím umět, tohle se nemusím naučit, protože to za mě něco udělá. Já mám pocit, že se stáváme takovými těmi pomyslnými Římany, kteří leží na těch lehátkách, z těch hroznů ukusují kousky, zbytek zahazují, a už vůbec jako nejsou schopni, víc a víc nejsou schopni reagovat na běžné podněty života, protože ono to něco za ně udělá.
0: Víte, on je to podle mě jeden způsob, jak to popsat. A je dobrý, aby nás vyděsil, když to takhle popisujete, že jo. Ono nás to začíná mít s tvrdým i, že jo. A o to si myslím, že je to lépe, že je to dobře, že když tenhle obraz jako popíšete, to znamená, hele, něco by mělo být jinak. A já k tomu přistupuji jako pokorně, já neznám na všechno odpovědi, ale já jako coach, to je hlavní moje profese, tak přinášet jako otázky, jako dloubat takhle do nás, aby jsme našli nějakou novou cestu, si myslím, že je zásadní, že je strašně důležitý, tak o to se snažím. A věřím potenciál člověka, že opět něco vymyslí. Ale nesmí sedět na tom lehátku a pořádat lukulské hody a jen ano, tak ano, jako ano. A přehlídky, že jo. To jako to bych se podepsal, no.
1: Kde budeme jako civilizace, když to půjde takhle rychle, že ono to má neuvěřitelně jako raketový nárůst, a já mám pocit, že čím dál tím víc. Pamatuju si, loni tady byl přednášející, který říkal, já za dobu, než sem dojedu, tak se všechno změní. Když si to připravuje a chce o něčem mluvit, tak než dojede sem, tak ono je to ještě třeba lepší a jiný. Kde budeme za 10 let?
0: To je otázka za milion. Jo. Na jednu stranu my to nevíme a netušíme. Na druhou stranu my si můžeme požádat umělou inteligenci, aby nám udělala 10 scénářů, kde budeme. Ale to všechno je relativní. Já si myslím, co je na tom jako, co je dobrá zpráva, je, že když my si řekneme, že za 10 let chceme být tady, tak si můžeme říct, ano, jaký kroky k tomu můžeme podniknout, za jakých podmínek se to může stát a hlavně, co musíme znát a umět, co se musíme naučit. Jo?

0: My myslím, že přicházíme, nebo ocitli jsme se v takovém věku nepohodlnosti. My, aby jsme ty věci změnili, tak se musíme zatraceně snažit. A trošku jsme možná zapomněli snažit se. Jo? Ono to všechno tak jako přicházelo. Takže taková odvaha pustit se do něčeho je podmínkou toho, aby jsme si řekli, za 10 let chceme, aby ten svět vypadal takhle a uděláme proto všechno, co můžeme, aby tak vypadal. A za těch 10 let budeme mít čistý svědomí, že jsme všechno udělali.
1: To zní jako plán a mám návrh. Dáme si tady sraz a pak to zbilancujeme za těch 10 let.
0: Výborně, výborně, výborně platí. Jo.

0: zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Křena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflošpic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž v Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, v bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.

0: Zámek Zbyroch má svá tři nej. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách, nejstarší samostatně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let. Z hradní hlásky je nádherný pohled do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Horta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colloredo Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

monumentálním Muchově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: regionálního operačního programu Jeho západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem měli podívat. Neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbiroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie schánila svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv, ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den? Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.
1: Česká televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že je nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono?
3: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
1: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořilo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si vyžádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
4: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a Vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci. Hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta. Teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior resortu Hluboká. Takže jsme měli z toho velikou radost.
0: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz? Proč se to stalo jemu? Proč to není nic osobního? Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
4: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
5: Ceny pozemků Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
4: Prodat takový velký soubor pozemku není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo. Protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
1: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co ty, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
2: Myslím si, že i opoziční zastupitelé by se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména tak, jak si vyjadřuje ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
0: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
6: Opravdě, řekněme si, jsou věci, které se na Hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
0: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
6: Na to vám dávám hlavu na špalek.
0: Že jo?
6: Ano.
0: To je hodně silný kafe.
6: Ale je to tak.
0: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata.
7: To taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice.
6: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
0: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatel jakýkoliv, politický dopad už se stal.
1: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně celé zastupitelstvo budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té Hluboké děje.
0: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU-ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku Na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu. A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou dosazovat viníky.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize je Č1.
8: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost, a takže jsem v tom jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí, a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který prostě ty peníze posíláme, že je jako jeho, a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou k tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládal pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no sem ne, já přece vidím barák Na Hluboký.
9: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná, a taky to, o čem tak, si svědčí, jako že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
8: Je to tak vlastně, jako vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, Donio u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonní seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně vám poslanec to možná poslal mezi přátelé, nebo prostě jako by se vlastně jako rodina to pinkla, a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátel sdílí o svém okruhu, a pak se to prostě může dostat k tomu i anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako doštuduju, ale lidi prostě, ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách, a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jakoby jak to je, a hotovo. A to je správný, tak to má být.
0: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
2: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory, a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

0: Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazu. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak to v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky.

0: pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiru na pozici starosty, tak ani omylem.
1: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru už víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období, a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně dobrým starostou, jako je pan inženýr Rza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
2: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí moc Šeptanda a teorie z téměř ověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždy jde přece o hlubokou, ne?
1: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotracem dětem. A je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne, ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá, a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
2: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář, než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
1: Tato záležitost je v podstatě v rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
3: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou, a zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objedná, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova, politika se dělá na Hluboké v zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Weberovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdo hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta.

0: Není.
1: Máte 21 členů zastupitelstva.
0: Ano.
1: A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
2: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
1: Takže hlasují proti svým zájmům, proti svému přesvědčení.
2: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
3: Zásadně odsuzuje žhářský útok, který se stal, je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu přímě mě to trápí, že to v podstatě jistým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města, a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
1: A teď ta nepříjemná otázka. Ne kdo to udělal, tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá? Odpověď je jasná. Martinu Weberovi. Zastupitel Weber z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
4: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
2: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel. Tak vám za to říkám, na to vemte jet.
5: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Webera, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzném. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo po politický atentát, že se domnívá, že ho politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohly být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU-ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Weber říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity, ten její vzkaz je jasný, ty politický prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jediný, koho si vyvinil v posledním rozhovoru, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl. Tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatele. Máš přístup ke spisu, je to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují veřejná vystoupení představitelů KDU-ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestním řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členů zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo Bajoto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával dojem možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Vedra a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že k omluvě nedojde, nevylučují jednotliví členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
0: Takže nechám hlasovat. Pohlíže k omluvě za výroky související s útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili toto vidu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
1: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici, platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%. Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37.
2: Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu, to bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba, od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací zemědělským užívání.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá farma Milná?
3: No je to tak, farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
3: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se

0: Kolínsko, kolem Malšína.
1: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
2: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana.

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu. 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře, tak

0: takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel. A tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
1: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, kde ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
0: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
1: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
0: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
1: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
0: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci. No. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
1: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
0: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené, a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
1: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
0: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se a co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejíž držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí

0: zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
1: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
0: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti, o příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává Farma Mylná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili i jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrovku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod kůží.

Večerní procházku městem už popisovat nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

Vítejte v leteckých toulkách. V novém pořadu je Č1. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko, v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty jsi z Jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do Jižních Čech vrátila. Mm-hmm. Jaký to je utéct z Jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát. Ale studovat jsem šla chemii, Vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě o toho tak jako trošku udrželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let a já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do Jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
1: Aha.
0: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
0: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty vzorečky.
1: Ty vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola. Jo. Určitě, určitě. Protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
0: tak
1: lidi, kteří...
0: Nedá moc obejít,
1: jo, ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různý příchutě a přípachy líp než jakákoliv
0: technika. Mám pár takových kamarádů a živí se tím, mají úplně pohádkovou profesi. Oni pijou furt víno, ještě za to dostávají zaplaceno.
1: Jo, je to tak.
0: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
1: Mně to moc vyhovovalo, protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavený procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavený nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy, já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma a že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému, tak to mě hrozně bavilo.
0: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal. Mm. Že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. Mm-hmm. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíků a vlastně nikdy nic nedoděláš mm-hmm. úplně jako mm-hmm. finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Mm-hmm. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, mm-hmm. tak být kolečkem je komplikovaný mm-hmm. pro spoustu lidí, kteří jsou tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako, jeli šance, možnost a chuť to takle žít, takže se z toho dá vyběhnout. Není ten korporát takový, že by člověk...
1: Není. A já navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když máš auditovat,
0: takže musíš vlastně
1: poznat trošku, jak to tam chodí. A to bylo skvělý. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta firma ti to vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
0: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval a pak ho vystřelil. No dobře, tak člověk se to nějak jako zaběhne, zažije si to, z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
1: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělej tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co já
0: vidíš prostě... za sebou ten reálný výstup té práce, no.
1: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
0: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne?
1: Je to tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já to jsem ráda vždycky součástí nějaký instituce.
0: Jo.
1: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, tak to je přesně to, co chci.
0: A první matikářka, s kterou si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
1: Já vím, že dcery moje mi říkali, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší a probaci.
0: já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo? A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě. Jo. Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo, ještě tam jsem si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemné matikářky, to je dobrý.
1: Kolem nás. Já teď se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
0: je
1: moc
0: je kantorovi. Je to o kantorovi. Já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánbu dobrý nebe, fakt jako to bylo zoufalství, to byla úča, fakt. Ano. Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo a pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jeli tom, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopítá a nepřipadá si jako úplná lama. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě

0: je příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře, a děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě pardon bordel. A ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá. A můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco, něco. A to mě úplně zaujalo, jak to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
1: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takovej, děti jsou takový, práce je taková a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasné výsledky. Posun. A je to takový, tak mě to hezky hraje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
0: A to začalo jak? K tomuhle ses dostala jak?
1: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco nového. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jede na jednoho.
0: No, z tebe to úplně jako jde, zase, až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
1: Víkendovej rychlokurs.
0: Ano, taková
1: tak na to je třeba si dát pozor, no, to
0: takže,
1: je.
0: Takže vidím, že tam ty ses jako, když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak, tak to je úplně teda jupí potom, ne?
1: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
0: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při tými práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
1: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet, jo, nebo takový ty vlastně negativizmy, který posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací, to je na každým, jak v co věří. Ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmy komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, teď je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat, to už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma.
0: Brzdíčky.
1: A jak ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku a jak to dělat jinak.
0: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám? Když jsem takový jako super, hysterický optimista.
1: Buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme naprogramovaný.
0: Vím. Ty negativní. Ono to zase naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako, já jsem se o to teda nějak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako, je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to
1: nešlo.
0: Nepůjde. Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív, ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
1: Ano.
0: A ono to samozřejmě jde, jak když si pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
1: Ano.
0: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
1: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání. Poslání a bohužel málo lidí to vidí. Jak moc
0: spousta kantorů to má tak jako, že...
1: Což to, ale to i ta přežijem. Veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
0: že
1: to,
0: ty blbý jsou vidět víc.
1: Ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se to dá dělat.
0: To musí být trošku idealista, jo. No by to jinak nešlo.
1: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to neskusila.
0: Asi to tak mělo být. Jako ta náhoda, že se trefíš just do Borovan.
1: Přesně tak, se to vypíše, už není náhoda. Jako,
0: ano, to není náhoda. Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. Tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti.
1: Ano.
0: A měli tam, a já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takovýho učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si a dej ruce za záda. Kyselý pozadí.
1: Ano.
0: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Tam je to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí.
1: Je to tak.
0: A tam se ukáže, kdo na to má.
1: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou. A tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichy, kiry, dityny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc. A vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
0: A to přijedou děti, si přijedou děti, kolikrát jako úplně ano, jsou nedotčený.
1: Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale... proto mám tým kreativců, kdy se staví ta celotáborová hra. Takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
0: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený? Je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se tam trošku jako
1: nakřísilo. Určitě by to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím, a třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
0: Ano,
1: třeba,
0: když na ten pedák, takže třeba to bylo jiné.
1: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného. Aspoň chvíli zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
0: Takže, a pak tam zůstanu až do důchodu.
1: Jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale... bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedáku.
0: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za 5 let? Jakou máš vizi? Jak se ti to, ty jsi to určitě někde jako prezentoval, jo, tak to mi nejde, ale tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou...
1: Já bych moc chtěla, aby byla... pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a musíme poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a sounáležitost.
0: Třeba se těšit, aby se člověk potkal s kolegama.
1: A potom to ty děti nasajou, děti hrozně vnímají ty vztahy mezi, i na tom táboře, já jim to říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že To půjde.
0: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach. Jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem. A budu se těšit na samé dobré zprávy z borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
1: Tak děkuji moc, to mě těší. Děkuji.
0: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
1: Já tobě.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Poligon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola Ile Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon, to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlý klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
1: A Agnet poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A Agnet, internet pro každého.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, jako... protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Od roku 1988, ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu. Nebo jak se to přesně jmenuje? Celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je sacramentsky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkami.

0: a jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v Chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě.

0: vemou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
1: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
0: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano. Ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
1: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
0: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do Chlumu u Třeboně vrátili.
1: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
0: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu. Zpíváme vodnické písničky. Že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
1: No,
0: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
1: Kudy tak chodíte?
0: Tak my jdeme z náměstí Chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich a dojdeme až na kemp Kapřík.
1: Ty jsi zmínil?
0: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
1: 30-40. Ty jsi zmínil Chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v Chlumu u Třeboně?
0: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
1: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
0: V Trocnově,
1: pokud
0: ano,
1: paměť sahá tak daleko. Že?
0: Přesně tak.
1: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
0: Ono se to trošku prolnulo.
1: Prolnulo.
0: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
1: A jsme u toho.
0: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
1: No, jak je to možný, že ten písečák, víte, lokální patriot, všechno by chtěl...
0: Potom jsme měli nápad Bechyně.
1: Ano.
0: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
1: Když to v Chlumu je to hotový. Tam je to připravený. Všechno.
0: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
1: A je to tam.
0: A je to tam.
1: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
0: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
1: Jo, Kapřík
0: je tam
1: je
0: potom
1: kemp.
0: Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova a tam taky kolem toho děláme programy.
1: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
0: Kapřík je kemp.
1: Kemp, tak to se omlouvám.
0: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
1: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohletoho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
0: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka.

0: To se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
1: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
0: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu Jich.
1: Ano.
0: Takže
1: ano.
0: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
1: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
0: Nevadí, přesně tak.
1: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
0: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
1: Podíváme
0: je to
1: se.
0: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka je z kempu Hejtman Jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
1: No publikum
0: tady
1: teda...
0: máme pohádku.
1: Ty tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
0: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, to, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a... Na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
1: Maximálně větří kvit, ty
0: ano,
1: větvičky
0: ano,
1: a tak podobně.
0: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
1: Dobře, a obědvá se?
0: No samozřejmě, samozřejmě.
1: Necháte.
0: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano, ano, ano.
1: Já jsem se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
0: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
1: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
0: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
1: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že
0: ano,
1: to
0: ano,
1: je
0: ano.
1: Potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
1: Ano.
0: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
1: Aha.
0: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí v Chlumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
1: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
0: Je to něco kolem 50 lidí.
1: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
0: No ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
1: takže
0: už
1: tady,
0: bez nich se nemůžeme obejít.
1: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
0: Vodnici.eu.
1: EU. No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového Chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
1: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
0: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky, tady má osobní vizitka.
1: To je Pohádkovém království.
0: Pohádkovém království, ano.
1: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
0: Ne. Vím, kam směřuje tohle otázka. Dvě ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale ne, to je jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici kulturní dům, který jsme mohli využívat. A potom se stala taková věc, že přišel ten covid, no, který všichni známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních cen.
1: A nakonec je to spíš pozitivní.
0: A my už jsme tam zůstali.
1: A vy jste tam zůstali.
0: My jsme tam, rádi. A jsme tam rádi.
1: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
0: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
1: Ano, ano.
0: Máme tam potom dílnu
1: Vodník Ivan.
0: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
1: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
0: No samozřejmě.
1: Jo, samozřejmě. Ano, no tak ano, to je nádhera, to je nádhera.
0: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla, jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je...
1: No to já vím, takže se může blízko. Každý těšit na kaviárové hody.
0: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
0: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třebuně.
1: Jak třeba vodníci sledujou třeba nějaké talenty dětské, nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco, nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
0: Jedno existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
1: Takže
0: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul Zpívající žáby.
1: Skvělý. To znamená, že to jsou, kromě toho všeho dalšího, ještě koncerty, hudební večery. Vyhráte pro všechny?
0: Vyhráme pro všechny, hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
1: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
0: Přesně tak a to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli a to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
1: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají
0: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
1: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
0: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si Rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si Rybníkáře, je plně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
1: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
0: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
1: Ano, ano, ano.
0: Koupací klobouk.
1: Ano, ano, ano.
0: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz Rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
1: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
0: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci ano, z chlumu ano, ano. Odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
1: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
0: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi a vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
1: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
0: Proveď. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
1: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
0: To je Klub na nečisto.
1: Ano.
0: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
1: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
0: Jo, ty to máš všechno připravený.
1: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl, co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
0: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich stránkách.
1: Takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
0: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
1: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
0: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
1: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou. Tam všude můžou existovat.
0: A hlavně jsme tam rádi. Můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
1: Skvělý. Tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v Pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
0: Já děkuju moc za pozvání.
1: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
0: Dělá a moc velké.
1: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
0: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v Chlumu Třeboně.
1: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu, mají potenci splav. Spal si věci dostanu, skoč do vody a plav. V prsti ploutví hej mě oudem, jako štikar vy se s průdem. Když to stihneš, tak za náma, nahraj.

0: na břehu i pod hladinou zvykal, že měli ustavidla seně dvojníků.
1: To bylo otavit.
0: To nikdo jiný, než sám pošpou král, vynořil se, aby tady s

0: Tvrdíc nám dálka probavila. Mohlý pecky vyhrává hudnická kapela.
1: A když mají všeho plný pecky,
0: pravodu si hodějnecky odpočinou a pak zase zpívaj zase.

0: V kině Kotva měl premiéru film Kozák režiséra Vojtěcha Kopeckého. Připomíná pozoruhodný příběh donského kozáka Andreje Charitonova, muže, který se významně zapsal do historie českého potravinářství. Právě s jeho jménem je spojován vznik slavného sýra Niva. Film ale nevypráví jen o sýru s modrou plísní. Vypráví především o člověku, kterého do jižních Čech přivedly velké dějiny, odvaha a schopnost začít nový život. Kozák tak vrací zapomenutému příběhu lidskou tvář. Ukazuje, že za každou tradicí stojí konkrétní osud, práce a místo, které si zaslouží, aby jsme si na něj vzpomněli. Niva není jen známý český sýr, je to také kus českého Krumlova a kus života Andreje Charitonova.
1: Dovolte mi, abych vás přivítal na premiéře dokumentárního filmu Kozák. Já se jmenuji Jan Dvořák, stejně jako nejstarší dcera Andreje Charitonova, který žil v Českých Budějovicích od roku 1934 až do roku 1947.
2: Já pocházím z mlíkařské rodiny. Můj strýc dělal ředitele výzkumného ústavu mlékárenského za minulýho režimu, samozřejmě. A nikdy se doma nezmínil o jménu Charitonov. To se totiž nesmělo. Všechno, jak jsem později zjistil po revoluci a v posledním období, vymysleli vždycky na ústředí, na koncernu Praha a na výzkumném ústavu a tak. A teprve po revoluci, když se začala rekonstruovat sýrárna v Českém Krumlově, taky je tady autor veškerých přestaveb, co to je inženýr Honza Veselý, tak padlo jméno Charitonov, Andrej Charitonov. Přeju vám, abyste měli kulturní zážitek. Chci vám moc poděkovat, že jste přišli. No a k Madetě tohle patří. A velmi to přeju rodině Charitonových, protože byli velice aktivní účastníci tvorby tohoto díla a ať si to hezky užijou. Mějte se hezky a příjemný zážitek.
3: Vážení hosté prvního uvedení dokumentárního filmu Kozák. Moje jméno je Petr Lněnička a já mi moc líto, že dnes večer nemůžu být s vámi v kině, protože moje pracovní povinnosti mi nedovolí, abych za vámi do Českých Budějovic přijel. A tak jsem se aspoň rozhodl oslavit to s vámi po svém a dám si takový slavnostní oběd ve stylu Andreje Charitonova, kterému jsem měl možnost propůjčit v tomto dokumentu svůj hlas.

Takže přátelé, ať vám film chutná. Thank you.

budu velmi stručný, protože všechno, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl v tom filmu. Ale měl bych asi říct velké díky společnosti Madeta a panu generálnímu řediteli, že se pustili do podpory tohoto projektu, čímž vlastně i zaplnili trošku bílé místo v historii Sírniva, ale myslím si, že i trošku z historie jako takové. I pro mě, když jsem v tom jako bádal, tak jsem objevil spoustu věcí, kterých jsem předtím nevěděl a věřím tomu, že vy jste tam taky něco objevili.

0: pocity jsou hezký, protože cítím z lidí jako hezké reakce. Tak to je jako na to milý. Pro mě je to vlastně už trošku historie, protože já jsem to dokončil před 2 měsícema, dejme tomu. Takže už jsem od toho trošku odpoutaný, ale znovu jsem se díval a znovu jsem si ověřil, že něco tam funguje velmi dobře a je dobře, že to tam je, že to tam zaznělo, hlavně ty historické věci. Spoustu věcí bych udělal jinak, to je jasný, ale mám radost lidí, z reakce lidí, kteří zatím jsou velmi, velmi hezký. Mně to dalo hodně, já jsem nikdy, přemýšlím, ale myslím, že jsem nikdy nedělal film, kdy jsem musel úplně sám se prokousat těma zdrojema. To znamená, naposlouchat si ty lidi, kteří vyprávějí ten příběh, překvapivě ho vyprávěli jinak. Já jsem z toho musel udělat nějaký průměr, o kterým jsem usoudil, že takhle to asi mohlo být. Ne nějak zásadně jinak, ale trošku jsem to musel upravit. Pak jsem se musel prokousat spoustama zdrojů jako historickýma. Pak jsem samozřejmě hledal spoustu zdrojů obrázkových, že jsem věděl, že to bude víceméně mluvící hlavy, tak aby to bylo zajímavý. Tak to mě dalo, že to jde udělat, ale je to strašný práce. To jsem si ověřil. Ale co tě nezabije, to tě posílí.
1: Jaký máte pocit po shlédnutí toho filmu?
2: No trošku zkroušený, musel jsem zamáčknout slzu. No, ale já už jsem to jednou viděl, takže jsem byl trochu ozbrojený a mám z toho radost, protože vidím rodina, jakou má radost jejich.
1: Můžeme čekat, že do budoucna se začne říkat Madeta sponzor českého filmu?
2: Tak to si nemyslím, ale určitě to není poslední snímek, který jsme udělali. Já vím, jak je každá značka ceněná na evropském a i světovém trhu, takže budeme určitě točit něco ohledně Romaduru a tak. Tak to vám říkám víc, než bych měl. Že jedna z těch sester se projevila do časopisu Květy a my jsme nevěděli, čeho se chytit. Jo. A takže když nějaký kontakt prostě vzniknul, no tak jsme po něm šli. No a pak už teda bylo to dílo toho režiséra, který je vynikající. Ten člověk tomu dal tolik, to jako mu netlačím zadarmo káru, ale on opravdu tomu věnoval takový kvantum času. A víte, byl vidět, že to dělá s radostí. Jo.

0: Ještě v Hluboké nad Vltavou uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít, těšíme se na vás.

0: Dej pác.
1: Již tradičně v květnu máme tady v Park hotelu na Hluboké konferenci Management znalosti a praxe. To letošní téma zní umělá inteligence, moje konkurenční výhoda. A máme velké štěstí, že můžeme opět uvítat velká jména v této oblasti, jako je Petr Hirš, ředitel Dataclare O2, Senta Čermáková, výkonná ředitelka Czechitas, autora knihy Homo sapiens AI Richarda Furicha. A z Prahy, z Velké Prahy k nám ještě společně s ostatními dorazil Slávo Švancár, který nás vtáhne do toho, jak opravdu v realitě probíhá zavádění umělé inteligence do firem. A máme tady i takovou malou raritku, určitě jste ji zaznamenali a ještě ji uvidíte. A přejte nám, ať nám neprší, protože i když prší štěstí, jsme rádi, když můžeme vyběhnout ven a podívat se i na krásná auta, která tady má Toyota Dolák, náš generální partner.

Moje jméno je Michála Krauzová a srdečně vás vítám jménem celého týmu a jménem Bajta, Bajta Kutra. Na 13. ročníku konference Verifem, tam téma AI, moje konkurenční cíle.

0: Na AI dnešní přednášející a taky autor knihy. Richarde, můžete mi říct, většinou lidé, kteří se pohybují v počítačové nebo v téhle branži, nejsou spisovatelé. Jste výjimka.
1: Já jsem se spisovatelem až stal. Vlastně mě k tomu právě tohleto přivedlo. A já bych to trochu korigoval. Jo? Já se zabývám AI, ale trochu jinak. Já se nezabývám AI jako tím, co ona umí, ale zabývám se člověkem. Já skoro celý život, nebo poslední půlku profesní, se věnuju rozvoji lidí. A AI ovlivňuje člověka, mění ho v několika ohromných dimenzích a přijde mi, že o tom jako nemluvíme, tím se nezabýváme. Takže odtamtud já jsem se k AI dostal. A hodně jsem experimentoval s tou technologií, s technikou, ale to, co mě hlavně zajímá, je člověk a co to s ním dělá. A o tom je i ta kniha. Proto vznikla jako důsledek, jako volání divočiny.
0: To znamená, že vy jste jeden z mála, který se zabývá tím, co to s náma provede a co to páchá na člověku, nikoliv jak to zefektivnit jenom.
1: Ano, co to páchá a druhým dechem se snažím říkat, co to nám přináší, co to pro nás dělá a hledat tu rovnováhu, protože je spousta odpovědí, které neznáme.
0: To je asi úplně pro mě jako pro laika, když o tom přemýšlím dlouhodobě samozřejmě, je to to nejtěžší, co nás v souvislosti s AI čeká. Ne to, jak se to naučíme, ne to, jak to naučíme seniory, děti, ale jak se s tím jakoby vypořádáme a jak to vybalancujeme, je to tak?
1: Můžu říct, že jste možná jako tak jako definoval nějakou základní tezi, se který já opravdu jako vycházím a myslím si, že je to ohromná výzva, aby jsme s tím něco udělali. Jako nastal čas, kdy my musíme aktivně jako utvářet naší prostředí, dohnat tu změnu, která se kolem nás děje a AI jenom jako reprezentuje, bych řekl. Vlastně je to takový jako memento mori. Jo? Hele, lidé, udělejte něco, začněte se zabývat tím, jaký budete žít život. Takže zní to možná, je to docela těžko uchopitelný, je to o tom, jak žijeme, jak dosahujeme svého štěstí a digitální svět obecně, to máme pod tím názvem AI, si myslím, ten do té míry jako utváří hněte ten náš život, že nás to začíná mlít. A my nechceme být semleti. My chceme mlít a něco z toho vyrobit.
0: Já jsem teď to přeslechla, skoro se mi to líbilo, že jste říkal, že nás to začíná mlít a já jsem si říkal, že ono nás to tak trošku i začíná mít, jako. Že nás to začíná vlastnit. Máte ten pocit, protože já když na to koukám, tak naprostá většina lidí se k tomu staví tak, že říká, musím to využít, efektivní, tohle. Ale i sám za sebe teď mluvím. Je to trošku jako takový, že tohle už nemusím řešit, tohle už nemusím umět, tohle se nemusím naučit, protože to za mě něco udělá. Já mám pocit, že se stáváme takovými těmi pomyslnými Římany, kteří leží na těch lehátkách, z těch hroznů ukusují kousky, zbytek zahazují a už vůbec jako nejsou schopni, víc a víc nejsou schopni reagovat na běžné podněty života, protože ono to něco za ně udělá.
1: Víte, on je to podle mě jeden způsob, jak to popsat. A je dobrý, aby nás vyděsil, když to takhle popisujete, že jo. Ono nás to začíná mít, ono nás to začíná mít s tvrdým i, že jo. A o to si myslím, že je to lépe, že je to dobře, že když tenhle obraz jako popíšete, to znamená, hele, něco by mělo být jinak. A já k tomu přistupuji jako pokorně, já neznám na všechno odpovědi, ale já jako coach, to je hlavní moje profese, tak přinášet jako otázky, jako dloubat takhle do nás, aby jsme našli nějakou novou cestu, si myslím, že je zásadní, že je strašně důležitý, tak o to se snažím. A věřím potenciál člověka, že opět něco vymyslí. Ale nesmí sedět na tom lehátku a pořádat lukulské hody a jen ano, tak ano, jako ano. A přehlídky, že jo. To jako to bych se podepsal, no.
0: Kde budeme jako civilizace, když to půjde takhle rychle, že ono to má neuvěřitelně jako raketový nárůst a já mám pocit, že čím dál tím víc. Pamatuju si, loni tady byl přednášející, který říkal, já za dobu, než jsem

0: dojedu, tak se všechno změní. Když si to připravuje a chce o něčem mluvit, tak než dojede sem, tak ono je to ještě třeba lepší a jiný. Kde budeme za 10 let?
1: To je otázka za milion. Jo. Na jednu stranu my to nevíme a netušíme. Na druhou stranu my si můžeme požádat umělou inteligenci, aby nám udělala 10 scénářů, kde budeme. Ale to všechno je relativní. Já si myslím, co je na tom jako, co je dobrá zpráva je, že když my si řekneme, že za 10 let chceme být tady,
0: tak můžeme
1: si můžeme říct ano, jaký kroky k tomu můžeme podniknout, za jakých podmínek se to může stát a hlavně, co musíme znát a umět, co se musíme naučit. Jo? My myslím, že přicházíme, nebo ocitli jsme se v takovém věku nepohodlnosti. My, aby jsme ty věci změnili, tak se musíme zatraceně snažit. A trošku jsme možná zapomněli snažit se. Jo? Ono to všechno tak jako přicházelo. Takže taková odvaha pustit se do něčeho je podmínkou toho, aby jsme si řekli, za 10 let chceme, aby ten svět vypadal takhle a uděláme proto všechno, co můžeme, aby tak vypadal. A za těch 10 let budeme mít čistý svědomí, že jsme všechno udělali.
0: To zní jako plán a mám návrh. Dáme si tady sraz a pak to zbilancujeme za těch 10 let.
1: Výborně, výborně, výborně platí. Jo.

0: Zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Chřena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflšpic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž z Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, v bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak civilním, tak církevním obřadům.

0: Zámek Zbyroch má svá tři nej. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách, nejstarší samostatně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let. Z hradní hlásky je nádherný pohled do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Horta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colloredo Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

Štěrkově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: Zámek Zbyroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho Západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat, neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbyroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie schánila svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv, ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den? Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na naši

0: našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
1: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.
0: Česká televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že je nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono.
2: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
0: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak Reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořilo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si vyžádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
3: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální, běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci, hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta, teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior resortu Hluboká, takže jsme měli z toho velikou radost.
4: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz, proč se to stalo jemu, proč to není nic osobního. Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
3: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
5: Ceny pozemků v Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
3: Prodat takový velký soubor pozemku není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo. Protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní

0: ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
1: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
2: Myslím si, že i opoziční zastupitelé by se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména tak, jak si vyjadřuje ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
3: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
4: Opravdě, řekněme si, jsou věci, které se na hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
3: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
4: Na to vám dávám hlavu na špalek.
3: Že jo?
4: Ano.
3: To je hodně silný kafe.
4: Ale je to tak.
3: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata. To taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice.
4: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
3: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatele jakýkoliv, politický dopad už se stal.
1: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně, celé zastupitelstvo, budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té Hluboké děje.
3: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU-ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu. A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou dosazovat viníky.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize Č1.
5: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost, a takže jsem tam jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který vlastně ty peníze posíláme, že je jako jeho, a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou k tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějí nebo nepřispějí. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládal pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no se ne, já přece vidím barák na Hluboký.
6: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná, a taky přesně to, o čem tak, si svědčím, jako že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
5: Je to tak vlastně, jakoby vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, do něho u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někdo ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonní seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně pan poslanec to možná poslal mezi přátelé, nebo prostě jakoby se vlastně jako rodina to pinkla a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátelé přátel sdílí o svém okruhu a pak se to prostě může dostat k tomu anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako dostuduju, ale lidi prostě ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jakoby jak to je a hotovo. A to je správný, tak to má být.
3: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
2: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

0: Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazů. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak toto v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky. Pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiruji na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru už víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně dobrým starostou, jako je pan inženýr Rydza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
0: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř ověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždyť jde přece o hlubokou, ne?
2: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotracem dětem. A je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne, ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže, že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
0: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
2: Tato záležitost je v podstatě v rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
3: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou. A zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, kdo dovede policii na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objedná, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my prostě důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova politika se dělá na Hluboké zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu.

0: Někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdy hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta. Není.
1: Máte 21 členů zastupitelstva. Ano. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
2: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
1: Takže hlasují proti svým zájmům, proti svému přesvědčení.
2: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
3: Zásadně odsuzuje žhářský útok, který se stal. Je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu upřímně mě to trápí, že to v podstatě i svým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města, a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
4: A teď ta nepříjemná otázka. Ne kdo to udělal, tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá? Odpověď je jasná. Martinu Weberovi. Zastupitel Weber z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
1: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
2: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel. Tak vám za to říkám, na to vemte jet.
0: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Webera, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzného. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo o politický atentát, že se domnívá, že do politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohly být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU-ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rem říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity, ten jejich vzkaz je jasný, ty politický prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jediný, koho si vyvinil v posledním rozhovoru, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl. Tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatel. Máš přístup ke spisu, kde to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martin svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují veřejná vystoupení představitelů KDU-ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestním řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členů zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo moje auto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával dojem možné souvislosti útoku s představiteli města či

0: Zastupitelstvo města současně žádá, aby pomluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Vedra a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že pomluvě nedojde, nevylučují jednotlivý členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
1: Takže nechám hlasovat o výzvě pomluvě za výroky související s útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili tuto výzvu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
2: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici. Platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Břesna a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba, od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, který se vrací zemědělským užívání.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá farma Milná?
3: No je to tak, farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se nahromadu.

0: zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
1: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
0: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy. A další věc je potom s odstupem zhruba jednoho roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sem.
1: Jaký kout máte nejradši tady?
0: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
1: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
0: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu. 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře, je takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, kde ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci, no. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, Černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se a co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba, jejíž držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některých, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka v fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročné na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
0: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrovku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku, tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod kůží.

Vítejte v leteckých toulkách. V novém pořadu je Č1. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty jsi z Jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do Jižních Čech vrátila. Mm-hmm. Jaký to je utéct z Jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát, ale studovat jsem šla chemii, Vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě o toho tak jako trošku drželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let a já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do Jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy. Aha. To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
0: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty vzorečky.
1: Ty vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola. Já. Určitě, určitě. Protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
0: to
1: lidi, kteří...
0: To nedá moc obejít.
1: Jo, ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různý příchutě a přípachy líp než jakákoliv
0: Mám pár takových kamarádů a živí se tím, mají úplně pohádkovou profesi. Oni pijou furt víno, ještě za to dostávají zaplaceno.
1: Jo, je to tak.
0: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
1: Mně to moc vyhovovalo, protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavený procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavený nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy, já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma, a že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože

0: Ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení. Takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému. Tak to mě hrozně bavilo.
1: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal, že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíků a vlastně nikdy nic nedoděláš úplně jako finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, tak být kolečkem je komplikovaný pro
0: Ano,
1: spoustu lidí,
0: ano,
1: kteří jsou
0: ano.
1: tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako jeli šance, možnost a chuť to takhle žít, takže se z toho dá vyběhnout.
0: Jo,
1: Není ten
0: jo.
1: korporát takovej, že by člověk
0: Není, není. A já
1: opravdu.
0: navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když
1: Jo,
0: máš
1: jo, jo. Takže
0: auditovat, tak
1: musíš
0: musíš
1: vlastně.
0: poznat trošku,
1: Jasně,
0: jak to tam chodí.
1: jo.
0: A to bylo skvělé. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta
1: To by
0: firma tě v
1: dopadlo se
0: tom
1: mnou, no.
0: vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
1: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval a
0: Tak, tak, tak.
1: pak ho vystřelil. No dobře, tak člověk se v tom nějak jako zaběhne, zažije si to, pak z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
0: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělý tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co
1: A
0: já
1: vidíš za
0: prostě
1: sebou ten reálný
0: Jo, jo,
1: výstup té
0: jo, jo,
1: práce,
0: jo.
1: no.
0: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
1: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém
0: Jo.
1: větru sama, ne?
0: Je to
1: Nebylo?
0: tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já
1: To je
0: jsem
1: no.
0: ráda vždycky součástí nějaký instituce.
1: Jo.
0: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, jo, tak to je přesně to, co chci.
1: Jsi první matikářka, s kterou si dobře vyprávím. Mě všichni
0: Jo,
1: nenáviděli.
0: já vím, že dcery moje mi říkaly, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší aprobaci.
1: Já jsem fakt byl úplně odstrašující. Já jsem komedian, že jo? A to prostě bylo strašný. To nefungovalo. To bylo zcela nekompatibilní k sobě.
0: Jo.
1: Matika, fyzika, chemie. Fyzika ještě jo, tam
0: Ještě
1: jsem si to
0: trochu.
1: dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemné
0: A přitom
1: matikářky, to je
0: chemie je
1: dobrý.
0: všude kolem nás. Já
1: A
0: teď se
1: já
0: snažím
1: vím.
0: devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
1: Je to
0: moc
1: o
0: je ta
1: Kantorovi.
0: chemie
1: Je to
0: kolem
1: o
0: nás.
1: Kantorovi. Já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánbu, dobrý nebe. Fakt jako to bylo zoufalství. To byla úča, fakt.
0: Ano.
1: Musím to říct se vším despektem, to prostě nefungovalo. A pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jelitům, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopítá a nepřipadá si jako úplná lama. Jo. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře, a děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě pardon bordel, a ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá, a můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco. A to mě úplně zaujalo, jak to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
0: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takovej, děti jsou takový, práce je taková a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasné výsledky. Posun. A je to takový, tak mě to hezky hřeje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
1: A to začalo jak? K tomuhle ses dostala jak?
0: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco novýho. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jeden na jednoho.
1: No z tebe to úplně jako jde, zase, až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
0: Víkendovej rychlokurs.
1: Ano, taková
0: Na to je třeba života, si dát pozor, no, to je.
1: Takže vidím, že tam ty ses jako do to, a když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak, tak to je úplně teda jupí potom, ne?
0: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
1: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při tými práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
0: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet, jo, nebo takový ty vlastně negativizmy, který posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací, to je na každým, jak v co věří, ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmy komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, teď je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat, to už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma.
1: Brzdíčky.
0: A jak ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku a jak to dělat jinak.
1: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám, když jsem takový jako super, hysterický optimista.
0: Buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme naprogramovaný.
1: Vím. Ty negativní. Ono to zase naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako, já jsem se o to teda nějak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to
0: nešlo.
1: Nepůjde. Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív, ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
0: Ano.
1: A ono to samozřejmě jde, jak když si pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
0: Ano.
1: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
0: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání. Poslání a bohužel málo lidí to vidí. Jak moc
1: spousta kantorů to má tak jako, že...
0: Což to, ale to i ta přežijem. Veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
1: že
0: to,
1: ty blbý jsou vidět víc.
0: Ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se to dá dělat.
1: To musí být trošku idealista, ono by to jinak nešlo.
0: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to neskusila.
1: Asi to tak mělo být. Jako ta náhoda, že se trefíš just do Borovan.
0: Přesně tak, to
1: vypíše,
0: už není náhoda.
1: To jako, ano, to není
0: náhoda.
1: Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti
0: ano.
1: A měli tam, a já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takovýho učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si, já dej ruce za záda. Kyselý pozadí.
0: Ano.
1: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Tam je to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí.
0: Je to tak.
1: A tam se ukáže, kdo na to má.
0: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou. A tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichikiri, dityny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc. A vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
1: A přijedou moc bych děti, který kolikrát jako úplně ano, jsou nedotčený.
0: Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale... Proto mám tým kreativců, když se staví ta celotáborová hra. Takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
1: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený? Je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se tam trošku jako
0: nakřísilo. Určitě by to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systém. Někdy je to nějaký pocit toho, co musím, a třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
1: Ano,
0: třeba,
1: když šli na ten pedák, takže třeba to bylo jiné.
0: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného, aspoň chvíli zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
1: Takže, a pak tam zůstanu až do důchodu.
0: Jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale... Bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedáku.
1: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za 5 let? Jakou máš vizi? Jak se ti to... Ty jsi to určitě někde jako prezentoval,
0: o to mi nejde.
1: Ale tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou...
0: Já bych moc chtěla, aby byla... pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a musíme poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a sounáležitost.
1: Třeba se těšit, aby se člověk potkal s kolegama.
0: A potom to ty děti nasajou, děti hrozně vnímají ty vztahy mezi, i na tom táboře, já jim to říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že To půjde.
1: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach. Jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem. A budu se těšit na samé dobré zprávy z borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
0: Tak děkuji moc, to mě těší. Děkuji.
1: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
0: Já tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, jako... protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Od roku 1988, ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu. Nebo jak se to přesně jmenuje? Celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je setsakramentsky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.

0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá, a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v Chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v Chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do Chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu. Zpíváme vodnické písničky. Takže tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
0: No,
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
0: Kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí Chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich, a dojdeme až na kemp Kapřík.
0: Ty jsi zmínil?
1: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
0: Ty jsi zmínil Chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v Chlumu u Třeboně?
1: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni, a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo, a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání, a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
0: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
1: V Trocnově,
0: pokud
1: ano.
0: Paměť ano. Sahá ano. Tak daleko, že?
1: Přesně tak.
0: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
1: Ono se to trošku prolnulo.
0: Prolnulo.
1: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
0: A jsme u toho.
1: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
0: No, jak je to možné, že ten písečák, víte, lokální patriot, všechno by chtěl...
1: Potom jsme měli nápad Bechyně.
0: Ano.
1: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
0: Když to v Chlumu je to hotový, tam je to připravený všechno.
1: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
0: A je to tam.
1: A je to tam.
0: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
1: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
0: Jo, Kapřík
1: je tam
0: je
1: potom
0: kemp.
1: Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova, a tam taky kolem toho děláme programy.
0: Já už si myslím, že všechno rybník normálně. Díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
1: Kapřík je kemp.
0: Tak to se omlouvám.
1: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože

0: Já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání
1: vodníků. A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohle toho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
0: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Aha. Takže jak tady vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
1: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
0: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu Jich.
1: Ano.
0: Takže
1: ano.
0: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
1: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
0: Nevadí, přesně tak.
1: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
0: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
1: Podíváme
0: je to
1: se.
0: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman Jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
1: No publikum
0: tady
1: teda...
0: Tady máme pohádku.
1: Ty, tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
0: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, to, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a... Na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
1: Maximálně větší kvit, ty ano, větvičky ano, a tak podobně. Ano.
0: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
1: Dobře, a obědvá se?
0: No samozřejmě, samozřejmě.
1: Necháte.
0: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano, ano, ano.
1: Já jsem se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
0: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
1: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
0: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
1: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že ano, to ano, je ano. Potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
1: Ano.
0: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
1: Aha.
0: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí v Chlumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
1: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
0: Je to něco kolem 50 lidí.
1: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
0: No ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
1: takže
0: už
1: tady,
0: bez nich se nemůžeme obejít.
1: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde, vodníci.eu. No a vidím, že celá vodnice

0: česká rodinka tam je nachystána, připravena a
1: Já tady
0: jde do akce.
1: ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král Pepa Vošplouch první,
0: Pepa
1: protože
0: Vošplouch
1: my máme
0: první.
1: samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda. No a
0: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
1: a já jsem ministr vodokultury a mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
0: Tak to teda, ty jsi ministr?
1: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky. Tady je má osobní
0: To je v
1: vizitka
0: Pohádkovém
1: v
0: království.
1: Pohádkovém království, ano.
0: Aha. Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i
1: Ne.
0: ministr? Ne, dobře.
1: Vím, kam směřuje tvá
0: No, jako
1: otázka.
0: musel
1: Ne,
0: jsem
1: dvě
0: naznačit aspoň.
1: ministerská křesla mě úplně stačí.
0: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
1: Ne,
0: to
1: ne, do
0: bude
1: toho opravdu
0: jiná
1: nepůjdu.
0: věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
1: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. A
0: Aha.
1: potom se stala taková věc, že přišel ten COVID, to tady
0: No, no,
1: všichni
0: tak.
1: známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních scén.
0: A nakonec je to spíš pozitivní
1: A my už
0: změna.
1: jsme tam zůstali.
0: Vy jste tam
1: My
0: zůstali
1: už
0: a
1: jsme tam
0: jste tam
1: zůstali
0: rádi.
1: a jsme tam rádi.
0: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali? Pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní. Ještě určitě něco dalšího bychom mohli teď jako podívat na další
1: Přesně tak, my
0: detaily.
1: tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
0: Ano.
1: Máme tam potom dílnu
0: Vodník
1: taky
0: Ivan.
1: s kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
0: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
1: No samozřejmě,
0: Jo, samozřejmě. No tak
1: ano.
0: to je nádhera. To je nádhera.
1: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla, jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky
0: Ano.
1: ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je,
0: No to já
1: to má
0: vím,
1: k sobě
0: takže se
1: velice
0: může
1: blízko.
0: každý těšit na kaviárové hody.
1: No,
0: Nebo
1: uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
0: snad osmažené šproty z konzervy někde?
1: To necháme na
0: Necháme to
1: něm,
0: na
1: to
0: něm.
1: necháme na něm.
0: Necháme to na
1: A
0: něm.
1: tohle proběhne ve čtvrtek 30.
0: Chápu.
1: července odpoledne právě na náměstí toho městy se
0: No a
1: chlubou Třeboně.
0: jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské, nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyli jenom ty pasivní koukači na něco, nebo manuálně vyráběcí něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
1: Jak to existuje. A to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
0: Takže podle.
1: Takže celkový zisk, máme tam tři vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět
0: Skvělý.
1: to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
0: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vyhráte pro všechny.
1: My hrajeme pro všechny, hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělé.
0: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.

0: Přesně tak. A to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli. A to je
1: To je pravda.
0: CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka,
1: Takže
0: loupežníka.
1: všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl, převleky je vlastně, vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají.
0: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku, ano.
1: Přesně tak. A dokonce i jiskra v kouři pořád funguje?
0: Ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu
1: Ukaž,
0: na tom
1: ukaž,
0: CDčku.
1: ukaž.
0: Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to
1: Popiš.
0: řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu s rybníkáře, je plně člověče
0: Úžasná, ne?
1: pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak, my ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, a je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
1: Vodnické
0: a...
1: koupací oděvy? Co to je za...
0: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
1: Ano, ano, ano.
0: Koupací klobouk.
1: Ano, ano, ano.
0: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
1: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
0: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci
1: ano,
0: z chlumu
1: ano, ano.
0: odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
1: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
0: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi. A vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
1: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
0: Proveďte. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
1: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
0: To je Klub na nečisto.
1: Ano.
0: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
1: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
0: Jo, ty to máš všechno připravený.
1: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys viděl, co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybnikáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
0: No blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich

0: v Čechách a po celé České republice.
1: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
0: A hlavně jsme tam rádi. Můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
1: Skvělý. Tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v Pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
0: Já děkuju moc za pozvání.
1: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
0: Dělá a moc velké.
1: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
0: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v Chlumu Třeboně.
1: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu, a jí si splav. Spal si věci dostanu, skoč do vody a plav. Prsti ploutví, hej mě oudem, jako štikar vy se s proudem, když to stihneš, tak za náma.

na břehu i pod hladinou radost zvykal, že měli postavidla sedět hodníků. A nech jí to nikdo jiný, než sám už plnokrát vynořil se, aby tady snad

0: Si vrtít sandál, chapr makrela. Mohlý pecky vyhrává hudecká kapela.
1: A když máš jeho plný decky,
0: na vodu si hoděj necky, odpočinou a pak zase zpívaj se.

0: V kině Kotva měl premiéru film Kozák režiséra Vojtěcha Kopeckého. Připomíná pozoruhodný příběh donského kozáka Andreje Charitonova, muže, který se významně zapsal do historie českého potravinářství. Právě s jeho jménem je spojován vznik slavného sýra Niva. Film ale nevypráví jen o sýru s modrou plísní. Vypráví především o člověku, kterého do jižních Čech přivedly velké dějiny, odvaha a schopnost začít nový život. Kozák tak vrací zapomenutému příběhu lidskou tvář. Ukazuje, že za každou tradicí stojí konkrétní osud, práce a místo, které si zaslouží, aby jsme si na něj vzpomněli. Niva není jen známý český sýr, je to také kus českého Krumlova a kus života Andreje Charitonova.
1: Dovolte mi, abych vás přivítal na premiéře dokumentárního filmu Kozák. Já se jmenuji Jan Dvořák, stejně jako nejstarší dcera Andreje Charitonova, který žil v Českých Budějovicích od roku 1934 až do roku 1947.
2: Já pocházím z mlékařské rodiny. Můj strýc dělal ředitele výzkumného ústavu mlékárenského za minulého režimu, samozřejmě. A nikdy se doma nezmínil o jménu Charitonov. To se totiž nesmělo. Všechno, jak jsem později zjistil po revoluci a v posledním období, vymysleli vždycky na ústředí, na koncernu Praha a na výzkumném ústavu a tak. A teprve po revoluci, když se začala rekonstruovat sýrárna v Českém Krumlově, tak je tady autor veškerých představeb, co to je inžinier Honza Veselý, tak padlo jméno Charitonov, Andrej Charitonov. Přeju vám, abyste měli kulturní zážitek. Chci vám moc poděkovat, že jste přišli. No a k Madetě tohle patří. A velmi to přeju rodině Charitonových, protože byli velice aktivní účastníci tvorby tohoto díla a ať si to hezky užijou. Mějte se hezky a příjemný zážitek.
3: Vážení hosté prvního uvedení dokumentárního filmu Kozák. Moje jméno je Petr Lněnička a já mi moc líto, že dnes večer nemůžu být s vámi v kině, protože moje pracovní povinnosti mi nedovolí, abych za vámi do Českých Budějovic přijel. A tak jsem se aspoň rozhodl oslavit to s vámi po svém a dám si takový slavnostní oběd ve stylu Andreje Charitonova, kterému jsem měl možnost propůjčit v tomto dokumentu svůj hlas.

Takže přátelé, ať vám film chutná. Thank you.

budu velmi stručný, protože všechno, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl v tom filmu. Ale měl bych asi říct velké díky společnosti Madeta a panu generálnímu řediteli, že se pustili do podpory tohoto projektu, čímž vlastně i zaplnili trošku bílé místo v historii Sírniva, ale myslím si, že i trošku z historie jako takové. I pro mě, když jsem v tom jako bádal, tak jsem objevil spoustu věcí, které jsem si tím nevěděl a věřím tomu, že vy jste tam taky něco objevili.

0: pocity jsou hezký, protože cítím z lidí jako hezké reakce. Tak to je jako na to milý. Pro mě je to vlastně už trošku historie, protože já jsem to dokončil před 2 měsícema, dejme tomu. Takže už jsem od toho trošku odpoutaný, ale znovu jsem se díval a znovu jsem si ověřil, že něco tam funguje velmi dobře a je dobře, že to tam je, že to tam zaznělo, hlavně ty historické věci. Spoustu věcí bych udělal jinak, to je jasný, ale mám radost lidí, z reakce lidí, kteří zatím jsou velmi, velmi hezký. Mně to dalo hodně, já jsem nikdy, přemýšlím, ale myslím, že jsem nikdy nedělal film, kdy jsem musel úplně sám se prokousat těma zdrojema. To znamená, naposlouchat si ty lidi, kteří vyprávějí ten příběh, překvapivě ho vyprávěli jinak. Já jsem z toho musel udělat nějaký průměr, o kterým jsem usoudil, že takhle to asi mohlo být. Ne nějak zásadně jinak, ale trošku jsem to musel upravit. Pak jsem se musel prokousat spoustama zdrojů jako historickýma. Pak jsem samozřejmě hledal spoustu zdrojů obrázkových, že jsem věděl, že to bude víceméně mluvící hlavy, tak aby to bylo zajímavý. Tak to mě dalo, že to jde udělat, ale je to strašný práce. To jsem si ověřil. Ale co tě nezabije, to tě posílí.
1: Jaký máte pocit po shlédnutí toho filmu?
2: No trošku zkroušený, musel jsem zamáčknout slzu. No, ale já už jsem to jednou viděl, takže jsem byl trochu ozbrojený a mám z toho radost, protože vidím rodina, jakou má radost jejich.
1: Můžeme čekat, že do budoucna se začne říkat Madeta sponzor českého filmu?
2: Tak to si nemyslím, ale určitě to není poslední snímek, který jsme udělali. Já vím, jak je každá značka ceněná na evropském a i světovém trhu, takže budeme určitě točit něco ohledně Romaduru a tak. Tak to vám říkám víc, než bych měl. Že jedna z těch sester se projevila do časopisu Květy a my jsme nevěděli, čeho se chytit. Jo? A takže když nějaký kontakt prostě vzniknul, no tak jsme po něm šli. No a pak už teda bylo to dílo toho režiséra, který je vynikající. Ten člověk tomu dal tolik, to jako mu netlačím zadarmo káru, ale on opravdu tomu věnoval takový kvantum času. A víte, byl vidět, že to dělá s radostí. Jo.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

0: Dej pác.
1: Již tradičně v květnu máme tady v Park hotelu na Hluboké konferenci Management znalosti a praxe. To letošní téma zní umělá inteligence, moje konkurenční výhoda. A máme velké štěstí, že můžeme opět uvítat velká jména v této oblasti, jako je Petr Hirš, ředitel Dataclare O2, Senta Čermáková, výkonná ředitelka Czechitas, autora knihy Homo sapiens AI Richarda Furicha. A z Prahy, z Velké Prahy k nám ještě společně s ostatními dorazil Slávo Švancár, který nás vtáhne do toho, jak opravdu v realitě probíhá zavádění umělé inteligence do firem. A máme tady i takovou malou raritku, určitě jste ji zaznamenali a ještě ji uvidíte. A přejte nám, ať nám neprší, protože i když prší štěstí, jsme rádi, když můžeme vyběhnout ven a podívat se i na krásná auta, která tady má Toyota Dolák, náš generální partner.

Moje jméno je Michála Krauzová a srdečně vás vítám jménem celého týmu a jménem Bajta, Bajta Kutra. Na 13. ročníku konference tam téma AI, moje konkurenční cíle.

0: Richard Führich je odborník na AI, dnešní přednášející a taky autor knihy. Richarde, můžete mi říct, většinou lidé, kteří se pohybují v počítačové nebo v téhle branži, nejsou spisovatelé. Jste výjimka.
1: Já jsem se spisovatelem až stal. Vlastně mě k tomu právě tohleto přivedlo. A já bych to trochu korigoval. Jo? Já se zabývám AI, ale trochu jinak. Já se nezabývám AI jako tím, co ona umí, ale zabývám se člověkem. Já skoro celý život, nebo poslední půlku profesní, se věnuju rozvoji lidí. A AI ovlivňuje člověka, mění ho v několika ohromných dimenzích a přijde mi, že o tom jako nemluvíme, tím se nezabýváme. Takže odtamtud já jsem se k AI dostal. A hodně jsem experimentoval s tou technologií, s technikou, ale to, co mě hlavně zajímá, je člověk a co to s ním dělá. A o tom je i ta kniha. Proto vznikla jako důsledek, jako volání divočiny.
0: To znamená, že vy jste jeden z mála, který se zabývá tím, co to s náma provede a co to páchá na člověku, nikoliv jak to zefektivnit jenom.
1: Ano, co to páchá a druhým dechem se snažím říkat, co to nám přináší, co to pro nás dělá a hledat tu rovnováhu, protože je spousta odpovědí, který neznáme.
0: To je asi úplně pro mě jako pro laika, když o tom přemýšlím dlouhodobě samozřejmě, je to nejtěžší, co nás v souvislosti s AI čeká. Ne to, jak se to naučíme, ne to, jak to naučíme seniory, děti, ale jak se s tím jakoby vypořádáme a jak to vybalancujeme, je to tak?
1: Můžu říct, že jste možná jako tak jako definoval nějakou základní tezi, se který já opravdu jako vycházím a myslím si, že je to ohromná výzva, aby jsme s tím něco udělali. Jako nastal čas, kdy my musíme aktivně jako utvářet naší prostředí, dohnat tu změnu, která se kolem nás děje a AI jenom jako reprezentuje, bych řekl. Vlastně je to takový jako memento mori. Jo? Hele, lidé, udělejte něco, začněte se zabývat tím, jaký budete žít život. Takže zní to možná, je to docela těžko uchopitelný, je to o tom, jak žijeme, jak dosahujeme svého štěstí a digitální svět obecně, my to máme pod tím názvem AI, si myslím, ten do té míry jako utváří hněte ten náš život, že nás to začíná mlít. A my nechceme být semleti. My chceme mlít a něco z toho vyrobit.
0: Já jsem teď to přeslechla, skoro se mi to líbilo, že jste říkal, že nás to začíná mlít a já jsem si říkal, že ono nás to tak trošku i začíná mít, jako, že nás to začíná vlastnit, máte ten pocit, protože já když na to koukám, tak naprostá většina lidí se k tomu staví tak, že říká, musím to využít, efektivní, tohle, ale i sám za sebe teď mluvím. Je to trošku jako takový, že tohle už nemusím řešit, tohle už nemusím umět, tohle se nemusím naučit, protože to za mě něco udělá. Já mám pocit, že se stáváme takovými těmi pomyslnými Římany, kteří leží na těch lehátkách, z těch hroznů ukusují kousky, zbytek zahazují a už vůbec jako nejsou schopni, víc a víc nejsou schopni reagovat na běžné podněty života, protože ono to něco za ně udělá.
1: Víte, on je to podle mě jeden způsob, jak to popsat. A je dobrý, aby nás vyděsil, když to takhle popisujete, že jo. Ono nás to začíná mít, ono nás to začíná mít s tvrdým i, že jo. A o to si myslím, že je to lépe, že je to dobře, že když tenhle obraz jako popíšete, to znamená, hele, něco by mělo být jinak. A já k tomu přistupuji jako pokorně, já neznám na všechno odpovědi, ale já jako coach, to je hlavní moje profese, tak přinášet jako otázky, jako dloubat takhle do nás, aby jsme našli nějakou novou cestu, si myslím, že je zásadní, že je strašně důležitý, tak o to se snažím. A věřím, naprosto věřím potenciál člověka, že opět něco vymyslí. Ale nesmí sedět na tom lehátku a pořádat lukulské hody a jen ano, tak ano, jako ano. A přehlídky, že jo. To bych se podepsal, no.
0: Kde budeme jako civilizace když to půjde takhle rychle, že ono to má neuvěřitelně jako raketový nárůst a já mám pocit, že čím dál tím víc. Pamatuju si, loni tady byl přednášející, který říkal, já za dobu, než sem dojedu, tak se všechno změní. Když si to připravuje a chce o něčem mluvit, tak než dojede sem, tak ono je to ještě třeba lepší a jiný. Kde budeme za 10 let?
1: To je otázka za milion. Jo. Na jednu stranu my to nevíme a netušíme. Na druhou stranu my si můžeme požádat umělou inteligenci, aby nám udělala 10 scénářů, kde budeme. Ale to všechno je relativní. Já si myslím, co je na tom jako, co je dobrá zpráva je, že když my si řekneme, že za 10 let chceme být tady, tak
2: tam můžeme
1: si můžeme říct ano. Jaký kroky k tomu můžeme podniknout, za jakých podmínek se to může stát a hlavně, co musíme znát a umět, co se musíme naučit. Jo? My myslím, že přicházíme, nebo ocitli jsme se v takovém věku nepohodlnosti. My, aby jsme ty věci změnili, tak se musíme zatraceně snažit. A trošku jsme možná zapomněli snažit se. Jo? Ono to všechno tak jako přicházelo, takže taková odvaha pustit se do něčeho je podmínkou toho, aby jsme si řekli, za 10 let chceme, aby ten svět vypadal takhle a uděláme proto všechno, co můžeme, aby tak vypadal. A za těch 10 let budeme mít čistý svědomí, že jsme všechno udělali.
0: To zní jako plán a mám návrh. Dáme si tady sraz a pak to zbilancujeme za těch 10 let.
1: Výborně, výborně, výborně platí. Jo?

0: Zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Chřena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflšpic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž v Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, v bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.

0: Zámek Zbyroch má svá přinej. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách, nejstarší samostatně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let. Z hradní hlásky je nádherný pohled do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Orta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colloredo Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

monumentálním Muchově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: Zámek Zbyroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat, neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbyroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie scháněla svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv? Ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádá

0: Žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den? Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.
1: Česká televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že ji nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono.
3: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
1: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořelo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si žádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
4: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci, hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta, teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior resortu Hluboká, takže jsme měli z toho velikou radost.
0: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz, proč se to stalo jemu, proč to není nic osobního. Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
4: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
5: Ceny pozemků Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 000 korun. 10 000 korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 000 až 7 000 korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
4: Prodat takový velký soubor pozemku není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo. Protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
1: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co ty, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
2: Myslím si, že i opoziční zastupitelé, aby se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména, zejména tak, jak se vyjadřuje ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
6: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
7: Popravdě, řekněme si, jsou věci, které se na Hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
6: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
7: Na to vám dávám hlavu na špalek.
6: Že jo?
7: Ano.
6: To je hodně silný kafe.
7: Ale je to tak.
6: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata.
8: To taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice.
7: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
6: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatele jakýkoliv, politický dopad už se stal.
1: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně celé zastupitelstvo budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té Hluboké děje.
6: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU-ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu.
0: A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou dosazovat viníky.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize je Č1.
9: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost, a takže jsem tam jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí, a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který prostě ty peníze posíláme, že je jako jeho, a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou k tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládala pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no se ne, já přece vidím barák na Hluboký.
10: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná, a taky to, o čem tak, si svědčím, jako, že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
9: Je to tak vlastně, jakoby vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, do něho u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonní seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně pan poslanec to možná poslal mezi přátelé, nebo prostě jakoby se vlastně jako rodina to pinkla, a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátel sdílí o svém okruhu, a pak se to prostě může dostat k tomu i anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako dostuduju, ale lidi prostě ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách, a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jako vím, jak to je. A hotovo. A to je správný, tak to má být.
0: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
2: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazů. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část

veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že

0: kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak to v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych udělal, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky, pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiru na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru už víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně dobrým starostou, jako je pan inženýr Jirza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
0: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř ověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždy jde přece o hlubokou, ne?
2: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotracem dětem a je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne, ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže, že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
0: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
2: Tato záležitost je v podstatě v rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
3: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou. A zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objedná, že policie má ty dva háře Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my prostě důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova, politika se dělá na hluboké zastupitelstvu, je nás prostě 21.

0: A já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Weberovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdy hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta. Není.
1: Máte 21 členů zastupitelstva. Ano. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
2: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
1: Takže hlasují proti svým zájmům, proti svému přesvědčení.
2: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
3: Zásadně odsuzuje žhářský útok, který se stal, je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu přímě mě to trápí, že to v podstatě jistým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města, a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
4: A teď ta nepříjemná otázka. Ne kdo to udělal, tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá? Odpověď je jasná. Martinu Weberovi. Zastupitel Weber z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
1: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
2: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel. Tak vám za to říkám, na to vemte jet.
0: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Webera, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzného. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo po politický atentát, že se domnívá, že o politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohly být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Weber říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity. Ten jejich vzkaz je jasný, ty politik prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jediný, koho si vyměnil v posledním rozhovoru, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl. Tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatel. Máš přístup ke spisu, je to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 2026 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují veřejná vystoupení představitelů KDU ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestním řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členům zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo Bajoto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával dojem možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webera a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že k omluvě nedojde, nevylučují jednotliví členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
5: Takže nechám hlasovat. Pohlíže k omluvě za výroky související s útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili tuto výzvu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
4: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici, platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která Hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlo

Nový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mertl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mertlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba, od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, který se vrací zemědělským užívání.
2: Já si ještě pamatuju doby, kde takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá farma Milná?
3: No je to tak, farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou

0: Mi milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
1: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
0: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy. A další věc je potom s odstupem zhruba jednoho roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sen.
1: Jaký kout máte nejradši tady?
0: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
1: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
0: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilna, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malej kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu, 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale

0: postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
1: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
0: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
1: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
0: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
1: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
0: Tak los tu přechází z té zvěře takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
1: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
0: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
1: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
0: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
1: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
0: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci. No. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
1: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
0: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené. A na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, Černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
1: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
0: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: druhou hnitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný

0: teda pro chov srnčí zvěře.
1: Kolik vás je myslivců teď?
0: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milna, využitím jejich mechanizace.
1: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém by pokračoval znova.
0: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některých, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
1: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
0: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov čern zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrovku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku, tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod

Večerní procházku městem už popisovat nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

Vítejte v leteckých toulkách, v novém pořadu J1. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko, v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív,

než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty jsi z Jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do Jižních Čech vrátila. Mm-hmm. Jaký to je utéct z Jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát, ale studovat jsem šla chemii, vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě o toho tak jako trošku udrželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let. A já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do Jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
1: Aha.
0: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
0: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty vzorečky.
1: Ty vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola. Určitě, určitě. Protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
0: a
1: lidi, kteří...
0: To se nedá moc obejít.
1: Jo, ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různý příchutě a přípachy líp než jakákoliv
0: technika. Mám pár takových kamarádů a živí se tím, mají úplně pohádkovou profesi. Oni pijou furt víno a ještě za to dostávají zaplaceno.
1: Jo, je to tak.
0: To znamená, že v korporátu člověk

0: přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
1: Mně to moc vyhovovalo, protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastaveny procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastaveny nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy, já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma, a že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému, tak to mě hrozně bavilo.
0: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal, že jsem říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíků a vlastně nikdy nic nedoděláš úplně jako finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, tak být kolečkem je komplikovaný pro spoustu lidí, kteří jsou tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako jeli šance, možnost a chuť to takhle žít, takže se z toho dá vyběhnout. Není ten korporát takový, že by člověk...
1: Není. A já navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A to bylo skvělý. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta firma tě v tom vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
0: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval pak ho vystřelil. No dobře, tak člověk se to nějak jako zaběhne, zažije si to, z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
1: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělý tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co
0: já vidíš za sebou ten reálný výstup té práce, no.
1: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
0: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne?
1: Nebylo? Je to tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já to jsem ráda vždycky součástí nějaký instituce. Jo. A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, tak to je přesně to, co chci.
0: Jsi první matikářka, s kterou si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
1: Já vím, že dcery moje mi říkali, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší aprobaci.
0: já jsem fakt byl úplně odstrašující.

0: jak jsem, já jsem komedian, že jo? A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě.
1: Jo.
0: Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo, ještě tam jsem trochu si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemné matikářky, to je dobrý.
1: A přitom chemie kolem nás, já teď se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
0: je
1: moc
0: to o Kantorovi. Je to o Kantorovi, já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánbu dobrý nebe, fakt jako to bylo zoufalství, to byla úča, fakt. Ano. Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo. A pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jeli tom, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopitá a nepřipadá si jako úplná lama. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře. A děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě pardon bordel. A ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá. A můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco. A to mě úplně zaujalo, jak to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
1: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takový, děti jsou takový, práce je taková a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasné výsledky.
0: Posun.
1: A je to takový, tak mě to hezky hraje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
0: A to začalo jak? K tomuhle ses dostala jak?
1: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco nového. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jeden na jednoho.
0: No z tebe to úplně jako jde, to zase, až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
1: Víkendovej rychlokurs.
0: Ano, taková
1: Na to je třeba si dát pozor, no, to je.
0: Takže vidím, že tam ty ses jako do to, a když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak, tak to je úplně teda jupí potom, ne?
1: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
0: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při tými práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
1: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Mm-hmm. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet, jo, nebo takový ty vlastně negativizmy, který posílám.

0: slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, teď je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat, to už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma.
1: Brzdíčky.
0: A jak ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku a jak to dělat jinak.
1: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám? Když jsem takový jako super, hysterický buď optimista.
0: Buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme naprogramovaný.
1: Ono to zase naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako, já jsem se o to teda nějak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to nepůjde. Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
0: Ano.
1: A ono to samozřejmě jde. Jak když si pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
0: Ano.
1: No a teď jako přejdeme k škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
0: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání. Poslání a bohužel málo lidí to vidí. Jak moc
1: spousta kantorů to má tak jako, že...
0: Což to, ale to i ta přežijem. Veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
1: že
0: to,
1: ty blbý jsou vidět víc.
0: Ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se to dá dělat.
1: To musí být trošku idealista, ono by to jinak nešlo.
0: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to neskusila.
1: Asi to tak mělo být. Jako ta náhoda, že se trefíš just do Borovan.
0: Přesně
1: a zrovna
0: tak,
1: si to vypíšete,
0: náhoda,
1: tak jako
0: to
1: ano,
0: není
1: to není náhoda.
0: Náhoda.
1: Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantoru a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti
0: ano.
1: A měli tam, a já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takovýho učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si a dej ruce za záda. Kyselý pozadí.
0: Ano.
1: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Tam je to vlastně

0: Dětský tábor je taková škola v divokém prostředí a tam se ukáže, kdo na to má.
1: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou a tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichy, kiridityny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc a vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
0: A přijedou děti, který kolikrát jako úplně jsou nedotčený.
1: Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale... proto mám tým kreativců, když se staví ta celotáborová hra. Takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
0: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený? Je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se tam trošku jako
1: nakřísilo. Určitě by to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím. A třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
0: Ano,
1: třeba,
0: když na ten pedák, takže třeba to bylo jiné.
1: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného. Aspoň chvíli zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
0: Takže, a pak tam zůstanu až do důchodu.
1: Jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale... bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedáku.
0: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za 5 let? Jakou máš vizi? Jak se ti to, ty jsi to určitě někde jako prezentoval, jo, tak to mi nejde, jo. Ale tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou...
1: Já bych moc chtěla, aby byla... pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a musíme poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a sounáležitost.
0: Třeba se těšit, aby se člověk potkal s kolegama.
1: A potom to ty děti nasajou, děti hrozně vnímají ty vztahy mezi, i na tom táboře, já jim to říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že To půjde.
0: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach. Jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude.

0: Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem. A budu se těšit na samé dobré zprávy z borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
1: Tak děkuji moc, to mě těší. Děkuji.
0: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi jako vždycky sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
1: Já tobě.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
1: A-Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A-Agnet. Internet pro každého.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Od roku 1988, ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu. Nebo jak se to přesně jmenuje? Celé.
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třebuně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je se sakramensky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme.

0: Začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
1: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá, a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v Chlumu u Třeboně. Tak.
0: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v Chlumu u Třeboně.
1: Právě toho 27. července.
0: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vemou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
1: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
0: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano, ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
1: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
0: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do Chlumu u Třeboně vrátili.
1: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
0: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajujou koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
1: No,
0: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
1: Kudy tak chodíte?
0: Tak my jdeme z náměstí Chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich, a dojdeme až na kemp Kapřík.
1: Ty jsi zmínil?
0: Takže my jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
1: 30-40. Ty jsi zmínil Chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v Chlumu u Třeboně?
0: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni, a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo, a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání, a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
1: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
0: V Trocnově,
1: pokud
0: ano,
1: paměť sahá tak daleko. Že?
0: Přesně tak.
1: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
0: Ono se to trošku prolnulo.
1: Prolnulo.
0: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
1: A jsme u toho.
0: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
1: No, jak je to možné, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl.
0: Potom jsme měli nápad Bechyně.
1: Ano.
0: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
1: Když to v Chlumu je to hotový, tam je to připravený. Všechno.
0: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
1: A je to tam.
0: A je to tam.
1: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
0: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
1: Jo, Kapřík
0: je tam
1: je
0: potom ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova, a tam taky kolem toho děláme programy.
1: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco,

0: Ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
1: Kapřík je kemp.
0: Kemp, tak to se omlouvám.
1: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc.
0: To je
1: tam je
0: skvělý.
1: nejvíc kempů, je tam spoustu chatek,
0: Skvělý.
1: spoustu kempů, místa pro
0: Skvělý.
1: stany, takže to je ideální místo na setkání
0: A
1: vodníků.
0: tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohohle toho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
1: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka.
0: Aha.
1: Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
0: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
1: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu Jich.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: zpíváme a nese se to po celém rybníku.
0: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
1: Nevadí, přesně tak.
0: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
0: Podíváme
1: je to
0: se.
1: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman Jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
0: No publikum
1: tady
0: teda...
1: Tady máme pohádku.
0: Ty tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
1: Je to tam krásný pod těma stromama. Hlavně kolem všude je slyšet ta voda, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí. A na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
0: Maximálně větřík, viď, ty
1: ano,
0: větvičky
1: ano,
0: a tak podobně.
1: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
0: Dobře, a obě dva se?
1: No samozřejmě, samozřejmě.
0: Necháte.
1: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano, ano, ano.
0: Já jsem se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
1: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
0: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
1: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
0: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že
1: ano,
0: to je potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
1: Je to tak. A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
0: Ano.
1: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
0: Aha.
1: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí v Chlumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
0: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
1: Je to něco kolem 50 lidí.
0: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
1: No ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a takže už tady, bez nich se nemůžeme obejít.
0: Tady je vidět na té fotce

0: Samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
1: Vodnici.eu.
0: No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
1: já tady
0: kdo chce.
1: Ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
0: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
1: A já jsem ministr vodokultury a mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
0: Tak to teda, ty jsi ministr?
1: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky. Tady je má osobní
0: to je
1: vizitka.
0: V Pohádkovém království.
1: Aha. Ano.
0: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
1: Ne. Vím, kam směřuje ta otázka. Dvě ministerská křesla mě úplně stačí.
0: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale to je jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
1: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici kulturní dům, který jsme mohli využívat. A aha, potom se stala taková věc, že přišel ten covid, který známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních scén.
0: A nakonec je to spíš pozitivní.
1: A my už jsme tam zůstali.
0: A vy jste tam zůstali.
1: My jsme
0: a jste tam
1: zůstali.
0: Rádi.
1: A jsme tam rádi.
0: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
1: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. Uh-huh. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
0: Ano, ano.
1: Máme tam potom dílnu
0: vodník Ivan.
1: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
0: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
1: No samozřejmě.
0: Jo, samozřejmě. Ano, no tak ano, to je nádhera.
1: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla, jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je...
0: No to já vím,
1: sobě
0: takže se může
1: blízko.
0: Každý těšit na kaviárové hody.
1: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
0: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
1: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třebuně.
0: Jak třeba vodníci sledujou třeba nějaké talenty dětské, nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco, nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
1: Existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
0: Takže
1: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
0: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vyhráte pro všechny?
1: My hrajeme pro všechny, hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
0: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
1: Přesně tak. A to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli. A to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
0: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
1: Všechny naše tváře v jednom obraze.
0: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
1: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
0: Ano. Je tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
1: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si Rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
0: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si Rybníkáře, je úplně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
1: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
0: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
1: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
0: Ano, ano, ano.
1: Koupací klobouk.
0: Ano, ano, ano.
1: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku Pohádkového chlumu a odebereme se na hráz Rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
0: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
1: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci ano, z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
0: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
1: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi. A vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
0: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
1: Proveď. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
0: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
1: To je Klub na nečisto.
0: Ano.
1: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
0: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
1: Jo, ty to máš všechno připravený.
0: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl, co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybnikáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
1: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
0: stránkách. Tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
1: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
0: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
1: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
0: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
1: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
0: Skvělý, tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
1: Dělá a moc velké.
0: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
1: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v Chlumu Třeboně.
0: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu a jedinci splav. Spal si věci do stanu, skoč do vody a plav. V prsti ploutví hej mě oudem, jako štikar vy se s průdem. Když to stihneš, tak za náma.

0: na břehu i pod hladinou. Že měli postavidla seně dvojníků.
1: To bylo hotavý.
0: A nechý to nikdo jiný, než sám pošplul k nám. Vynořil se, aby tady snad.

Pocí vrtíc nám dálka promakrala. Mokrý pecky vyhrává hudnická kapela. A když mají všeho plný necky, na vodu si hodějí necky, odpočinou a pak zase zpívají zase.

0: V kině Kotva měl premiéru film Kozák režiséra Vojtěcha Kopeckého. Připomíná pozoruhodný příběh donského kozáka Andreje Charitonova, muže, který se významně zapsal do historie českého potravinářství. Právě s jeho jménem je spojován vznik slavného sýra Niva. Film ale nevypráví jen o sýru s modrou plísní. Vypráví především o člověku, kterého do jižních Čech přivedly velké dějiny, odvaha a schopnost začít nový život. Kozák tak vrací zapomenutému příběhu lidskou tvář. Ukazuje, že za každou tradicí stojí konkrétní osud, práce a místo, které si zaslouží, aby jsme si na něj vzpomněli. Niva není jen známý český sýr, je to také kus českého Krumlova a kus života Andreje Charitonova.
1: Dovolte mi, abych vás přivítal na premiéře dokumentárního filmu Kozák. Já se jmenuji Jan Dvořák, stejně jako nejstarší dcera Andreje Charitonova, který žil v Českých Budějovicích od roku 1934 až do roku 1947.
2: Já pocházím z mlékařské rodiny. Můj strýc dělal ředitele výzkumného ústavu mlékárenského za minulého režimu, samozřejmě. A nikdy se doma nezmínil o jménu Charitonov. To se totiž nesmělo. Všechno, jak jsem později zjistil po revoluci a v posledním období, vymysleli vždycky na ústředí, na koncernu Praha a na výzkumném ústavu a tak. A teprve po revoluci, když se začala rekonstruovat síra v Českém Krumlově, taky je tady autor veškerých představeb, co to je jiný, Honza Veselý, tak padlo jméno Charitonov, Andrej Charitonov. Přeju vám, abyste měli hezký kulturní zážitek. Chci vám moc poděkovat, že jste přišli. No a k Madetě tohle patří. A velmi to přeju rodině Charitonových, protože byli velice aktivní účastníci tvorby tohoto díla a ať si to hezky užijou. Mějte se hezky a příjemný zážitek.
3: Vážení hosté prvního uvedení dokumentárního filmu Kozák. Moje jméno je Petr Lenička a já mi moc líto, že dnes večer nemůžu být s vámi v kině, protože moje pracovní povinnosti mi nedovolí, abych za vámi do Českých Budějovic přijel. A tak jsem se aspoň rozhodl oslavit to s vámi po svém a dám si takový slavnostní oběd ve stylu Andreje Charitonova, kterému jsem měl možnost propůjčit v tomto dokumentu svůj hlas. Mm-hmm.

0: Takže přátelé, ať vám film chutná.
1: Thank you.

budu velmi stručný, protože všechno, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl v tom filmu. Ale měl bych asi říct velké díky společnosti Madeta a panu generálnímu řediteli, že se pustili do podpory tohoto projektu, čímž vlastně i zaplnili trošku bílé místo v historii Sírniva, ale myslím si, že i trošku z historie jako takové. I pro mě, když jsem v tom jako bádal, tak jsem objevil spoustu věcí, kterých jsem předtím nevěděl a věřím tomu, že vy jste tam taky něco objevili.

0: pocity jsou hezký, protože cítím z lidí jako hezké reakce. Tak to je jako na to milý. Pro mě je to vlastně už trošku historie, protože já jsem to dokončil před 2 měsíci, dejme tomu. Takže už jsem od toho trošku odpoutaný, ale znovu jsem se díval a znovu jsem si ověřil, že něco tam funguje velmi dobře a je dobře, že to tam je, že to tam zaznělo, hlavně ty historické věci. Spoustu věcí bych udělal jinak, to je jasný, ale mám radost lidí, z reakce lidí, kteří zatím jsou velmi, velmi hezký. Mně to dalo hodně, já jsem nikdy, přemýšlím, ale myslím, že jsem nikdy nedělal film, kdy jsem musel úplně sám se prokousat těma zdrojema. To znamená, naposlouchat si ty lidi, kteří vyprávějí ten příběh, překvapivě ho vyprávěli jinak. Já jsem z toho musel udělat nějaký průměr, o kterým jsem usoudil, že takhle to asi mohlo být. Ne nějak zásadně jinak, ale trošku jsem to musel upravit. Pak jsem se musel prokousat spoustama zdrojů jako historickýma. Pak jsem samozřejmě hledal spoustu zdrojů obrázkových, protože jsem věděl, že to bude víceméně mluvící hlavy, tak aby to bylo zajímavý. Tak to mě dalo, že to jde udělat, ale je to strašný práce. To jsem si ověřil. Ale co tě nezabije, to tě posílí.
1: Jaký máte pocit po shlédnutí toho filmu?
2: No trošku zkroušený, musel jsem zamáčknout slzu. No, ale já už jsem to jednou viděl, takže jsem byl trochu ozbrojený a mám z toho radost. Protože vidím rodina, jakou má radost jejich.
1: Můžeme čekat, že do budoucna se začne říkat Madeta sponzor českého filmu?
2: Tak to si nemyslím, ale určitě to není poslední snímek, který jsme udělali. Já vím, jak je každá značka ceněná na evropském i světovém trhu, takže budeme určitě točit něco ohledně Romaduru a tak. Tak to vám říkám víc, než bych měl. Že jedna z těch sester se projevila do časopisu Květy a my jsme nevěděli, čeho se chytit. Jo. A takže když nějaký kontakt prostě vzniknul, no tak jsme po něm šli. No a pak už teda bylo to dílo toho režiséra, který je vynikající. Ten člověk tomu dal tolik, to jako mu netlačím zadarmo káru, ale on opravdu tomu věnoval takový kvantum času. A víte, byl vidět, že to dělá s radostí. Jo.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

0: Dej pác.
1: Již tradičně v květnu máme tady v Park Hotelu na Hluboké konferenci Management znalosti a praxe. To letošní téma zní umělá inteligence, moje konkurenční výhoda. A máme velké štěstí, že můžeme opět uvítat a velká jména v této oblasti, jako je Petr Hirsch, ředitel DataClaro2, Senta Čermáková, výkonná ředitelka Czechitas, autora knihy Homo sapiens AI Richarda Furicha. A z Prahy, z Velké Prahy k nám ještě společně s ostatními dorazil Slávo Švancár, který nás vtáhne do toho, jak opravdu v realitě probíhá zavádění umělé inteligence do firem. A máme tady i takovou malou raritku, určitě jste ji zaznamenali a ještě ji uvidíte. A přejte nám, ať nám neprší, protože i když prší štěstí, jsme rádi, když můžeme vyběhnout ven a podívat se i na krásná auta, která tady má Toyota Dolac, náš generální partner.

se jmenuji Michaela Krauzová a srdečně vás vítám jménem celého týmu a jménem Bajta, Bajta Kutra. Na 13. ročníku konference Benefem a tady mám AI, moje konkurenční cvíce.

0: Velmi si vážím toho, že jste přijeli, velmi si vážím krásné řeči pana Nováka, kterého si vážím, a děkuji paní Míše Krauzové, že organizuje každoroční semináře na nejrůznější téma. I když umělou inteligenci nevědomky používám, tak já už dožiju bez ní.
1: Vedle mě sedí Filuta. Já to teda upřesním. Slavo Švancár je šéfem společnosti Filuta a měl bych to říkat s Mekim L?
2: O, ne, s tvrdým Filuta.
1: Slavo, proč Filuta?
3: To je hezký slovo.
2: Já teda

0: Richard Führich je odborník na AI, dnešní přednášející a taky autor knihy. Richarde, můžete mi říct, většinou lidé, kteří se pohybují v počítačové nebo v téhle branži, nejsou spisovatelé. Jste výjimka.
1: Já jsem se spisovatelem až stal. Vlastně mě k tomu právě tohleto přivedlo. A já bych to trochu korigoval. Jo? Já se zabývám AI, ale trochu jinak. Já se nezabývám AI jako tím, co ona umí, ale zabývám se člověkem. Já skoro celý život, nebo poslední půlku profesní, se věnuju rozvoji lidí. A AI ovlivňuje člověka, mění ho v několika ohromných dimenzích a přijde mi, že o tom jako nemluvíme, tím se nezabýváme. Takže odtamtud já jsem se k AI dostal. A hodně jsem experimentoval s tou technologií, s technikou, ale to, co mě hlavně zajímá, je člověk a co to s ním dělá. A o tom je i ta kniha. Proto vznikla jako důsledek, jako volání divočiny.
0: To znamená, že vy jste jeden z mála, který se zabývá tím, co to s náma provede a co to páchá na člověku, nikoliv jak to zefektivnit jenom.
1: Ano, co to páchá a druhým dechem se snažím říkat, co to nám přináší, co to pro nás dělá a hledat tu rovnováhu, protože je spousta odpovědí, který neznáme.
0: To je asi úplně pro mě jako pro laika, když o tom přemýšlím dlouhodobě samozřejmě, je to nejtěžší, co nás v souvislosti s AI čeká. Ne to, jak se to naučíme, ne to, jak to naučíme seniory, děti, ale jak se s tím jakoby vypořádáme a jak to vybalancujeme. Je to tak?
1: Můžu říct, že jste možná jako tak jako definoval nějakou základní tezi, se který já opravdu jako vycházím a myslím si, že je to ohromná výzva, aby jsme s tím něco udělali. Jako nastal čas, kdy my musíme aktivně jako utvářet naší prostředí, dohnat tu změnu, která se kolem nás děje a AI jenom jako reprezentuje, bych řekl. Vlastně je to takový jako memento mori. Jo? Hele, lidé, udělejte něco, začněte se zabývat tím, jaký budete žít život. Takže zní to možná, je to docela těžko uchopitelný, je to o tom, jak žijeme, jak dosahujeme svého štěstí a digitální svět obecně, my to máme pod tím názvem AI, si myslím, ten do té míry jako utváří hněte ten náš život, že nás to začíná mlít. A my nechceme být semleti. My chceme mlít a něco z toho vyrobit.
0: Já jsem teď to přeslechla, skoro se mi to líbilo, že jste říkal, že nás to začíná mlít a já jsem si říkal, že ono nás to tak trošku i začíná mít, jako. Že nás to začíná vlastnit, máte ten pocit, protože já když na to koukám, tak naprostá většina lidí se k tomu staví tak, že říká, musím to využít, efektivní, tohle, ale i sám za sebe teď mluvím. Je to trošku jako takový, že tohle už nemusím řešit, tohle už nemusím umět, tohle se nemusím naučit, protože to za mě něco udělá. Já mám pocit, že se stáváme takovými těmi pomyslnými Římany, kteří leží na těch lehátkách, z těch hroznů ukusují kousky, zbytek zahazují a už vůbec jako nejsou schopni, víc a víc nejsou schopni reagovat na běžné podněty života, protože ono to něco za ně udělá.
1: Víte, on je to podle mě jeden způsob, jak to popsat. A je dobrý, aby nás vyděsil, když to takhle popisujete, že jo. Ono nás to začíná mít s tvrdým i, že jo. A o to si myslím, že je to lépe, že je to dobře, že když tenhle obraz jako popíšete, to znamená, hele, něco by mělo být jinak. A já k tomu přistupuji jako pokorně, já neznám na všechno odpovědi, ale já jako coach, to je hlavní moje profese, tak přinášet jako otázky, jako dloubat takhle do nás, aby jsme našli nějakou novou cestu, si myslím, že je zásadní, že je strašně důležitý, tak o to se snažím. A věřím, naprosto věřím potenciál člověka, že opět něco vymyslí. Ale nesmí sedět na tom lehátku a pořádat lukulské hody a jen ano, tak ano, jako ano. A přehlídky, že jo. To jako...

0: To bych se podepsal, no.
1: Kde budeme jako civilizace, když to půjde takhle rychle, protože ono to má neuvěřitelně jako raketový nárůst a já mám pocit, že čím dál tím víc. Pamatuju si, loni tady byl přednášející, který říkal, já za dobu, než sem dojedu, tak se všechno změní. Když si to připravuje a chce o něčem mluvit, tak než dojede sem, tak ono je to ještě třeba lepší a jiný. Kde budeme za 10 let?
0: To je otázka za milion. Jo. Na jednu stranu my to nevíme a netušíme. Na druhou stranu my si můžeme požádat umělou inteligenci, aby nám udělala 10 scénářů, kde budeme. Ale to všechno je relativní. Já si myslím, co je na tom jako, co je dobrá zpráva je, že když my si řekneme, že za 10 let chceme být tady, tak
2: tam můžeme
0: si
2: být.
0: Můžeme říct ano. Jaký kroky k tomu můžeme podniknout, za jakých podmínek se to může stát a hlavně, co musíme znát a umět, co se musíme naučit. Jo? My myslím, že přicházíme, nebo ocitli jsme se v takovém věku nepohodlnosti. My, aby jsme ty věci změnili, tak se musíme zatraceně snažit. A trošku jsme možná zapomněli snažit se. Jo? Ono to všechno tak jako přicházelo. Takže taková odvaha pustit se do něčeho je podmínkou toho, aby jsme si řekli, za 10 let chceme, aby ten svět vypadal takhle a uděláme proto všechno, co můžeme, aby tak vypadal. A za těch 10 let budeme mít čistý svědomí, že jsme všechno udělali.
1: To zní jako plán a mám návrh. Dáme si tady sraz a pak to zbilancujeme za těch 10 let.
0: Výborně, výborně, výborně platí. Jo.

0: Zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Křena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflo špic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž z Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, v bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.

0: Zámek Zbyroch má svá přinej. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách, nejstarší samostatně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let. Hradní hlásky je nádherný pohled do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Orta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colloredo Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

monumentálním Muchově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: Zámek Zbyroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat, neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbyroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie scháněla svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv? Ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den? Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.
1: Česká televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že ji nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono?
3: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
1: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořilo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si vyžádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
4: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální, běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a Vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci. Hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta. Teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior resortu Hluboká. Takže jsme měli z toho velikou radost.
0: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz? Proč se to stalo jemu? Proč to není nic osobního? Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
4: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
5: Ceny pozemků v Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
4: Prodat takový velký soubor pozemků není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo. Protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
1: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
2: Myslím si, že i opoziční zastupitelé by se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména tak, jak si vyjadřuje ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
0: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
6: Opravdě, řekněme si, jsou věci, které se na Hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
0: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
6: Na to vám dávám hlavu na špalek.
0: Že jo?
6: Ano.
0: To je hodně silný kafe.
6: Ale je to tak.
0: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata.
7: To července. Taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice?
6: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
0: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatele jakýkoliv, politický dopad už se stal.
1: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně, celé zastupitelstvo, budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té Hluboké děje.
0: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu. A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou

0: prosazovat viníky.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize Č1.
1: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost, a takže jsem tam jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí, a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který prostě ty peníze posíláme, že je jako jeho, a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou k tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládala pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no se ne, já přece vidím barák na Hluboký.
0: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná, a taky to, o čem tak, si svědčím, jako že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
1: Je to tak vlastně, jakoby vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, do něho u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonní seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně pan poslanec to možná poslal mezi přátelé, nebo prostě jakoby se vlastně jako rodina to pinkla, a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátelé přátel sdílí o svém okruhu, a pak se to prostě může dostat k tomu i anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako dostuduju, ale lidi prostě ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách, a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jako vím, jak to je. A hotovo. A to je správný, tak to má být.
0: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
2: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

0: Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazů. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak to v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky. Pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiruji na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru už víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně rovným starostou, jako je pan inženýr Rydza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
0: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř ověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždyť jde přece o hlubokou, ne?
2: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotracem dětem. A je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže, že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
0: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
2: Tato záležitost je v podstatě v rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.

0: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou, a zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, kdo dovede policii na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objednal, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my prostě důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova politika se dělá na Hluboké v zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdo hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta. Není.
1: Máte 21 členů zastupitelstva. Ano. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
2: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
1: Takže hlasují proti svým zájmu, proti svému přesvědčení.
2: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
3: Zásadně odsuzuji žhářský útok, který se stal. Je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu upřímně mě to trápí, že to v podstatě i svým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města, a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
4: A teď ta nepříjemná otázka. Ne, kdo to udělal. Tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá. Odpověď je jasná. Martinu Vébrovi. Zastupitel Vébr z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
1: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
2: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel, tak vám za to říkám, na to vemte jet.
0: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Vébra, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzného. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo o politický atentát, že se domnívá, že o politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohly být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU-ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rem říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity. Ten jejich vzkaz je jasný, ty politik prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jediný, koho si vyvinil v posledním rozhovoru, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl. Tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatel. Máš přístup ke spisu, kde to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na usnesení, tento návrh na usnesení,

0: přesvědčení, že Martine svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují i veřejná vystoupení představitelů KDU-ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestním řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členům zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo Bajoto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával nové možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webera a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že k omluvě nedojde, nevylučují jednotliví členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
1: Takže nechám hlasovat. Pohlíže k omluvě za výroky související s útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili toto vidu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
2: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici. Platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která Hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
0: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners, tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva, les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o

tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?

0: dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny. A ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
1: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
0: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy. A další věc je potom s odstupem zhruba jednoho roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sena.
1: Jaký kout máte nejradši tady?
0: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
1: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
0: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje,

0: to je, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu, 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
1: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
0: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
1: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
0: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
1: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
0: Tak los tu přechází z té zvěře takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
1: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
0: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
1: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
0: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
1: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
0: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci, no. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
1: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
0: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené, a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
1: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
0: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém by pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některých, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka v fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc, od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrovku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku, tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod kůží.

Večerní procházku městem už popisovat nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

Vítejte v leteckých toulkách. V novém pořadu je Č1. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšeném

Na poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty z Jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do Jižních Čech vrátila. Mm-hmm. Jaký to je utéct z Jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát, ale studovat jsem šla chemii, Vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě o toho tak jako trošku drželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let a já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do Jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy. Aha. To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně denodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
0: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty vzorečky.
1: Ty vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola. Určitě, určitě. Protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
0: a
1: lidi, kteří...
0: To nedá moc obejít.
1: Jo, ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různý příchutě a přípachy líp než jakákoliv
0: technika. Mám pár takových kamarádů a živí se

0: ti mají úplně pohádkovou profesi, oni ano. pijou furt víno, ještě za to dostávají zaplaceno.
1: Jo, je to tak.
0: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
1: Mně to moc vyhovovalo, protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavený procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavený nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy. Já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma a že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému, tak to mě hrozně bavilo.
0: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal, že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíku a vlastně nikdy nic nedoděláš úplně jako finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, tak být kolečkem je komplikovaný pro spoustu lidí, kteří jsou tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako jeli šance, možnost a chuť to takhle žít, takže se z toho dá vyběhnout. Není ten korporát takovej, že by člověk...
1: Není. A já navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když máš auditovat,
0: takže musíš vlastně
1: poznat trošku, jak to tam chodí. A to bylo skvělý. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta firma ti v tom vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
0: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval a pak ho vystřel. No dobře, tak člověk se... To nějak jako zaběhne, zažije si to, z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
1: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělej tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co
0: vidíš
1: prostě...
0: za sebou ten reálný výstup té práce, no.
1: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
0: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne? Nebylo?
1: Je to tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já to jsem ráda vždycky součástí nějaký instituce.
0: Jo.
1: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, jo, tak to je přesně to, co chci.
0: A... Jsi první matikářka, z které si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
1: Jo, já vím, že dcery moje mi říkali, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší a probat si.
0: Já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo. Mm-hmm. A to prostě bylo strašné, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě. Jo. Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo, ještě tam jsem trochu. Si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemné matikářky, to je dobrý.
1: A přitom chemie je všude kolem nás, já teď se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak je moc to je to chemie.
0: Je to o Kantorovi, já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánu dobrý nebe, fakt jako to bylo zoufalství, to byla úča, fakt. Ano. Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo a pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jelitům, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopítá a nepřipadá si jako úplná lama. Jo. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře. A děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě pardon bordel. A ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá. A můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco. A to mě úplně zaujalo, jak to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
1: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takovej, děti jsou takový, práce je taková a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasný to výsledky. Posun. A je to takový, tak mě to hezky hraje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
0: A to začalo jak? K tomuhle ses dostala jak?
1: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco novýho. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jeden na jednoho.
0: No z tebe to úplně jako jde, protože až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
1: Víkendovej rychlokurs.
0: Jo, ano, taková
1: škola. Tak na to je třeba si dát pozor, no, to
0: takže,
1: je.
0: Takže vidím, že tam ty ses jako do to, a když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak to je úplně teda jupí potom, ne?
1: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
0: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při tými práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
1: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život.
0: Mm-hmm.
1: Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet. Jo, nebo takový ty vlastně negativismy, který posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací. To je na každým, jak v co věří.
0: Mm-hmm.
1: Ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmí komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat, to už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma.
0: Brzdíčky.
1: A jak ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku a jak to dělat jinak.
0: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám? Jako, když jsem takový jako super, hysterický buď optimista.
1: Buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme naprogramovaný.
0: Vím. Ono to zase naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako, já jsem se o to teda nijak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako, je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to nepůjde. Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív, ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
1: Ano.
0: A ono to samozřejmě jde, jak když si pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
1: Ano.
0: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
1: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání. Poslání a bohužel málo lidí to vidí. Jak moc
0: spousta kantorů to má tak jako, že...
1: Což to, ale to i ta veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
0: že
1: to,
0: ty blbý jsou vidět víc.
1: Ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se to dá dělat.
0: To musí být trošku idealista, ono by to jinak nešlo.
1: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to neskusila.
0: Asi to tak mělo být. Jako ta náhoda, že se trefíš just do Borovan.
1: Přesně tak,
0: se
1: to
0: vypíše,
1: už není náhoda.
0: Tak jako,
1: to
0: ano,
1: není
0: to není náhoda.
1: Náhoda.
0: Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. Mm. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti, ano. A měli tam, a já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako te, oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takovýho učitele bych

0: chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si a dej ruce za záda. Kyselý pozadí.
1: Ano.
0: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Tam je to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí. A tam se ukáže, kdo na to má.
1: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou a tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichy, kiry, dityny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc a vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
0: A přijedou moc bych děti, který kolikrát jako úplně ano, jsou nedotčený.
1: Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale proto mám tým kreativců, kdy se staví ta celotáborová hra. Takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
0: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený? Je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se tam trošku jako
1: nakřísilo. Určitě by to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím. A třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
0: Ano,
1: třeba,
0: když na ten pedák, takže třeba to bylo jiné.
1: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného. Aspoň chvíli zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
0: Takže, a pak tam zůstanu až do důchodu.
1: Jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedáku.
0: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za 5 let? Jakou máš vizi? Jak se ti to, ty jsi to určitě někde jako prezentoval, jo, tak to mi nejde, jo. Ale tvoje, jako, tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou?
1: Já bych moc chtěla, aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a musíme poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a sounáležitost.
0: Třeba se těšit, aby se člověk potkal s kolegami.

0: A potom to ty děti nasajou. Děti hrozně vnímají ty vztahy mezi i na tom táboře. Já jim to říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že to půjde.
1: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach. Jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem. A budu se těšit na samé dobré zprávy z borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
0: Tak děkuji moc, to mě těší. Děkuji.
1: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi jako vždycky sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
0: Já tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti ZOO Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti ZOO Zlín.
2: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, jako... protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Od roku 1988, ano.
0: No, tak to už je... Moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme.
0: No, vy máte.
1: My máme hlavně výročí.

0: našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
1: To je pravda, protože

0: Jirka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v Chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v Chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano. Ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do Chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
0: No,
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
0: Kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí Chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich a dojdeme až na kemp Kapřík. My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
0: Ty jsi zmínil Chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v Chlumu u Třeboně?
1: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
0: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
1: V Trocnově,
0: pokud
1: ano.
0: Paměť
1: ano,
0: sahá ano, tak daleko. Že?
1: Přesně tak.
0: Už nějakou dobu nefunguje a takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo to jihočeské zpívání v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
1: Ono se to trošku prolnulo.
0: Prolnulo.
1: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
0: A jsme u toho.
1: Jirka Tibitanclu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
0: No, jak je to možný, že ten písečák, víte, lokální patriot, všechno by chtěl.
1: Potom jsme měli nápad Bechyně.
0: Ano.
1: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
0: Když to v Chlumu je to hotový. Tam je to připravený. Všechno.
1: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
0: A je to tam.
1: A je to tam.
0: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
1: Já jsem zmínil rybník Hejtman. Kapřík je kemp.

0: Jo, tam
1: je tam
0: týká...
1: potom ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova, a tam taky kolem toho děláme programy.
0: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
1: Kapřík je kemp.
0: Kemp, tak to se omlouvám.
1: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
0: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohle toho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
1: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Aha. Takže jak tady vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
0: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
1: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
0: Ano.
1: Takže
0: ano.
1: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
0: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
1: Nevadí, přesně tak.
0: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
1: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
0: Podíváme
1: se. Je to
0: se.
1: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
0: No publikum
1: tady
0: teda...
1: máme pohádku.
0: Ty tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
1: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, to, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a... Na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
0: Maximálně větří kvít, ty ano, větvičky ano, a tak podobně. Ano.
1: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
0: Dobře, a obě dva se?
1: No samozřejmě, samozřejmě.
0: Necháte.
1: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano, ano, ano.
0: Já jsem se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
1: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
0: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
1: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
0: To je samozřejmě po poledním klidu, ale že ano, to ano, je ano. Potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak.
1: A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
0: Ano.
1: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
0: Aha.
1: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí v Chlumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
0: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
1: Je to něco kolem 50 lidí.
0: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
1: No ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže

0: už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
1: Takže
0: už bez nich se nemůžeme obejít.
1: tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde. Vodníci.asi
0: Vodniči.eu.
1: EU. No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: Já tady
1: dědo chce.
0: ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král Pepa Vošplouch první,
1: Pepa
0: protože
1: Vošplouch
0: my máme
1: první.
0: samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda. No a
1: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
0: a já jsem ministr vodokultury a mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky. Tady je má osobní
1: To je v
0: vizitka
1: Pohádkovém
0: v
1: království.
0: Pohádkovém království, ano.
1: Aha. Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i
0: Ne.
1: ministr? Ne, dobře.
0: Vím, kam směřuje tvá
1: No, jako
0: otázka.
1: musel
0: Ne,
1: jsem
0: dvě
1: naznačit aspoň.
0: ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
0: Ne,
1: to
0: ne, ne, do
1: bude
0: toho opravdu
1: jiná
0: nepůjdu.
1: věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. A potom
1: Aha.
0: se stala taková věc, že přišel ten COVID, to tady
1: No,
0: všichni
1: tak, tak.
0: známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních scén.
1: A nakonec je to spíš pozitivní
0: A my už
1: změna.
0: jsme tam zůstali.
1: Vy jste tam
0: My
1: zůstali
0: už
1: a
0: jsme
1: jste
0: tam
1: tam
0: zůstali
1: rádi.
0: a jsme tam rádi.
1: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali? Pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní. Ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na další
0: Přesně tak, my
1: detaily.
0: tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
1: Ano.
0: Máme tam potom dílnu
1: Vodník
0: taky
1: Ivan.
0: s kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
1: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
0: No samozřejmě,
1: Jo, samozřejmě. No tak
0: ano.
1: to je nádhera. To je nádhera.
0: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla, jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky
1: Ano.
0: ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby,
1: No to já
0: to má
1: vím.
0: k sobě
1: Takže se
0: velice
1: může
0: blízko.
1: každý těšit na kaviárové hody.
0: No,
1: Nebo
0: uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: snad osmažené šproty z konzervy
0: To
1: někde?
0: necháme, to necháme na
1: Necháme to
0: něm,
1: na
0: to
1: něm.
0: necháme na něm
1: Necháme to na
0: a
1: něm.
0: tohle proběhne ve čtvrtek 30.
1: Chápu.
0: července odpoledne právě na náměstí toho městy se
1: No a
0: chlubou Třeboně.
1: jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco nebo manuálně vyráběcí něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
0: Jak existuje, a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába a je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí, vybere si svoji písničku. My s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
1: Takže podle.
0: Takže celkový zisk, máme tam tři vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět
1: Skvělý.
0: to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul zpívající žáby.
1: Skvělý. To znamená, že to jsou

0: kromě toho všeho dalšího, ještě koncerty, hudební večery. Vy hrajete pro všechny.
1: My hráme pro všechny, hráme pro děti, hráme pro dospělí.
0: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
1: Přesně tak. A to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli. A to je
0: To je pravda.
1: CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka,
0: Takže
1: loupežníka.
0: všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
1: Všechny naše tváře v jednom obraze.
0: Já jsem řekl, převleky je vlastně, vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají.
1: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo
0: Přesně,
1: sestřičku, ano.
0: přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
1: Ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom
0: Ukaž, ukaž,
1: CDčku.
0: ukaž.
1: Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to
0: Popiš.
1: řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód, protože jsme zjistili, že spoustu vás, suchozemců, už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
0: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu z rybníkáře, je plně člověče
1: Úžasná, ne?
0: pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
1: Přesně tak, my ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem, ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
0: Vodnické
1: A
0: koupací oděvy? Co to je za...
1: to jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
0: Ano.
1: Koupací klobouk.
0: Ano.
1: A
0: Ježiš.
1: odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
0: Tady je vidět to loučení z vodníky, patrně.
1: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci
0: Ano,
1: z
0: ano, ano,
1: chlumu
0: ano.
1: odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
0: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
1: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými
0: To je
1: dětmi
0: krásné.
1: a vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
0: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
1: Takže
0: Proveďte.
1: pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
0: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili. A teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce. Tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
1: To je klub na nečisto.
0: Ano.
1: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
0: Jirko, nemusíš to, já jsem koukl na vaše stránky.
1: Jo, ty to máš všechno připravený.
0: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl, co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybnikáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
1: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
0: stránkách. Tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
1: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
0: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
1: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
0: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
1: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
0: Skvělý, tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v Pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
1: Dělá a moc velké.
0: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
1: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v Chlumu Třeboně.
0: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu a jedinci splav. Zval si věci do stanu, skoč do vody a plav. V prsti ploutví hej mě oudem, jako štikar vy se s proudem. Když to stihneš, tak za nám.

0: na břehu i pod hladinou radost zvykala, že měli postavidla seně dvodníků.
1: To bylo hotavý.
0: A nechý to nikdo jiný, než sám pošplou král. Vynořil se, aby tady snad.

Vocí vrtí candácha prmakrela. Mokrý pecky vyhrává hutnická kapela. A když mají všeho plný hecky, na vodu si hodějnecky, odpočinou a pak zase snívaj zase.

0: V kině Kotva měl premiéru film Kozák režiséra Vojtěcha Kopeckého. Připomíná pozoruhodný příběh donského kozáka Andreje Charitonova, muže, který se významně zapsal do historie českého potravinářství. Právě s jeho jménem je spojován vznik slavného sýra Niva. Film ale nevypráví jen o sýru s modrou plísní. Vypráví především o člověku, kterého do jižních Čech přivedly velké dějiny, odvaha a schopnost začít nový život. Kozák tak vrací zapomenutému příběhu lidskou tvář. Ukazuje, že za každou tradicí stojí konkrétní osud, práce a místo, které si zaslouží, aby jsme si na něj vzpomněli. Niva není jen známý český sýr, je to také kus českého Krumlova a kus života Andreje Charitonova.
1: Dovolte mi, abych vás přivítal na premiéře dokumentárního filmu Kozák. Já se jmenuji Jan Dvořák, stejně jako nejstarší dcera Andreje Charitonova, který žil v Českých Budějovicích od roku 1934 až do roku 1947.
2: Já pocházím z mlékařské rodiny. Můj strýc dělal ředitele výzkumného ústavu mlékárenského za minulýho režimu, samozřejmě. A nikdy se doma nezmínil o jménu Charitonov. To se totiž nesmělo. Všechno, jak jsem později zjistil po revoluci a v posledním období, vymysleli vždycky na ústředí, na koncernu Praha a na výzkumném ústavu a tak. A teprve po revoluci, když se začala rekonstruovat sýrárna v Českém Krumlově, tak je tady autor veškerých představeb, co to je jiného, Honza Veselý, tak padlo jméno Charitonov, Andrej Charitonov. Přeju vám, abyste měli kulturní zážitek. Chci vám moc poděkovat, že jste přišli. No a k Madetě tohle patří. A velmi to přeju rodině Charitonových, protože byli velice aktivní účastníci tvorby tohoto díla a ať si to hezky užijou. Mějte se hezky a příjemný zážitek.
3: Vážení hosté prvního uvedení dokumentárního filmu Kozák. Moje jméno je Petr Lněnička a já mi moc líto, že dnes večer nemůžu být s vámi v kině, protože moje pracovní povinnosti mi nedovolí, abych za vámi do Českých Budějovic přijel. A tak jsem se aspoň rozhodl oslavit to s vámi po svém a dám si takový slavnostní oběd ve stylu Andreje Charitonova, kterému jsem měl možnost propůjčit v tomto dokumentu svůj hlas.
4: Mm-hmm.

Takže přátelé, ať vám film chutná.

budu velmi stručný, protože všechno, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl v tom filmu. Ale měl bych asi říct velké díky společnosti Madeta a panu generálnímu řediteli, že se pustili do podpory tohoto projektu, čímž vlastně i zaplnili trošku bílé místo v historii Sírniva, ale myslím si, že i trošku z historie jako takové. I pro mě, když jsem v tom jako bádal, tak jsem objevil spoustu věcí, kterých jsem předtím nevěděl a věřím tomu, že vy jste tam taky něco objevili.

0: pocity jsou hezký, protože cítím z lidí jako hezké reakce. Tak to je jako na to milý. Pro mě je to vlastně už trošku historie, protože já jsem to dokončil před 2 měsícema, dejme tomu. Takže už jsem od toho trošku odpoutaný, ale znovu jsem se díval a znovu jsem si ověřil, že něco tam funguje velmi dobře a je dobře, že to tam je, že to tam zaznělo, hlavně ty historické věci. Spoustu věcí bych udělal jinak, to je jasný, ale mám radost lidí, z reakce lidí, kteří zatím jsou velmi, velmi hezký. Mně to dalo hodně, já jsem nikdy, přemýšlím, ale myslím, že jsem nikdy nedělal film, kdy jsem musel úplně sám se prokousat těma zdrojema. To znamená, naposlouchat si ty lidi, kteří vyprávějí ten příběh, překvapivě ho vyprávěli jinak. Já jsem z toho musel udělat nějaký průměr, o kterým jsem usoudil, že takhle to asi mohlo být. Ne nějak zásadně jinak, ale trošku jsem to musel upravit. Pak jsem se musel prokousat spoustama zdrojů jako historickýma. Pak jsem samozřejmě hledal spoustu zdrojů obrázkových, že jsem věděl, že to bude víceméně mluvící hlavy, tak aby to bylo zajímavý. Tak to mě dalo, že to jde udělat, ale je to strašný práce. To jsem si ověřil. Ale co tě nezabije, to tě posílí.
1: Jaký máte pocit po shlédnutí toho filmu?
2: No trošku zkroušený, musel jsem zamáčknout slzu. No, ale já už jsem to jednou viděl, takže jsem byl trochu ozbrojený a mám z toho radost. Protože vidím rodina, jakou má radost jejich.
1: Můžeme čekat, že do budoucna se začne říkat Madeta sponzor

0: romantického filmu?
1: A tak to si nemyslím, ale určitě to není poslední snímek, který jsme udělali. Já vím, jak je každá značka ceněná na evropském a i světovém trhu, takže budeme určitě točit něco ohledně Romaduru a tak. Tak to vám říkám víc, než bych měl. Že jedna z těch sester se projevila do časopisu Květy a my jsme nevěděli, čeho se chytit. Jo. A takže když nějaký kontakt prostě vzniknul, no tak jsme po něm šli. No a pak už teda bylo to dílo toho režiséra, který je vynikající. Ten člověk tomu dal tolik, to jako mu netlačím zadarmo káru, ale on opravdu tomu věnoval takový kvantum času. A víte, byl vidět, že to dělá s radostí.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

0: Dej pác.
1: Již tradičně v květnu máme tady v Park hotelu Na Hluboké konferenci Management znalosti a praxe. To letošní téma zní umělá inteligence, moje konkurenční výhoda. A máme velké štěstí, že můžeme opět uvítat velká jména v této oblasti, jako je Petr Hirsch, ředitel Data Clear O2, Senta Čermáková, výkonná ředitelka Czechitas, autora knihy Homo Sapiens AI Richarda Furicha. A z Prahy, z Velké Prahy k nám ještě společně s ostatními dorazil Slávo Švancár, který nás vtáhne do toho, jak opravdu v realitě probíhá zavádění umělé inteligence do firem. A máme tady i takovou malou raritku, určitě jste ji zaznamenali a ještě ji uvidíte. A přejte nám, ať nám neprší, protože i když prší štěstí, jsme rádi, když můžeme vyběhnout ven a podívat se i na krásná auta, která tady má Toyota Dolac, náš generální partner.

0: Mé jméno je Michála Krauzová a srdečně vás vítám jménem celého týmu a jménem Bajta, Bajta Kutra.
1: Já 13. roční klub Bajta, který jsem tam téma AI, moje konkurenční.

0: Richard Führich je odborník na AI, dnešní přednášející a taky autor knihy. Richarde, můžete mi říct, většinou lidé, kteří se pohybují v počítačové nebo v téhle branži, nejsou spisovatelé. Jste výjimka.
1: Já jsem se spisovatelem až stal. Vlastně mě k tomu právě tohleto přivedlo. A já bych to trochu korigoval. Jo? Já se zabývám AI, ale trochu jinak. Já se nezabývám AI jako tím, co ona umí, ale zabývám se člověkem. Já skoro celý život, nebo poslední půlku profesní, se věnuju rozvoji lidí. A AI ovlivňuje člověka, mění ho v několika ohromných dimenzích a přijde mi, že o tom jako nemluvíme, tím se nezabýváme, takže odtamtud já jsem se k AI dostal a hodně jsem experimentoval s tou technologií, s technikou, ale to, co mě hlavně zajímá, je člověk a co to s ním dělá. O tom je i ta kniha. Proto vznikla jako důsledek, jako volání divočiny.
0: To znamená, že vy jste jeden z mála, který se zabývá tím, co to s náma provede a co to páchá na člověku, nikoliv jak to zefektivnit jenom.
1: Ano, co to páchá a druhým dechem se snažím říkat, co to nám přináší, co to pro nás dělá a hledat tu rovnováhu, protože je spousta odpovědí, které neznáme.
0: To je asi úplně pro mě jako pro laika, když o tom přemýšlím dlouhodobě samozřejmě, je to to nejtěžší, co nás v souvislosti s AI čeká. Ne to, jak se to naučíme, ne to, jak to naučíme seniory, děti, ale jak se s tím jakoby vypořádáme a jak to vybalancujeme. Je to tak?
1: Můžu říct, že jste možná jako tak jako definoval nějakou základní tezi, se který já opravdu jako vycházím a myslím si, že je to ohromná výzva, aby jsme s tím něco udělali. Jako nastal čas, kdy my musíme aktivně jako utvářet naší prostředí, dohnat tu změnu, která se kolem nás děje a AI jenom jako reprezentuje, bych řekl. Vlastně je to takový jako memento mori. Jo? Hele, lidé, udělejte něco, začněte se zabývat tím, jaký budete žít život. Takže zní to možná, je to docela těžko uchopitelný, je to o tom, jak žijeme, jak dosahujeme svého štěstí a digitální svět obecně, my to máme pod tím názvem AI, si myslím, ten do té míry jako utváří hněte ten náš život, že nás to začíná mlít. A my nechceme být semleti. My chceme mlít a něco z toho vyrobit.
0: Já jsem teď to přeslechla, skoro se mi to líbilo, že jste říkal, že nás to začíná mlít a já jsem si říkal, že ono nás to tak trošku i začíná mít, jako. Že nás to začíná vlastnit. Máte ten pocit, protože já když na to koukám, tak naprostá většina lidí se k tomu staví tak, že říká, musím to využít, efektivní, tohle. Ale i sám za sebe teď mluvím. Je to trošku jako takový, že tohle už nemusím řešit, tohle už nemusím umět, tohle se nemusím naučit, protože to za mě něco udělá. Já mám pocit, že se stáváme takovými těmi pomyslnými Římany, kteří leží na těch lehátkách, z těch hroznů ukusují kousky, zbytek zahazují a už vůbec jako nejsou schopni, víc a víc nejsou schopni reagovat na běžné podněty života, protože ono to něco za ně udělá.
1: Víte, on je to podle mě jeden způsob, jak to popsat. A je dobrý, aby nás vyděsil, když to takhle popisujete, že jo. Ono nás to začíná mít s tvrdým i, že jo. A

0: o to si myslím, že je to lépe, že je to dobře, že když tenhle obraz jako popíšete, to znamená, hele, něco by mělo být jinak. A já k tomu přistupuji jako pokorně, já neznám na všechno odpovědi, ale já jako coach, to je hlavní moje profese, tak přinášet jako otázky, jako dloubat takhle do nás, aby jsme našli nějakou novou cestu, si myslím, že je zásadní, že je strašně důležitý, tak o to se snažím. A věřím, naprosto věřím potenciál člověka, že opět něco vymyslí. Ale nesmí sedět na tom lehátku a pořádat lukulské hody a jen ano, tak ano, jako ano. A přehlídky, že jo. To jako to bych se podepsal, no.
1: Kde budeme jako civilizace, když to půjde takhle rychle, že ono to má neuvěřitelně jako raketový nárůst a já mám pocit, že čím dál tím víc. Pamatuju si, loni tady byl přednášející, který říkal, já za dobu, než sem dojedu, tak se všechno změní. Když si to připravuje a chce o něčem mluvit, tak než dojede sem, tak ono je to ještě třeba lepší a jiný. Kde budeme za 10 let?
0: To je otázka za milion. Jo. Na jednu stranu my to nevíme a netušíme. Na druhou stranu my si můžeme požádat umělou inteligenci, aby nám udělala 10 scénářů, kde budeme. Ale to všechno je relativní. Já si myslím, co je na tom jako, co je dobrá zpráva je, že když my si řekneme, že za 10 let chceme být tady, tak
2: tam můžeme
0: si
2: být.
0: Můžeme říct ano. Jaký kroky k tomu můžeme podniknout, za jakých podmínek se to může stát a hlavně, co musíme znát a umět, co se musíme naučit. Jo? My myslím, že přicházíme, nebo ocitli jsme se v takovém věku nepohodlnosti. My, aby jsme ty věci změnili, tak se musíme zatraceně snažit. A trošku jsme možná zapomněli snažit se. Jo? Ono to všechno tak jako přicházelo. Takže taková odvaha pustit se do něčeho je podmínkou toho, aby jsme si řekli, za 10 let chceme, aby ten svět vypadal takhle a uděláme proto všechno, co můžeme, aby tak vypadal. A za těch 10 let budeme mít čistý svědomí, že jsme všechno udělali.
1: To zní jako plán a mám návrh. Dáme si tady sraz a pak to zbilancujeme za těch 10 let.
0: Výborně, výborně platí. Jo?

0: Zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Chřena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

V naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflšpic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž z Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, v bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.

0: Zámek Zbyroch má svá přinej. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách, nejstarší samostatně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let. Hradní hlásky je nádherný pohled do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Orta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colloredo Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

V monumentálním Muchově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: Zámek Zbyroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat. Neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbyroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie scháněla svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv? Ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce.

0: Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den? Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.
1: Česká televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že ji nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono.
3: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
1: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořilo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si vyžádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
4: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson & Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci, hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta, teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior resortu Hluboká, takže jsme měli z toho velikou radost.
0: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz, proč se to stalo jemu, proč to není nic osobního. Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
4: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu.

0: A ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
1: Ceny pozemků v Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
0: Prodat takový velký soubor pozemků není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo. Protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
2: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
3: Myslím si, že i opoziční zastupitelé, aby se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména, zejména tak, jak se vyjadřuje ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
4: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
5: Opravdě, řekněme si, jsou věci, které se na Hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
4: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
5: Na to vám dávám hlavu na špalek.
4: Že jo?
5: Ano.
4: To je hodně silný kafe.
5: Ale je to tak.
4: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata. To taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice.
5: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
4: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatele jakýkoliv, politický dopad už se stal.
2: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně celé zastupitelstvo budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té Hluboké děje.
4: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU-ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu. A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou dosazovat viníky.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize Č1.
6: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost, a takže jsem v tom jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí, a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který prostě ty peníze posíláme, že je jako jeho, a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládala pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no sem ne, já přece vidím barák na Hluboký.
7: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná, a taky přesně to, o čem tak, si svědčím, jako že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
6: Je to tak vlastně, jako vrcholný arbitr jsou vždycky ti dárci, do něho u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonní seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně pan poslanec to možná poslal mezi přátele, nebo prostě jakoby se vlastně jako rodina to pinkla, a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátelé přátel sdílí o svém okruhu. A pak se to prostě může dostat k tomu i anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako dostuduju, ale lidi prostě. Ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách, a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jakoby, jak to je. A hotovo. A to je správný, tak to má být.
4: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
3: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne. Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech. Takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazů. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města?

0: o změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu. Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé kliše obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak toto v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky. Pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiruji na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně dobrým starostou, jako je pan inženýr Rydza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
0: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř ověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždyť jde přece o hlubokou, ne?
2: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotracem dětem. A je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měl být nějaký dehonestující název, ne, ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže, že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
0: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
2: Tato záležitost je v podstatě z rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se

0: mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
1: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou, a zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objedná, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my prostě důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova politika se dělá na Hluboké v zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdy hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta. Není.
2: Máte 21 členů zastupitelstva. Ano. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
3: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
2: Takže hlasují proti svým zájmům, proti svému přesvědčení.
3: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
0: Zásadně odsuzuji žhářský útok, který se stal. Je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména. Dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu přímě mě to trápí, že to v podstatě i svým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města, a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
4: A teď ta nepříjemná otázka. Ne, kdo to udělal. Tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá. Odpověď je jasná. Martinu Vébrovi. Zastupitel Weber z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
2: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
3: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel. Tak vám za to říkám, na to vemte jet.
1: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Webera, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzného. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo o politický atentát, že se domnívá, že do politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohli být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU-ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rem říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity. Ten jejich vzkaz je jasný, ty politický prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí. že ti prostě zapálil auto. Jediný, kdo si vyměnil posledním rozvoji, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl. Tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatel. Máš přístup ke spisu,

0: Je to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií. Prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují veřejná vystoupení představitelů KDU-ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestním řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členům zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo moje útok, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával dojem možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webera a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že omluvě nedojde, nevylučují jednotlivých členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
1: Takže nechám hlasovat. Pohlíže k omluvě za výroky související právním útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili tuto výzvu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
2: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici. Platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která Hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
0: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Břesna a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba, od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
3: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
3: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, který se vrací zemědělským užívání.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá farma Milná?
3: No je to tak, farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
3: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba 1 roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněna k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sen.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
3: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
3: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu. 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře, je takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, kde ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci, no. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené, a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, Černácká společnost, a další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou hnitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců teď?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, a leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém by pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některých, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili i jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrovku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku, tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod kůží.

Večerní procházku městem už popisovat nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

Vítejte v leteckých toulkách, v novém pořadu J1. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám.

Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty jsi z Jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do Jižních Čech vrátila. Mm-hmm. Jaký to je utéct z Jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát, ale studovat jsem šla chemii, vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě o toho tak jako trošku udrželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let. A já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do Jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
1: Aha.
0: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
0: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty vzorečky.
1: Ty vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola, určitě.

0: Určitě, protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
1: Tak to
0: lidi,
1: zase to asi
0: kteří,
1: nedá moc
0: ač,
1: obejít,
0: jo,
1: jo?
0: ačkoliv pijou kafíčko a nebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha
1: Mm-hmm.
0: a umí vlastně poznat ty různé příchutě a přípachy líp než
1: Mám pár
0: jakákoliv
1: takových
0: technika.
1: kamarádů a živí se tím, ti mají úplně pohádkovou profesi, oni
0: Ano.
1: pijou furt víno, ještě za to dostávají zaplaceno.
0: Jo, je to tak.
1: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
0: Mně to moc vyhovovalo,
1: Fakt.
0: protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavený procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavený nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy. Já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další, a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma. A že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému. Tak to mě hrozně bavilo.
1: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal, že jsem si říkal, teď to musí být hrozný, co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíků a vlastně nikdy nic nedoděláš úplně jako finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, tak být kolečkem je komplikovaný pro
0: Ano,
1: spoustu lidí,
0: ano,
1: kteří jsou
0: ano.
1: tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako jeli šance, možnost a chuť to takhle žít, takže se z toho dá vyběhnout.
0: Jo,
1: Není ten
0: jo.
1: korporát takovej, že by člověk
0: Není, není. A já
1: opravdu.
0: navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když
1: Jo,
0: máš
1: jo, jo. Takže
0: auditovat, tak
1: musíš
0: musíš
1: vlastně.
0: poznat trošku,
1: Jasně,
0: jak to tam chodí.
1: jo.
0: A to bylo skvělé. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta
1: To by
0: firma tě v
1: dopadlo se
0: tom
1: mnou, no.
0: vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
1: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval a
0: Tak, tak, tak.
1: pak ho vystřelil. No dobře, tak člověk se v tom nějak jako zaběhne, zažije si to, pak z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
0: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělý tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co
1: A
0: já
1: vidíš za
0: prostě
1: sebou ten reálný
0: Jo, jo,
1: výstup té
0: jo, jo,
1: práce,
0: jo.
1: no.
0: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
1: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne?
0: Nebylo? Je to tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já jsem ráda vždycky součástí nějaký instituce.

0: Jo.
1: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, jo, tak to je přesně to, co chci.
0: Jsi první matikářka, s kterou si dobře vyprávím, mě všichni
1: Jo,
0: nenáviděli.
1: já vím, že dcery moje mi říkaly, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší aprobaci.
0: Já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo. A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě.
1: Jo.
0: Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo, tam
1: Ještě
0: jsem si to
1: trochu.
0: dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemné
1: A přitom
0: matikářky, to je
1: chemie je všude
0: dobrý.
1: kolem nás. Já teď se
0: A já
1: snažím
0: vím.
1: devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
0: Je to
1: moc
0: o
1: je ta
0: Kantorovi.
1: chemie
0: Je to
1: kolem
0: o
1: nás.
0: Kantorovi. Já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánbu dobrý nebe. Fakt jako to bylo zoufalství. To byla úča, fakt.
1: Ano.
0: Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo. A pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jeli tomu, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopítá a nepřipadá si jako úplná lama. Jo. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře. A děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě, pardon, bordel. A ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá. A můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco, něco, něco. A to mě úplně zaujalo, jak to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod.
1: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takovej, děti jsou takový, práce je taková a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální
0: Ano,
1: rady
0: ano.
1: nefungujou a když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasné
0: Je to posun.
1: výsledky. A je to takový, tak mě to hezky hřeje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
0: A to začalo jak? K tomuhle ses dostala jak?
1: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco nového. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jeden na jednoho.
0: No z tebe to úplně jako jde, to zase, až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak
1: Ano,
0: to skončilo u
1: ano,
0: Pavla
1: ano.
0: Zednička v Básnicích,
1: Ano.
0: který točil tou spirálou, jo, a
1: Jo.
0: vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu, takže
1: Víkendovej rychlokurs a už
0: jo,
1: je,
0: ano,
1: ano.
0: taková
1: Tak na to je
0: škola
1: třeba si
0: života,
1: dát
0: no.
1: pozor, no, to je.
0: Takže vidím, že tam ty ses jako do to, a když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak to je úplně teda jupí potom, ne?
1: Jo. Je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
0: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při té mé práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne, v dobrém či špatném ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako

0: bereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
1: Hele, obrovsky ti to... Já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet, jo, nebo takový ty vlastně negativismy, který posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací, to je na každým, jak v co věří, ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmy komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, teď je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat, to už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma.
0: Brzdíčky.
1: A jak ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku a jak to dělat jinak.
0: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám, jako když jsem takový jako super, hysterický optimista.
1: Buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme naprogramovaný.
0: Vím. Ono to zase naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako... Já jsem se o to teda nějak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to
1: nešlo.
0: Nepůjde. Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
1: Ano.
0: A ono to samozřejmě jde. Jak když si pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
1: Ano.
0: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
1: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání. Poslání a bohužel málo lidí to vidí. Jak moc
0: spousta kantorů to má tak jako, že...
1: Což to, ale to i ta přežijem. Veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
0: že
1: to,
0: ty blbý jsou vidět víc.
1: Ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se to dá dělat.
0: To musí být trošku idealista, ono by to jinak nešlo.
1: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to neskusila.
0: Asi to tak mělo být. Jako ta náhoda, že se trefíš just do Borovan.
1: Přesně tak, to už není náhoda. Tak jako,
0: ano, to není náhoda. Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. Mm. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učení,

0: učitelů, který tam byblí a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti,
1: ano.
0: A měli tam, a já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako ten, oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takovýho učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si, já dej ruce za záda. Kyselý pozadí.
1: Ano.
0: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Tam je to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí. A tam se ukáže, kdo na to má.
1: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou a tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichy, kiry, dityny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc a vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
0: A přijedou moc bych děti, který kolikrát jako úplně ano, jsou nedotčený.
1: Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale proto mám tým kreativců, když se staví ta celotáborová hra, takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
0: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se tam trošku jako
1: nadpřísilo. Určitě by to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systém. Někdy je to nějaký pocit toho, co musím a třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
0: Ano, když
1: třeba,
0: na ten pedák, takže třeba to bylo jiné.
1: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného. Aspoň chvíli zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
0: Takže, a pak tam zůstanu až do důchodu.
1: Jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedálu.
0: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za 5 let? Jakou máš vizi? Jak se ti to, ty jsi to určitě někde jako prezentoval,
1: jo,
0: tak to mi nejde, ale tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou?
1: Já bych moc chtěla, aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a musíme poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý.

0: myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a
1: třeba se těšit, aby se člověk potkal s kolegama.
0: A potom to ty děti nasajou, děti hrozně vnímají ty vztahy mezi, i na tom táboře, já jim to říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že to půjde.
1: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach. Jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem. A budu se těšit na samé dobré zprávy z borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
0: Tak děkuji moc, to mě těší. Děkuji.
1: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
0: Já tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké a ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti ZOO Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti ZOO Zlín.
1: A-Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A-Agnet. Internet pro každého.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, protože Rybníkáři, to je vodnická kapela,

0: která už funguje vlastně 38 let.
1: 38 let od roku 1988.
0: Od roku 1988, ano.
1: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
0: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum, aneb Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
1: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme, a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu, nebo jak se to přesně jmenuje celé?
0: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třebuně.
1: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
0: Ano, přesně tak.
1: A protože těch 25 let je se sakramentsky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
0: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
1: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá, a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
0: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníku. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.
1: Právě toho 27. července.
0: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vemou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
1: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
0: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano, ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
1: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
0: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do chlumu u Třeboně vrátili.
1: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
0: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajujou koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
1: No,
0: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
1: Kudy tak chodíte?
0: Tak my jdeme z náměstí chlumu Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich, a dojdeme až na kemp Kapřík.
1: Ty jsi zmínil?
0: Takže my jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
1: 30-40. Ty jsi zmínil chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v chlumu u Třeboně?
0: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni, a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo, a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání, a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
1: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
0: V Trocnově,
1: pokud
0: ano,
1: paměť sahá tak daleko. Že?
0: Přesně tak.
1: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohletoho báječného vodnického festivalu.
0: Ono se to trošku prolnulo.
1: Prolnulo.
0: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
1: A jsme u toho.
0: Jirka, ty by tancu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
1: No, jak je to možné, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl...
0: Potom jsme měli nápad Bechyně.
1: Ano.
0: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
1: Když to v Klumu je to hotový, tam je to připravený všechno.
0: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
1: A je to tam.
0: A je to tam.
1: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
0: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
1: Jo, Kapřík
0: je tam
1: je
0: potom kemp. Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova, a tam taky kolem toho děláme programy.
1: Já si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
0: Kapřík je kemp.
1: Kemp, tak to se omlouvám.
0: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
1: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohle toho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
0: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Aha. Takže jak tady vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
1: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
0: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
1: Ano.
0: Takže
1: ano.
0: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
1: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
0: Nevadí, přesně tak.
1: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
0: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
1: Podíváme
0: se. Je to
1: se.
0: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
1: No publikum
0: tady
1: teda...
0: máme pohádku.
1: Ty tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
0: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, to, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a... Na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
1: Maximálně větřík, viď, ty ano, větvičky ano, a tak podobně. Ano.
0: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
1: Dobře, a obě dva se?
0: No samozřejmě, samozřejmě.
1: Necháte.
0: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano, ano, ano.
1: Já jsem se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
0: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
1: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
0: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
1: To je samozřejmě po poledním klidu, ale. že ano, to ano, je ano. Potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: A kolem 3 hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
1: Ano.
0: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
1: Aha.
0: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí Flumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
1: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
0: Je to něco kolem 50 lidí.
1: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
0: No, ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
1: takže
0: už
1: tady,
0: bez nich se nemůžeme obejít.
1: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
0: Vodnici.eu.
1: No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
1: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
0: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky, tady má osobní
1: vizitka. To je vizitka. V pohádkovém království,
0: ano.
1: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
0: Ne. Vím, kam směřuje tohle otázka. Ne, ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale to je jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici kulturní dům, který jsme mohli využívat. A potom se stala taková věc, že přišel ten covid, všichni známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních scén.
1: A nakonec je to spíš pozitivní.
0: A my už jsme tam zůstali.
1: A vy jste tam zůstali.
0: My jsme tam, rádi. A jsme tam rádi.
1: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
0: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
1: Ano, ano.
0: Máme tam potom dílnu
1: vodník Ivan.
0: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
1: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
0: No samozřejmě.
1: Jo, samozřejmě. Ano, no tak ano, to je nádhera.
0: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu, ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je
1: no to já vím. Takže se může každý těšit na kaviárové hody.
0: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
0: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třebuně.
1: Jak třeba vodníci sledujou třeba nějaké talenty dětské, nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco, nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
0: To existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
1: Takže
0: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul Zpívající žáby.
1: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vyhráte pro všechny?
0: My hráme pro všechny, hráme pro děti, hráme pro dospělí.
1: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
0: Přesně tak a to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli a to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
1: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají
0: dalšího bratřička nebo sestřičku.
1: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
0: Ano, ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je úplně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii připraveny, lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
1: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
0: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
1: Ano, ano, ano.
0: Koupací klobouk.
1: Ano, ano, ano.
0: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu. A odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
1: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
0: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
1: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
0: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi a vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
1: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
0: Proveď. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31.

0: července do Chlumů Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
1: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili, a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom

0: pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace.
1: Jirko, nemusíš to, já jsem koukl na vaše stránky.
0: Jo, ty to máš všechno připravený.
1: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl, co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybnikáři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
0: No blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
1: stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
0: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
1: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
0: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
1: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
0: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
1: Skvělý, tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v Pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
0: Já děkuju moc za pozvání.
1: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
0: Dělá a moc velké.
1: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
0: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v Chlumu Třeboně.
1: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu, mají dělníci splav. Spal si věci dostanu, skoč do vody a plav. Prsti ploutví hej mě oudem, jako štikar vy se s průdem. Když to stihneš, tak za náma, na

0: na břehu i pod hladinou radost zvykala, že měli postavidla seně dvodníků.
1: To bylo hotavý.
0: Nechý to nikdo jiný, než sám už půl krát vynořil se, aby tady snad.

Tý vrtíc na dácha prmakrela. Mokrý pecky vyhrává hutnická kapela. A když mají všeho plný vecky, na vodu si hodějí necky, pod počinou a pak zase snívaj se.

0: V kině Kotva měl premiéru film Kozák režiséra Vojtěcha Kopeckého. Připomíná pozoruhodný příběh donského kozáka Andreje Charitonova, muže, který se významně zapsal do historie českého potravinářství. Právě s jeho jménem je spojován vznik slavného sýra Niva. Film ale nevypráví jen o sýru s modrou plísní. Vypráví především o člověku, kterého do jižních Čech přivedly velké dějiny, odvaha a schopnost začít nový život. Kozák tak vrací zapomenutému příběhu lidskou tvář. Ukazuje, že za každou tradicí stojí konkrétní osud, práce a místo, které si zaslouží, aby jsme si na něj vzpomněli. Niva není jen známý český sýr, je to také kus českého Krumlova a kus života Andreje Charitonova.
1: Dovolte mi, abych vás přivítal na premiéře dokumentárního filmu Kozák. Já se jmenuji Jan Dvořák, stejně jako nejstarší dcera Andreje Charitonova, který žil v Českých Budějovicích od roku 1934 až do roku 1947.
2: Já pocházím z mlékařské rodiny. Můj strýc dělal ředitele výzkumného ústavu mlékárenského za minulého režimu, samozřejmě. A nikdy se doma nezmínil o jménu Charitonov. To se totiž nesmělo. Všechno, jak jsem později zjistil po revoluci a v posledním období, vymysleli vždycky na ústředí, na koncernu Praha a na výzkumném ústavu a tak. Teprve po revoluci, když se začala rekonstruovat sýrárna v Českém Krumlově, tak je tady autor veškerých představeb, co to je jiného, Honza Veselý, tak padlo jméno Charitonov, Andrej Charitonov. Přeju vám, abyste měli kulturní zážitek. Chci vám moc poděkovat, že jste přišli. No a k Madetě tohle patří.

0: štěstí a velmi to přeju rodině Charitonových, protože byli velice aktivní účastníci tvorby tohoto díla a ať si to hezky užijou. Mějte se hezky a příjemný zážitek.
1: Vážení hosté prvního uvedení dokumentárního filmu Kozák. Moje jméno je Petr Lněnička a já mi moc líto, že dnes večer nemůžu být s vámi v kině, protože moje pracovní povinnosti mi nedovolí, abych za vámi do Českých Budějovic přijel. A tak jsem se aspoň rozhodl oslavit to s vámi po svém a dám si takový slavnostní oběd ve stylu Andreje Charitonova, kterému jsem měl možnost propůjčit v tomto dokumentu svůj hlas. Thank you.

Takže přátelé, ať vám film chutná. Thank you.

budu velmi stručný, protože všechno, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl v tom filmu. Ale měl bych asi říct velké díky společnosti Madeta a panu generálnímu řediteli, že se pustili do podpory tohoto projektu, čímž vlastně i zaplnili trošku bílé místo v historii Sírniva, ale myslím si, že i trošku z historie jako takové. I pro mě, když jsem v tom jako bádal, tak jsem objevil spoustu věcí, kterých jsem předtím nevěděl a věřím tomu, že vy jste tam taky něco objevili.

0: pocity jsou hezký, protože cítím z lidí jako hezké reakce. Tak to je jako na to milý. Pro mě je to vlastně už trošku historie, protože já jsem to dokončil před 2 měsíci, dejme tomu. Takže už jsem od toho trošku odpoutaný, ale znovu jsem se díval a znovu jsem si ověřil, že něco tam funguje velmi dobře a je dobře, že to tam je, že to tam zaznělo, hlavně ty historické věci. Spoustu věcí bych udělal jinak, to je jasný, ale mám radost lidí, z reakce lidí, kteří zatím jsou velmi, velmi hezký. Mně to dalo hodně, já jsem nikdy, přemýšlím, ale myslím, že jsem nikdy nedělal film, kdy jsem musel úplně sám se prokousat těma zdrojema. To znamená, naposlouchat si ty lidi, kteří vyprávějí ten příběh, překvapivě ho vyprávěli jinak. Já jsem z toho musel udělat nějaký průměr, o kterým jsem usoudil, že takhle to asi mohlo být. Ne nějak zásadně jinak, ale trošku jsem to musel upravit. Pak jsem se musel prokousat spoustama zdrojů jako historickýma. Pak jsem samozřejmě hledal spoustu zdrojů obrázkových, že jsem věděl, že to bude víceméně mluvící hlavy, tak aby to bylo zajímavý. Tak to mě dalo, že to jde udělat, ale je to strašný práce. To jsem si ověřil. Ale co tě nezabije, to tě posílí.
1: Jaký máte pocit po shlédnutí toho filmu?
2: No trošku zkroušený, musel jsem zamáčknout slzu. No, ale já už jsem to jednou viděl, takže jsem byl trochu ozbrojený a mám z toho radost.

0: Vidím rodina, jakou má radost jejich.
1: Můžeme čekat, že do budoucna se začne říkat Madeta sponzor českého filmu?
0: Tak to si nemyslím, ale určitě to není poslední snímek, který jsme udělali. Já vím, jak je každá značka ceněná na evropském a i světovém trhu, takže budeme určitě točit něco ohledně Romaduru a tak. Tak to vám říkám víc, než bych měl. Že jedna z těch sester se projevila do časopisu Květy a my jsme nevěděli, čeho se chytit. Jo. A takže když nějaký kontakt prostě vzniknul, no tak jsme po něm šli. No a pak už teda bylo to dílo toho režiséra, který je vynikající. Ten člověk tomu dal tolik, to jako mu netlačím zadarmo káru, ale on opravdu tomu věnoval takový kvantum času. A víte, byl vidět, že to dělá s radostí. Jo.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

0: Dej pác.
1: Již tradičně v květnu máme tady v Park hotelu na Hluboké konferenci Management znalosti a praxe. To letošní téma zní umělá inteligence, moje konkurenční výhoda. A máme velké štěstí, že můžeme opět uvítat velká jména v této oblasti, jako je Petr Hirsch, ředitel Dataclare O2, Senta Čermáková, výkonná ředitelka Czechitas, autora knihy Homo Sapiens AI Richarda Furicha. A z Prahy, z Velké Prahy k nám ještě společně s ostatními dorazil Slávo Švancár, který nás vtáhne do toho, jak opravdu v realitě probíhá zavádění umělé inteligence do firem. A máme tady i takovou malou raritku, určitě jste ji zaznamenali a ještě ji uvidíte. A přejte nám, ať nám neprší, protože i když prší štěstí, jsme rádi, když můžeme vyběhnout ven a podívat se i na krásná auta, která tady má Toyota Dolák, náš generální partner.

nejméně Michála Krauzová a srdečně vás vítám jménem celého týmu a jménem Bajta, Bajta Kutra. Na 13. ročníku konference Interesem tam téma AI, moje konkurenční cíl.

0: Richard Führich je odborník na AI, dnešní přednášící a taky autor knihy. Richarde, můžete mi říct, většinou lidé, kteří se pohybují v počítačové nebo v téhle branži, nejsou spisovatelé. Jste výjimka.
1: Já jsem se spisovatelem až stal. Vlastně mě k tomu právě tohleto přivedlo. A já bych to trochu korigoval. Jo? Já se zabývám AI, ale trochu jinak. Já se nezabývám AI jako tím, co ona umí, ale zabývám se člověkem. Já skoro celý život, nebo poslední půlku profesní, se věnuju rozvoji lidí. A AI ovlivňuje člověka, mění ho v několika ohromných dimenzích a přijde mi, že o tom jako nemluvíme, tím se nezabýváme, takže odtamtud já jsem se k AI dostal a hodně jsem experimentoval s tou technologií, s technikou, ale to, co mě hlavně zajímá, je člověk a co to s ním dělá. A o tom je i ta kniha. Proto vznikla jako důsledek, jako volání divočiny.
0: To znamená, že vy jste jeden z mála, který se zabývá tím, co to s náma provede a co to páchá na člověku, nikoliv jak to zefektivnit jenom.
1: Ano, co to páchá a druhým dechem se snažím říkat, co to nám přináší, co to pro nás dělá a hledat tu rovnováhu, protože je spousta odpovědí, které neznáme.
0: To je asi úplně pro mě jako pro laika, když o tom přemýšlím dlouhodobě samozřejmě, je to to nejtěžší, co nás v souvislosti s AI čeká. Ne to, jak se to naučíme, ne to, jak to naučíme seniory, děti, ale jak se s tím jakoby vypořádáme a jak to vybalancujeme. Je to tak?
1: Můžu říct, že jste možná jako tak jako definoval nějakou základní tezi, se který já opravdu jako vycházím a myslím si, že je to ohromná výzva, aby jsme s tím něco udělali. Jako nastal čas, kdy my musíme aktivně jako utvářet naší prostředí, dohnat tu změnu, která se kolem nás děje a AI jenom jako reprezentuje, bych řekl. Vlastně je to takový jako memento mori. Jo? Hele, lidé, udělejte něco, začněte se zabývat tím, jaký budete žít život. Takže zní to možná, je to docela těžko uchopitelný, je to o tom, jak žijeme, jak dosahujeme svého štěstí a digitální svět obecně, my to máme pod tím názvem AI, si myslím, ten do té míry jako utváří hněte ten náš život, že nás to začíná mlít. A my nechceme být semleti. My chceme mlít a něco z toho vyrobit.
0: Já jsem teď to přeslechla, skoro se mi to líbí, že jste říkal, že nás to začíná mlít a já jsem si říkal, že ono nás to tak trošku i začíná mít, jako, že nás to začíná vlastnit. Máte ten pocit, protože já když na to koukám, tak naprostá většina lidí se k tomu staví tak, že říká, musím to využít, efektivní, tohle. Ale i sám za sebe teď mluvím. Je to trošku jako takový, že tohle už nemusím řešit, tohle už nemusím umět, tohle se nemusím naučit, protože to za mě něco udělá. Já mám pocit, že se stáváme takovými těmi pomyslnými Římany, kteří leží na těch lehátkách, z těch hroznů ukusují kousky, zbytek zahazují a už vůbec jako nejsou schopni, víc a víc nejsou schopni reagovat na běžné podněty života, protože ono to něco za ně udělá.
1: Víte, on je to podle mě jeden způsob, jak to popsat. A je dobrý, aby nás viděl.

0: nosil, když to takhle popisujete, že jo. Ono nás to začíná mít, ono nás to začíná mít s tvrdým i, že jo. A o to si myslím, že je to lépe, že je to dobře, že když tenhle obraz jako popíšete, to znamená, hele, něco by mělo být jinak. A já k tomu přistupuji jako pokorně, já neznám na všechno odpovědi, ale já jako coach, to je hlavní moje profese, tak přinášet jako otázky, jako dloubat takhle do nás, aby jsme našli nějakou novou cestu, si myslím, že je zásadní, že je strašně důležitý, tak o to se snažím. A věřím, naprosto věřím potenciál člověka, že opět něco vymyslí. Ale nesmí sedět na tom lehátku a pořádat lukulské hody a jen ano, tak ano, jako ano. A přehlídky, že jo. To bych se podepsal, no.
1: Kde budeme jako civilizace, když to půjde takhle rychle, že ono to má neuvěřitelně jako raketový nárůst a já mám pocit, že čím dál tím víc. Pamatuju si, loni tady byl přednášející, který říkal, já za dobu, než sem dojedu, tak se všechno změní. Když si to připravuje a chce o něčem mluvit, tak než dojede sem, tak ono je to ještě třeba lepší a jiný. Kde budeme za 10 let?
0: To je otázka za milion. Jo. Na jednu stranu my to nevíme a netušíme. Na druhou stranu my si můžeme požádat umělou inteligenci, aby nám udělala 10 scénářů, kde budeme. Ale to všechno je relativní. Já si myslím, co je na tom jako, co je dobrá zpráva je, že když my si řekneme, že za 10 let chceme být tady, tak
2: můžeme
0: si můžeme říct ano, jaký kroky k tomu můžeme podniknout, za jakých podmínek se to může stát a hlavně, co musíme znát a umět, co se musíme naučit. Jo? My myslím, že přicházíme, nebo ocitli jsme se v takovém věku nepohodlnosti. My, aby jsme ty věci změnili, tak se musíme zatraceně snažit. A trošku jsme možná zapomněli snažit se. Jo? Ono to všechno tak jako přicházelo. Takže taková odvaha pustit se do něčeho je podmínkou toho, aby jsme si řekli, za 10 let chceme, aby ten svět vypadal takhle a uděláme proto všechno, co můžeme, aby tak vypadal. A za těch 10 let budeme mít čistý svědomí, že jsme všechno udělali.
1: To zní jako plán a mám návrh. Dáme si tady sraz a pak to zbilancujeme za těch 10 let.
0: Výborně, výborně, výborně platí. Jo?

0: Zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Chřena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

V naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflšpic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž v Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, v bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.

0: Zámek Zbyroch má svá třinej. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách, nejstarší samostatně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let. Hradní hlásky je nádherný pohled do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Orta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colloredo Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopeja.

V monumentálním Muchově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: Zámek Zbyroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat. Neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbyroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie scháněla svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv? Ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den? Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.
1: Česká televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že ji nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono.
3: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
1: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořilo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si vyžádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
4: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a Vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci. Hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta. Teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior resortu Hluboká. Takže jsme měli z toho velikou radost.
0: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz? Proč se to stalo jemu? Proč to není nic osobního? Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují

0: jako hotový verdikt.
1: V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
2: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
3: Ceny pozemků Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
2: Prodat takový velký soubor pozemku není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo. Protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
4: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co ty, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
5: Myslím si, že i opoziční zastupitelé by se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména, zejména tak, jak se vyjadřuje ve veřejném prostoru na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
0: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
6: Popravdě, řekněme si, jsou věci, které se na Hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
0: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
6: Na to vám dávám hlavu na špalek.
0: Že jo?
6: Ano.
0: To je hodně silný kafe.
6: Ale je to tak.
1: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata.
0: To taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice.
6: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
1: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatel jakýkoliv, politický dopad už se stal.
4: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně celé zastupitelstvo budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té Hluboké děje.
1: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU-ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku Na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu. A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou dosazovat viníky.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize Č1.
7: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost, a takže jsem v tom jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí, a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který prostě ty peníze posíláme, že je jako jeho, a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou k tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládala pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no se ne, já přece vidím barák na Hluboký.
8: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná, a taky to, o čem tak, si svědčím, jako, že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
7: Je to tak vlastně, jakoby vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, Donio u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonní seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně pan poslanec to možná poslal mezi přátelé, nebo prostě jako by se vlastně jako rodina to pinkla, a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátelé přátel sdílí o svém okruhu, a pak se to prostě může dostat k tomu i anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako doštuduju, ale lidi prostě ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách, a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jakoby jak to je, a hotovo. A to je správný, tak to má být.
1: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
5: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

0: O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak to v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky, pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiru na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru už víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně dobrým starostou, jako je pan inženýr Rza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
0: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř ověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždy jde přece o hlubokou, ne?
2: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotracem dětem a je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne, ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže, že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
0: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby, a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
2: Tato záležitost je v podstatě v rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita.

0: záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
1: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou. A zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, kdo dovede policii na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objednal, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my prostě důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova politika se dělá na Hluboké v zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdo hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta. Není.
2: Máte 21 členů zastupitelstva. Ano. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
3: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
2: Takže hlasují proti svým zájmu, proti svému přesvědčení.
3: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
0: Zásadně odsuzuji žhářský útok, který se stal. Je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu přímě mě to trápí, že to v podstatě i svým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
4: A teď ta nepříjemná otázka. Ne, kdo to udělal. Tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá? Odpověď je jasná. Martinu Vébrovi. Zastupitel Vébr z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
2: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
3: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel. Tak vám za to říkám, na to vemte jet.
1: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Vébra, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzného. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát, že šlo o politický atentát, že se domnívá, že o politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohly být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rem říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity. Ten jejich vzkaz je jasný, ty politik prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto.
5: Jediný prosím, kdyby měl posledním rozvoji, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl, tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatel. Máš přístup ke spisu, je to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na usnesení, tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují veřejná vystoupení představitelů KDU-ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestním řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členům zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo Bajaruto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával dojem možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webera a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že omluvě nedojde, nevylučují jednotliví členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
6: Takže nechám hlasovat. Pořízek omluvě za výroky související právním útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili tuto výzvu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
4: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici. Platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která Hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. Takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území farmy Milná jsou díky Janu Mörtlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
3: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková

0: roztržená držba od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
1: Jaké lesy jsou tady?
0: Tak je to různý, většina nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
1: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
0: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací k zemědělským užívání.
1: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tímto nakládá Farma Milná?
0: No je to tak, Farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou Farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
1: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
0: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba jednoho roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklízení sem.
1: Jaký kout máte nejradši tady?
0: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
1: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
0: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu, 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci, no. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, Černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se a co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejíž držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců?
1: Celkem je nás 16. Samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročné na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna. Tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili i jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrovku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku, tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod kůží.

Večerní procházku městem už popisovat nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

Vítejte v leteckých toulkách, v novém pořadu Ječe jedničky. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko, v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty z jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do jižních Čech vrátila. Jaký to je utéct z jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, masokombinát, ale studovat jsem šla chemii, vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě od toho tak jako trošku udrželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let a já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
1: Aha.
0: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
0: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty vzorečky.
1: Ty vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola. Určitě. Protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
0: tak
1: lidi, kteří...
0: To se nedá moc obejít.
1: Jo, ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různý příchutě a přípachy líp než jakákoliv
0: technika. Mám pár takových kamarádů a živí se tím mají úplně pohádkovou profesi. Oni pijou furt víno, ještě za to dostávají zaplaceno.
1: Jo, je to tak.
0: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
1: Mně to moc vyhovovalo, protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavený procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavený nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy, já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma, a že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému, tak to mě hrozně bavilo.
0: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal. Mm. Že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. Mm-hmm. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíku a vlastně nikdy nic nedoděláš mm-hmm. úplně jako mm-hmm. finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Mm-hmm. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, mm-hmm. tak být kolečkem je komplikovaný mm-hmm. pro spoustu lidí, kteří jsou tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako, jeli šance, možnost a chuť to takle žít, takže se z toho dá vyběhnout. Není ten korporát takovej, že by člověk...
1: Není. A já navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když máš auditovat,
0: takže musíš vlastně
1: poznat trošku, jak to tam chodí. A to bylo skvělý. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta firma ti to vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
0: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval a pak ho vystřel. No dobře, tak člověk se... to nějak jako zaběhne, zažije si to, z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
1: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělej tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co
0: vidíš prostě... za sebou ten reálný výstup té práce, no.
1: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy.

0: ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
1: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne?
0: Je to
1: Nebylo?
0: tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já
1: To je
0: jsem
1: no.
0: ráda vždycky součástí nějaký instituce.
1: Jo.
0: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, jo, tak to je přesně to, co chci.
1: Jsi první matikářka, z kterou si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
0: Jo, jo, jo, já vím, že dcery moje mi říkaly, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší a probat si.
1: Já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo? A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě.
0: Jo.
1: Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo,
0: ještě
1: tam jsem
0: trochu
1: si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemné matikářky, to je dobrý.
0: Všude kolem nás, já teď
1: a
0: se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
1: je
0: moc
1: to
0: je ta chemie kolem
1: je to o
0: nás.
1: Kantorovi, já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánu dobrý nebe, fakt jako to bylo zoufalství, to byla úča, fakt.
0: Ano.
1: Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo a pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jelitům, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopítá a nepřipadá si jako úplná lama. Jo. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře. A děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě, pardon, bordel. A ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá. A můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco, něco, něco. A to mě úplně zaujalo, jak to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
0: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takovej, děti jsou takový, práce je taková a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasné výsledky.
1: Posun.
0: A je to takový, tak mě to hezky hraje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
1: A to začalo jak? K tomuhle ses dostala jak?
0: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco nového. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jeden na jednoho.
1: No z tebe to úplně jako jde, to zase, až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
0: Víkendovej rychlokurs.
1: Jo, ano, taková
0: tak na to je třeba si dát pozor, no.

0: Takže vidím, že tam ty ses jako, a když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak, tak to je úplně teda jupí potom, ne?
1: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvalitu.

0: coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
1: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet, jo, nebo takový ty vlastně negativizmy, který posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací, to je na každém, jak v co věří. Ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmy komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat, to už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma.
0: Brzdíčky.
1: A jak ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku a jak to dělat jinak.
0: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám, jako když jsem takový jako super, hysterický buď optimista.
1: Buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme naprogramovaný.
0: Ono to zase naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako, já jsem se o to teda nějak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to nepůjde. Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
1: Ano.
0: A ono to samozřejmě jde. Jak když si pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
1: Ano.
0: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
1: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání. Poslání a bohužel málo lidí to vidí. Jak moc
0: spousta kantorů to má tak jako, že...
1: Což to, ale to i ta přežijem. Veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
0: že
1: to,
0: ty blbí jsou vidět víc.
1: Ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se to dá dělat.
0: To musí být trošku idealista, ono by to jinak nešlo.
1: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to neskusila.
0: Asi to tak mělo být. Jako ta náhoda, že se trefíš just do Borovan.
1: Přesně
0: a zrovna
1: tak,
0: to vypíše,
1: to
0: tak jako, ano, to není
1: náhoda.
0: Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. A tak já jsem tam viděl,

0: desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti,
1: ano.
0: A měli tam, a já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako te, oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takovýho učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Mm-hmm. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si, já dej ruce za záda. Kyselý pozadí.
1: Ano.
0: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Tam je to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí. A tam se ukáže, kdo na to má.
1: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou a tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichy, kiry, dityny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc a vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
0: A přijedou moc bych děti, který kolikrát jako úplně ano, jsou nedotčený.
1: Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitele, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale proto mám tým kreativců, kdy se staví ta celotáborová hra, takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
0: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se to tam trošku jako
1: nakřísilo. Určitě by to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím a třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
0: Ano,
1: třeba,
0: když na ten třeba pedách, takže třeba to bylo jiné.
1: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného. Aspoň chvíli zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
0: Takže, a pak tam zůstanu až do důchodu.
1: Jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedáku.
0: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za 5 let? Jakou máš vizi? Jak se ti to, ty jsi to určitě někde jako prezentoval, jo, tak to mi nejde, jo. Ale tvoje, jako, tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou?
1: Já bych moc chtěla, aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a musíme poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče ta energie mezi těma rodiči,

0: rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a
1: Třeba se těšit, aby se
0: sounáležitost
1: člověk potkal s
0: a tak.
1: kolegama.
0: A potom to ty děti nasajou. Děti hrozně vnímají ty vztahy mezi, i na tom táboře, já jim to
1: Ano.
0: říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že to půjde.
1: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach, jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem.
0: Tak
1: A
0: děkuju.
1: budu se těšit na samé dobré zprávy z borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
0: Tak děkuju moc. To mě těší. Děkuju.
1: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
0: Já tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Pneuservis, Autoservis, Detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Poligon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola Ile Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

Polygon, to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si

0: komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti ZOO Zlín.
1: A Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. A Agnet. Internet pro každého.

0: Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, jako protože rybníkáři

0: To je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
1: 38 let od roku
0: Od roku
1: 1988.
0: 1988, ano.
1: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
0: My
1: My má,
0: máme
1: no, vy máte
0: hlavně
1: výročí.
0: výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum aneb Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
1: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme, a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu, nebo jak se to přesně jmenuje, celé.
0: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
1: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety,
0: Ano, přesně
1: a
0: tak.
1: protože těch 25 let je setsakramentsky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
0: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
1: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá, a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v Chlumu u Třeboně. Tak.
0: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníku. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v Chlumu u Třeboně,
1: Předpokládám toho 27. července,
0: právě
1: že?
0: toho
1: Jo, jo, jo.
0: 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před
1: No,
0: chviličkou slyšeli.
1: na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
0: Ano, nám vodníkům samozřejmě v trošku vody nevadí,
1: Ano,
0: ale
1: ano.
0: pro vás, suchozemce, jsme připravili
1: To
0: právě takovéhle stany.
1: naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod.
0: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového,
1: Aha.
0: aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do Chlumu u Třeboně
1: A
0: vrátili.
1: jak vypadá takový průvod? Podíváme se.
0: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby
1: No,
0: samozřejmě
1: jak
0: a
1: jinak?
0: tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho
1: A
0: vodnického
1: Jirko,
0: splavu.
1: kudy tak chodíte?
0: Tak my jdeme z náměstí Chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jih a dojdeme až na kemp Kapřík.
1: Ty jsi
0: Takže
1: zmínil,
0: my jdeme v průvodu
1: jo,
0: tak
1: takhle.
0: přibližně 30-40 minut.
1: 30-40. Ty jsi zmínil Chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v Chlumu u Třeboně?
0: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme
1: Aha.
0: se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo. A já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání. A tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
1: To je české zpívání, bylo v
0: V
1: Trocnově.
0: Trocnově,
1: Pokud paměť sahá
0: ano,
1: tak daleko, že
0: přesně tak.
1: už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to je české zpívání, v tu formu tady tohoto báječného vodnického festivalu.
0: Ono se to trošku prolnulo. A
1: Prolnulo.
0: my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
1: A jsme u toho.
0: Jirka, ty by tancu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
1: No, jak je to možné, že ten písečák, víte, lokální patriot, všechno by chtěl...
0: Potom jsme měli nápad Bechyně.
1: Ano.
0: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
1: Když to v Klumu je to hotový. Tam je to připravený všechno.
0: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
1: A je to tam.
0: A je to tam.
1: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
0: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
1: Jo, Kapřík
0: je tam
1: je
0: potom kemp. Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova, a tam taky kolem toho děláme programy.
1: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
0: Kapřík je kemp.
1: Kemp, tak to se omlouvám.
0: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodní.
1: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohle toho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
0: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Aha. Takže jak tady vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
1: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
0: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
1: Ano.
0: Takže
1: ano.
0: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
1: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
0: Nevadí, přesně tak.
1: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
0: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
1: Podíváme
0: se. Je to
1: se.
0: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
1: No publikum
0: tady
1: teda...
0: Tady máme pohádku.
1: Ty tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
0: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, to, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a... Na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
1: Maximálně větřík, viď, ty ano, větvičky ano, a tak podobně. Ano.
0: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
1: Dobře, a obě dva se?
0: No samozřejmě, samozřejmě.
1: Necháte.
0: I vodníci, i suchozemci obědvají, ano.
1: Já jsem se bál, že se furt něco, jako bude, oběd normálně je a po obědě zase...
0: My tam máme i delší pauzičku, ta pohádka je od té 10. hodiny do 11.
1: Hodinku. Pak takový nadechnutí před obědem.
0: Přesně tak. A pak nám začíná odpolední program.
1: To je samozřejmě po poledním klidu, ale. že ano, to ano, je ano. Potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: A kolem 3 hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
1: Ano.
0: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
1: Aha.
0: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí Flumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
1: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
0: Je to něco kolem 50 lidí.
1: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
0: No, ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
1: tak
0: už
1: tady,
0: bez nich se nemůžeme obejít.
1: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
0: Vodnici.eu.
1: No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
1: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
0: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky, tady má osobní
1: to je
0: vizitka.
1: V pohádkovém království,
0: ano.
1: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
0: Ne. Vím, kam směřuje tohle otázka. Dvě ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale to je jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. A potom se stala taková věc, že přišel ten COVID, všichni známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních scén.
1: A nakonec je to spíš pozitivní.
0: A my už jsme tam zůstali.
1: A vy jste tam zůstali,
0: my jsme
1: a jste tam
0: zůstali.
1: Rádi.
0: A jsme tam rádi.
1: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
0: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
1: Ano, ano.
0: Máme tam potom dílnu
1: vodník Ivan.
0: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
1: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
0: No samozřejmě.
1: Jo, samozřejmě. Ano, no tak ano, to je nádhera.
0: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je...
1: No to já vím, takže se může každý těšit na kaviárové hody.
0: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
0: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třebuně.
1: Jak třeba vodníci sledujou třeba nějaké talenty dětské, nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco, nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
0: Existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
1: Takže
0: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul Zpívající žáby.
1: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vyhráte pro všechny?
0: My hráme pro všechny, hráme pro děti, hráme pro dospělí.
1: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
0: Přesně tak a to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli a to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
1: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
0: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
1: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
0: Ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je úplně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
1: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
0: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
1: Ano.
0: Koupací klobouk.
1: Ano.
0: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu. A odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
1: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
0: Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci ano, z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
1: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
0: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi a vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
1: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
0: Proveďte. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu u Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
1: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
0: To je Klub na nečisto.
1: Ano.
0: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
1: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
0: Jo, ty to máš všechno připravený.
1: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl, co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkaři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
0: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
1: stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
0: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
1: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
0: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
1: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
0: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
1: Skvělý, tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
0: Já děkuju moc za pozvání.
1: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
0: Dělá a moc velké.
1: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
0: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v chlumu Třeboně.
1: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu a jedinci splav. Spal si věci do stanu, skoč do vody a plav. Prstí ploutví hej mě oudem, jako štikar vy se s proudem, když to stihneš, tak za náma.

0: břehu i pod hladinou. Že měli postavidla seně dvodníků.
1: To bylo hladavě.
0: To nikdo jiný, než sám pošpou král. Vynořil se, aby tady snad.

musí vrtít sandálka pro makrela. Mokrý pecky vyhrává hutnická kapela. A když mají všeho plný necky, na vodu si hodějí necky, odpočinou a pak zase zpívají z vesela.

0: V kině Kotva měl premiéru film Kozák režiséra Vojtěcha Kopeckého. Připomíná pozoruhodný příběh donského kozáka Andreje Charitonova, muže, který se významně zapsal do historie českého potravinářství. Právě s jeho jménem je spojován vznik slavného sýra Niva. Film ale nevypráví jen o sýru s modrou plísní. Vypráví především o člověku, kterého do jižních Čech přivedly velké dějiny, odvaha a schopnost začít nový život. Kozák tak vrací zapomenutému příběhu lidskou tvář. Ukazuje, že za každou tradicí stojí konkrétní osud, práce a místo, které si zaslouží, aby jsme si na něj vzpomněli. Niva není jen známý český sýr, je to také kus českého Krumlova a kus života Andreje Charitonova.
1: Dovolte mi, abych vás přivítal na premiéře dokumentárního filmu Kozák. Já se jmenuji Jan Dvořák, stejně jako nejstarší dcera Andreje Charitonova, který žil v Českých Budějovicích od roku 1934 až do roku 1947.
2: Já pocházím z mlékařské rodiny. Můj strýc dělal ředitele výzkumného ústavu mlékárenského za minulého režimu, samozřejmě. A nikdy se doma nezmínil o jménu Charitonov. To se totiž nesmělo. Všechno, jak jsem později zjistil po revoluci a v posledním období, vymysleli vždycky na ústředí, na koncernu Praha a na výzkumném ústavu a tak. Teprve po revoluci, když se začala rekonstruovat sýrárna v Českém Krumlově, tak je tady autor veškerých představeb, co to je jiného, Honza Veselý, tak padlo jméno Charitonov, Andrej Charitonov. Přeju vám, abyste měli kulturní zážitek. Chci vám moc poděkovat, že jste přišli. No a k Madetě tohle patří. A velmi to přeju rodině Charitonových, protože byli velice aktivní účastníci tvorby tohoto díla a ať si to hezky užijou. Mějte se hezky a příjemný zážitek.
3: Vážení hosté prvního uvedení dokumentárního filmu Kozák. Moje jméno je Petr Lněnička a já mi moc líto, že dnes večer nemůžu být s vámi v kině, protože moje pracovní povinnosti mi nedovolí, abych za vámi do Českých Budějovic přijel. A tak jsem se aspoň rozhodl oslavit to s vámi po svém a dám si takový slavnostní oběd ve stylu Andreje Charitonova, kterému jsem měl možnost propůjčit v tomto dokumentu svůj hlas.

Takže přátelé, ať vám film chutná.

Já budu velmi stručný, protože všechno, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl v tom filmu. Ale měl bych asi říct velké díky společnosti Madeta a panu generálnímu řediteli, že se pustili do podpory tohoto projektu, čímž vlastně i zaplnili trošku bílé místo v historii Sírniva, ale myslím si, že i trošku z historie jako takové. I pro mě, když jsem v tom jako bádal, tak jsem objevil spoustu věcí, kterých jsem předtím nevěděl a věřím tomu, že vy jste tam taky něco objevili.

pocity jsou hezký, protože cítím z lidí jako hezké reakce. Tak to je jako na to milý. Pro mě je to vlastně už trošku historie, protože já jsem to dokončil před 2 měsícema, dejme tomu. Takže už jsem od toho trošku odpoutaný, ale znovu jsem se díval a znovu jsem si ověřil, že něco tam funguje velmi dobře a je dobře, že to tam je, že to tam zaznělo, hlavně ty historické věci. Spoustu věcí bych udělal jinak, to je jasný, ale mám radost lidí, z reakce lidí, kteří zatím jsou velmi, velmi hezký. Mě to dalo hodně, já jsem nikdy, přemýšlím, ale myslím, že jsem nikdy nedělal film, kdy jsem musel úplně sám se prokousat těma zdrojema. To znamená, naposlouchat si ty lidi, kteří vyprávějí ten příběh, překvapivě ho vyprávěli jinak. Já jsem z toho musel udělat nějaký průměr, o kterým jsem usoudil, že tak

0: to asi mohlo být. Ne nějak zásadně jinak, ale trošku jsem to musel upravit. Pak jsem se musel prokousat spoustama zdrojů jako historickýma. Pak jsem samozřejmě hledal spoustu zdrojů obrázkových, že jsem věděl, že to bude víceméně mluvící hlavy, tak aby to bylo zajímavé. Tak to mě dalo, že to jde udělat, ale je to strašný práce. To jsem si ověřil. Ale co tě nezabije, to tě posílí.
1: Jaký máte pocit po shlédnutí toho filmu?
2: No trošku zkroušený, musel jsem zamáčknout slzu. No, ale já už jsem to jednou viděl, takže jsem byl trochu ozbrojený a mám z toho radost. Protože vidím rodina, jakou má radost jejich.
1: Můžeme čekat, že do budoucna se začne říkat Madeta sponzor českého filmu?
2: Tak to si nemyslím, ale určitě to není poslední snímek, který jsme udělali. Já vím, jak je každá značka ceněná na evropském a i světovém trhu, takže budeme určitě točit něco ohledně Romaduru a tak. Tak to vám říkám víc, než bych měl. Že jedna z těch sester se projevila do časopisu Květy a my jsme nevěděli, čeho se chytit. Jo. A takže když nějaký kontakt prostě vzniknul, no tak jsme po něm šli. No a pak už teda bylo to dílo toho režiséra, který je vynikající. Ten člověk tomu dal tolik, to jako mu netlačím zadarmo káru, ale on opravdu tomu věnoval takový kvantum času. A víte, byl vidět, že to dělá s radostí. Jo.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

0: Dej pác.
1: Již tradičně v květnu máme tady v Park Hotelu na Hluboké konferenci Management znalosti a praxe. To letošní téma zní umělá inteligence, moje konkurenční výhoda. A máme velké štěstí, že můžeme opět uvítat velká jména v této oblasti, jako je Petr Hirš, ředitel Dataclare O2, Senta Čermáková, výkonná ředitelka Czechitas, autora knihy Homo Sapiens AI Richarda Furicha. A z Prahy, z Velké Prahy k nám ještě společně s ostatními dorazil Slávo Švancár, který nás vtáhne do toho, jak opravdu v realitě probíhá zavádění umělé inteligence do firem. A máme tady i takovou malou raritku, určitě jste ji zaznamenali a ještě ji uvidíte. A přejte nám, ať nám neprší, protože i když prší štěstí, jsme rádi, když můžeme vyběhnout ven a podívat se i na krásná auta, která tady má Toyota Dolák, náš generální partner.

0: Richard Führich je odborník na AI, dnešní přednášící a taky autor knihy. Richarde, můžete mi říct, většinou lidé, kteří se pohybují v počítačové nebo v téhle branži, nejsou spisovatelé. Jste výjimka.
1: Já jsem se spisovatelem až stal. Vlastně mě k tomu právě tohleto přivedlo. A já bych to trochu korigoval. Jo? Já se zabývám AI, ale trochu jinak. Já se nezabývám AI jako tím, co ona umí, ale zabývám se člověkem. Já skoro celý život, nebo poslední půlku profesní, se věnuju rozvoji lidí. A AI ovlivňuje člověka, mění ho v několika ohromných dimenzích a přijde mi, že o tom jako nemluvíme, tím se nezabýváme, takže odtamtud já jsem se k AI dostal a hodně jsem experimentoval s tou technologií, s technikou, ale to, co mě hlavně zajímá, je člověk a co to s ním dělá. A o tom je i ta kniha. Proto vznikla jako důsledek, jako volání divočiny.
0: To znamená, že vy jste jeden z mála, který se zabývá tím, co to s náma provede a co to páchá na člověku, nikoliv jak to zefektivnit jenom.
1: Ano, co to páchá a druhým dechem se snažím říkat, co to nám přináší, co to pro nás dělá a hledat tu rovnováhu, protože je spousta odpovědí, které neznáme.
0: To je asi úplně pro mě jako pro laika, když o tom přemýšlím dlouhodobě samozřejmě, je to to nejtěžší, co nás v souvislosti s AI čeká. Ne to, jak se to naučíme, ne to, jak to naučíme seniory, děti, ale jak se s tím jakoby vypořádáme a jak to vybalancujeme. Je to tak?
1: Můžu říct, že jste možná jako tak jako definoval nějakou základní tezi, se který já opravdu jako vycházím a myslím si, že je to ohromná výzva, aby jsme s tím něco udělali. Jako nastal čas, kdy my musíme aktivně jako utvářet naší prostředí, dohnat tu změnu, která se kolem nás děje a AI jenom jako reprezentuje, bych řekl. Vlastně to takový jako memento mori. Jo? Hele, lidé, udělejte něco, začněte se zabývat tím, jaký budete žít život. Takže zní to možná, je to docela těžko uchopitelný, je to o tom, jak žijeme, jak dosahujeme svého štěstí a digitální svět obecně, my to máme pod tím názvem AI, si myslím, ten do té míry jako utváří hněte ten náš život, že nás to začíná mlít. A my nechceme být semleti. My chceme mlít a něco z toho vyrobit.
0: Já jsem teď to přeslechla, skoro se mi to líbí, že jste říkal, že nás to začíná mlít a já jsem si říkal, že ono nás to tak trošku i začíná mít, jako, že nás to začíná vlastnit. Máte ten pocit, protože já když na to koukám, tak naprostá většina lidí se k tomu staví tak, že říká, musím to využít, efektivní, tohle. Ale i sám za sebe teď mluvím. Je to trošku jako takový, že tohle už nemusím řešit, tohle už nemusím umět, tohle se nemusím naučit, protože to za mě něco udělá. A já mám pocit, že se stáváme takovými těmi pomyslnými Římany, kteří leží na těch lehátkách, z těch hroznů ukusují kousky, zbytek zahazují a už vůbec jako nejsou schopni, víc a víc nejsou schopni reagovat na běžné podněty života, protože ono to něco za ně udělá.
1: Víte, on je to podle mě jeden způsob, jak to popsat. A je dobrý, aby nás vyděsil, když to takhle popisujete, že jo. Ono nás to začíná mít, ono nás to začíná mít s tvrdým i, že jo. A o to si myslím, že je to lépe, že je to dobře, že když tenhle obraz jako popíšete, to znamená, hele, něco by mělo být jinak. A já k tomu přistupuji jako pokorně, já neznám na všechno odpovědi, ale já jako coach, to je hlavní moje profese, tak přinášet jako otázky, jako dloubat takhle do nás, aby jsme našli nějakou novou cestu, si myslím, že je zásadní, že je strašně důležitý, tak o to se snažím. A věřím, naprosto věřím potenciál člověka, že opět něco vymyslí. Ale nesmí sedět na tom lehátku a pořádat lukulské hody a jen ano, tak ano, jako ano. A přehlídky, že jo. To bych se podepsal, no.
0: Kde budeme jako civilizace když to půjde takhle rychle, že ono to má neuvěřitelně jako raketový nárůst a já mám pocit, že čím dál tím víc. Pamatuju si, loni tady byl přednášející, který říkal, já za dobu, než sem dojedu, tak se všechno změní. Když si to připravuje a chce o něčem mluvit, tak než dojede sem, tak ono je to ještě třeba lepší a jiný. Kde budem za 10 let?
1: To je otázka za milion. Jo. Na jednu stranu my to nevíme a netušíme. Na druhou stranu my si můžeme požádat umělou inteligenci, aby nám udělala 10 scénářů, kde budeme. Ale to všechno je relativní. Já si myslím, co je na tom jako, co je dobrá zpráva je, že když my si řekneme, že za 10 let chceme být tady,
0: tak můžeme
1: si můžeme říct ano, jaký kroky k tomu můžeme podniknout, za jakých podmínek se to může stát a hlavně, co musíme znát a umět, co se musíme naučit. Jo? My myslím, že přicházíme, nebo ocitli jsme se v takovém věku nepohodlnosti. My, aby jsme ty věci změnili, tak se musíme zatraceně snažit. A trošku jsme možná zapomněli snažit se. Jo? Ono to všechno tak jako přicházelo. Takže taková odvaha pustit se do něčeho je podmínkou toho, aby jsme si řekli, za 10 let chceme, aby ten svět vypadal takhle a uděláme proto všechno, co můžeme, aby tak vypadal. A za těch 10 let budeme mít čistý svědomí, že jsme všechno udělali.
0: To zní jako plán a mám návrh. Dáme si tady sraz a pak to zbilancujeme za těch 10 let.
1: Výborně, výborně, výborně platí. Jo?

0: Zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Chřena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

V naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflšpic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž z Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, v bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.

0: Zámek Zbyroch má svá přinej. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách, nejstarší samostatně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let. Z hradní hlásky je nádherný pohled do města a místních křivoklátských lesů.
1: V roce 1868 jej zakoupil podnikatel baron Bethel Heinrich Strausberg, který zámek v letech 1869 až 1870 razantně přestavěl podle projektu architekta Augusta Orta do novorenesanční podoby. V roce 1879 po Strausbergově bankrotu prázdný zámek koupili Colloredo Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912

1911 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

V monumentálním Muchově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: Zámek Zbyroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho Západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat. Neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbyroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Přes čáru, ve kterém se věnujeme věcem, které by se prostě neměly dělat. V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o

0: úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie schánila svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv, ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den? Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.
1: Česká televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že je nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono?
3: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
1: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořilo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si vyžádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
4: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci, hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta, teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior resortu Hluboká, takže jsme měli z toho velikou radost.
0: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz, proč se to stalo jemu, proč to není nic osobního. Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
4: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
5: Ceny pozemků Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
4: Prodat takový velký soubor pozemku není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo. Protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
1: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co ty, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
2: Myslím si, že i opoziční zastupitelé, aby se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména, tak, jak si vyjadřuje ve veřejném prostoru, na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
0: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
6: Popravdě, řekněme si, jsou věci, které se na Hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
0: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
6: Na to vám dávám hlavu na špalek.
0: Že jo?
6: Ano.
0: To je hodně silný kafe.
6: Ale je to tak.
0: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata.
7: To taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice.
6: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
0: Tohle je klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidátu.

0: sledovat. Ať už byl motiv pachatele jakýkoliv, politický dopad už se stal.
1: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně celé zastupitelstvo budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té hluboké děje.
0: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU-ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku Nadoniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu. A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou dosazovat viníky.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize je Č1.
2: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost, a takže jsem tam jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí, a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který prostě ty peníze posíláme, že je jako jeho, a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou k tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládal pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no se ne, já přece vidím barák na hluboký.
3: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná, a taky to, o čem si svědčím, jako že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
2: Je to tak vlastně, jakoby vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, Donio u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonní seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně pan poslanec to možná poslal mezi přátele, nebo prostě jako by se vlastně jako rodina to pinkla, a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátel sdílí o svém okruhu, a pak se to prostě může dostat k tomu i anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako doštuduju, ale lidi prostě, ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách, a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jakoby vím, jak to je, a hotovo. A to je správný, tak to má být.
0: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
4: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

0: Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazů. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak to v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky. Pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiru na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru už víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně dobrým starostou, jako je pan inženýr Rza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
0: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř ověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždy jde přece o hlubokou, ne?
2: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebráním, poněvadž jsem za kmotracem dětem a je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne, ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá a myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže, že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
0: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby, a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná

0: že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
1: Tato záležitost je v podstatě v rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
2: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou. A zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objednal, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova politika se dělá na Hluboké v zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdo hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta. Není.
0: Máte 21 členů zastupitelstva. Ano. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
3: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
0: Takže hlasují proti svým zájmům, proti svému přesvědčení.
3: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
1: Zásadně odsuzuji žhářský útok, který se stal. Je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu upřímně mě to trápí, že to v podstatě jistým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
0: A teď ta nepříjemná otázka. Ne kdo to udělal, tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá? Odpověď je jasná. Martinu Vébrovi. Zastupitel Vébr z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením.
4: Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
3: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel, tak vám za to říkám, na to vemte jet.
2: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Vébra, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzném. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky, jako že to může být politický atentát,
5: že šlo o politický atentát, že se domnívá, že o politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohly být hlavním motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU-ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rehm říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity. Ten jejich vzkaz je jasný, ty politický prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jedinej, koho si vyměnil v posledním rozhovoru, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl, tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatele. Máš přístup ke spisu, je to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásí, že do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují veřejná vystoupení představitelů KDU-ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestním řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webra k veřejné omluvě členům zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo moje auto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával nové možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webra a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že k omluvě nedojde, nevylučují jednotliví členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
6: Takže nechám hlasovat. Pohlíže k omluvě za výroky související s útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili toto vidu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
0: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici. Platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která Hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
0: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, bodypump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Břesna a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych ne...

šel se starat o jeho lesy, a takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na farmu Milné jako odborný lesní hospodář.

0: části vložena.
1: Tak farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně, taková roztržená držba od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
1: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
1: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací zemědělským užívání.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá Farma Milná?
1: No je to tak, Farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou Farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
1: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba jednoho roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněná k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sena.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
1: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
1: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Vilné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilná, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu. 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy, no.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře, je takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, kde ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci, no. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené, a na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, Černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou honitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se a co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců teď?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka v fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc, od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročné na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili jízdu historických traktorů.

Na nábřeží jsme si půjčili elektročlun a jezero jsme si pohodlně prohlédli z vodní hladiny a za těch pár euro to rozhodně stálo. Mohli jsme si díky tomu tak dobře prohlédnout zámek Ort, stojící na ostrovku malebně zdobícím hladinu jezera, který adaptoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe, svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii

Sicilsku. Na umělém ostrůvku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku, tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod kůží.

Večerní procházku městem už popisovat nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

Vítejte v leteckých toulkách, v novém pořadu Ječe jedničky. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko, v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám nejsvětější trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s Tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty jsi z Jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do Jižních Čech vrátila. Mm-hmm. Jaký to je utéct z Jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem Jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát, ale studovat jsem šla chemii, vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě o toho tak jako trošku udrželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let. A já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do Jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
1: Aha.
0: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí a ty, co je

0: kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
1: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty
0: Ty
1: vzorce.
0: vzorečky, no, součástí je i senzorická kontrola, určitě, určitě, protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
1: Tak to
0: lidi,
1: vám se to asi
0: kteří,
1: nedá moc obejít, jo?
0: ačkoliv pijou kafíčko a nebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různé příchutě a přípachy líp než
1: Mám pár
0: jakákoliv
1: takových
0: technika.
1: kamarádů a živí se tím, tím mají úplně pohádkovou profesi. Oni
0: Ano.
1: pijou furt víno, ještě za to dostávají zaplaceno.
0: Jo, je to tak.
1: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
0: Mně to moc vyhovovalo,
1: Fakt.
0: protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavený procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavený nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy. Já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma. A že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému. Tak to mě hrozně bavilo.
1: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal, že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíků a vlastně nikdy nic nedoděláš úplně jako finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, tak být kolečkem je komplikovaný pro
0: Ano,
1: spoustu lidí,
0: ano,
1: kteří jsou
0: ano.
1: tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako, je-li šance, možnost a chuť to takhle žít, takže se z toho dá vyběhnout.
0: Jo,
1: Není ten
0: jo.
1: korporát takovej, že by člověk
0: Není, není. A já
1: opravdu...
0: navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když
1: Jo,
0: máš
1: jo, jo. Takže
0: auditovat, tak
1: musíš
0: musíš
1: vlastně.
0: poznat trošku,
1: Jasně,
0: jak to tam chodí.
1: jo.
0: A to bylo skvělé. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak
1: To
0: ta
1: by
0: firma tě
1: dopadlo
0: v
1: se
0: tom
1: mnou, no.
0: vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
1: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval a
0: Tak, tak, tak.
1: pak ho vystřelil. No dobře, tak člověk se v tom nějak jako zaběhne, zažije si to, pak z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
0: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělý tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti A to je něco, v co
1: já vidíš prostě... za sebou ten reálný výstup té práce, no.
0: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký, nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
1: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne?
0: Nebylo? Je to tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já to jsem ráda vždycky součástí nějaký instituce.
1: Jo.
0: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, jo, tak to je přesně to, co chci.
1: A... první matikářka, z kterou si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
0: Jako. Jo, já vím, že dcery moje mi říkali, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší a probaci. Jako...
1: Já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo? Mm-hmm. A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě. Jo. Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo, ještě tam trochu. Jsem si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemný matikářky, to je dobrý.
0: A přitom chemie kolem nás, já teď se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
1: je
0: moc
1: to Kantorovi. Je to o Kantorovi, já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánbu dobrý nebe. Fakt jako to bylo zoufalství, to byla úča, fakt. Ano. Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo a pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jelitům, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopítá a nepřipadá si jako úplná lama. Jo. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře, a děláš coaching, to je zajímavý a není to lehký, člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě pardon bordel, a ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí, jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá, a můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco. A to mě úplně zaujalo, jak to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
0: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takový, děti jsou takový, práce je taková a pořád hledáme vně. A já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasné výsledky.
1: Posun.
0: A je to takový, tak mě to hezky hraje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
1: A to začalo jak? K tomuhle ses dostala jak?
0: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před dvěma lety si říkala, už by to chtělo něco nového. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jeden na jednoho.
1: No z tebe to úplně jako jde, zase, až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou.

0: Jo, a
1: Jo.
0: vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu. Takže
1: Víkendovej rychlokurz
0: jo,
1: a už je,
0: ano, ano, taková
1: tak na to je
0: škola
1: třeba si
0: života,
1: dát
0: no.
1: pozor, no, to je.
0: Takže vidím, že tam ty ses jako, a když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak, tak to je úplně teda jupí potom, ne?
1: Jo. Je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
0: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při té mé práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
1: Hele, obrovsky ti to. Já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet, jo, nebo takový ty vlastně negativismy, který posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací, to je na každém, jak v co věří. Ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmy komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, teď je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat, to už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma, a jak
0: Brzdičky.
1: ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá
0: Jo,
1: trošku a
0: jo.
1: jak to dělat jinak.
0: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám? Jako, když jsem
1: Je
0: takový
1: to
0: jako
1: super,
0: hysterický optimista.
1: buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme
0: Vím, vím,
1: naprogramovaný
0: vím.
1: ty
0: Ono to zase
1: negativní.
0: naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako, já jsem se o to teda nějak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád, ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí
1: By
0: říkala, že
1: ani
0: to nepůjde.
1: nešlo.
0: Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív, ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to
1: Ano,
0: nepůjde.
1: ano,
0: A
1: ano.
0: ono to samozřejmě jde, jak kdysi pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
1: Ano.
0: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
1: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání, poslání a bohužel málo lidí to vidí, jak moc
0: Spousta
1: velik.
0: kantorů to má tak jako, že
1: Což to,
0: já
1: ale i
0: to
1: ta
0: přežijem.
1: veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
0: Že ty
1: to
0: blbý jsou vidět víc, víš.
1: ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak se
0: Ten
1: to dá
0: kantor
1: dělat.
0: musí být trošku
1: Jo, jo,
0: idealista,
1: jo.
0: ono by to jinak
1: A
0: nešlo.
1: je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím.

0: zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to neskusila.
1: To tak mělo být. Jako jo, ta náhoda, že se trefíš just do Borova, a zrovna si to vypíšete, tak jako ano, to není náhoda. Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi, jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, že když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. Mm. A tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti, ano. A měli tam. A já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takovýho učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Mm-hmm. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si a dej ruce za záda. Kyselý pozadí. Ano. Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Tam je to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí. A tam se ukáže, kdo na to má.
0: Tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou a tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichy, kiry, dityny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc a vidím to i na tom táboře. Za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů. Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale proto mám tým kreativců, když se staví ta celotáborová hra, takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
1: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený? Je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se tam trošku jako
0: nakřísilo. Určitě by to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak, někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím a třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
1: Ano, když šli na ten pedák, takže třeba to bylo jiné.
0: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného, aspoň chvíli, zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
1: Takže, a pak tam zůstanu až do duchu.
0: Jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedálu.
1: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za 5 let? Jakou máš vizi? Jak se ti to? Ty jsi to určitě někde jako prezentoval, o to mi nejde. Ale tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou?
0: Já bych moc chtěla.

0: aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodily rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borova. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděly, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různé kroužky, různé věci. Takže já se na to moc těším, že tím rodičům, že je trošku do toho vtahnu a zkusím je poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a
1: Třeba se těšit, aby
0: sounáležitost.
1: se člověk potkal s
0: A tak.
1: kolegama.
0: A potom to ty děti nasajou. Děti hrozně vnímají ty vztahy mezi i na tom táboře, já jim to
1: Ano.
0: říkám. Oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že to půjde.
1: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach, jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem.
0: To
1: A
0: děkuju.
1: budu se těšit na samé dobré zprávy z borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
0: Tak děkuju moc, to mě těší.
1: Milí
0: Děkuju.
1: diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi, jako vždycky, sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
0: Já tobě.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Polygon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILE Střeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň. Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlý klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
1: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všech

všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeň.

0: teplo, na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi, a je to festival Pohádkový chlum aneb Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme, a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu, nebo jak se to přesně jmenuje celé?
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je setsakramensky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci. A my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá, a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vemou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od druhého ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajujou koně, na kterých jedou dvě vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu. Zpíváme vodnické písničky. Že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
0: No,
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
0: Kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich, a dojdeme až na kemp Kapřík.
0: Ty jsi zmínil?
1: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
0: 30-40. Ty jsi zmínil chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v chlumu u Třeboně?
1: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátro. No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni, a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo, a já jsem tenkrát pořádal festival jihočeské zpívání, a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
0: To jihočeské zpívání bylo v Trocnově.
1: V Trocnově,
0: Pokud paměť sahá tak daleko. Že
1: přesně tak.
0: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo, to jihočeské zpívání, v tu formu tady tohoto báječného vodnického festivalu.
1: Ono se to trošku prolnulo.
0: Prolnulo.
1: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
0: A jsme u toho.

0: Jirka, ty by tancu říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
1: No, jak je to možné, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl.
0: Potom jsme měli nápad Bechyně
1: Ano.
0: a další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat
1: Rozumím.
0: stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
1: Když to v klubu je to hotový. Tam je to připravený
0: A
1: všechno.
0: právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
1: A je to tam.
0: A je to
1: A
0: tam.
1: je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a hejtman.
0: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
1: Jo,
0: On je tam
1: Kapřík je
0: potom ještě
1: kemp.
0: velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova, a tam taky kolem toho děláme programy.
1: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně, díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
0: Kapřík je kemp.
1: Kemp, tak to se omlouvám.
0: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc.
1: To je
0: Tam je
1: skvělý.
0: nejvíc kempů, je tam spoustu chatek,
1: Skvělý.
0: spoustu kempů, místa pro
1: Skvělý.
0: stany. Takže to je ideální místo na setkání
1: A
0: vodníků.
1: tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohle toho místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
0: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka.
1: Aha.
0: Takže jak tadyhle vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, zapadá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
1: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou
0: Přesně
1: pozvánkou.
0: tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu Jih.
1: Ano,
0: Takže
1: ano.
0: zpíváme a nese se to po celém rybníku.
1: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
0: Nevadí, přesně
1: Přesně
0: tak.
1: tak. No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
0: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne
1: Ano.
0: začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov. Je
1: Podíváme
0: to
1: se.
0: ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka z kempu Hejtman Jih a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
1: No, publikum
0: Tady třeba
1: teda.
0: máme pohádku.
1: Ty tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
0: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch
1: Rozumím.
0: okolních silnic.
1: Maximálně větří kvit, ty
0: Ano, ano,
1: větvičky a
0: ano,
1: tak podobně.
0: ano. A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.
1: Dobře, a obědvá se?
0: No samozřejmě,
1: Jo.
0: samozřejmě.
1: Necháte
0: I vodníci, i
1: vdechnout.
0: suchozemci
1: Jo, že
0: obědvají,
1: si.
0: ano, ano,
1: Já
0: ano.
1: jsem se bál, že se furt něco jako bude. Oběd normálně je a po obědě
0: My
1: zase
0: tam máme
1: bude.
0: i delší pauzičku, ta
1: Máte.
0: pohádka je od té 10. hodiny do 11.
1: Hodinku.
0: Hodinku,
1: Pak
0: hodinku.
1: takový nadechnutí před obědem, že
0: Přesně
1: oběd.
0: tak. A pak nám začíná odpolední program.
1: To je samozřejmě po poledním klidu, ale. že ano, to ano, je ano. potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
0: Je to tak.
1: Je to tak.
0: A kolem 3 hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
1: Ano.
0: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
1: Aha.
0: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí v Lumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
1: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
0: Je to něco kolem 50 lidí.
1: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
0: No, ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu, ano. Protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
1: takže
0: už
1: tady,
0: bez nich se nemůžeme obejít.
1: Tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
0: Vodnici.eu.
1: EU. No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
0: já tady ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král, Pepa Vošplouch první, protože my máme samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda.
1: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
0: A já jsem ministr vodokultury. A mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
1: Tak to teda, ty jsi ministr?
0: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky, tady má osobní
1: to je
0: vizitka.
1: V pohádkovém království,
0: ano.
1: Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i ministr?
0: Ne. Vím, kam směřuje ta otázka. Ne, ministerská křesla mě úplně stačí.
1: Jako, teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
0: ne,
1: to bude jiná věc. Každopádně teda, všechno se koná, Jirko, venku.
0: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici kulturní dům, který jsme mohli využívat. A potom se stala taková věc, že přišel ten covid, všichni známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních scén.
1: A nakonec je to spíš pozitivní.
0: A my už jsme tam zůstali.
1: A vy jste tam zůstali.
0: My jsme
1: a, tam
0: zůstali. A jsme tam rádi.
1: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali, pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní, ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na.
0: Přesně tak, my tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
1: Ano, ano.
0: Máme tam potom dílnu
1: vodník Ivan.
0: S kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
1: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
0: No samozřejmě.
1: Jo, samozřejmě. Ano, no tak ano, to je nádhera.
0: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu, ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku, který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je
1: no to já
0: to
1: vím.
0: Má k sobě.
1: Takže se může každý těšit na kaviárové hody.
0: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
0: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třeboně.
1: Jak třeba vodníci sledujou třeba nějaké talenty dětské nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
0: Existuje a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába a je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí. Vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
1: Takže
0: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul Zpívající žáby.
1: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vyhráte pro všechny?
0: My hráme pro všechny, hráme pro děti, hráme pro dospělí.
1: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
0: Přesně tak a to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli a to je CDčko Pohádkový orchestrion. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
1: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají...
0: Mokré písničky mají dalšího bratřička nebo sestřičku.
1: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
0: Ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je úplně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi se to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
1: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
0: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
1: Ano.
0: Koupací klobouk.
1: Ano.
0: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu. A odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
1: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
0: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
1: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
0: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí. A úžasný je, že v prvních ročnících, co jsme tam měli návštěvníky jako děti, tak se nám teď vrací jako rodiče se svým potěrem, se svými dětmi. A vrací se za vodníky. A to si myslím, že je úplně ta největší odměna pro nás.
1: Jirko, naše těžiště povídání je 25. ročník této báječné akce a jsem rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
0: Probe. Takže

0: Pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do Chlumů Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
1: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili, a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
0: To je Klub na nečisto.
1: Ano.
0: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
1: Jirko, nemusíš to, já jsem kouk na vaše stránky.
0: Jo, ty to máš všechno připravený.
1: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších, a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl,
0: děkuji,
1: co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách. A je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkáři.cz je vlastně o vás ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
0: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
1: stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
0: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
1: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
0: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
1: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou. Tam všude můžou existovat.
0: A hlavně jsme tam rádi. Můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
1: Skvělý. Tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
0: Já děkuju moc za pozvání.
1: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
0: Dělá a moc velké.
1: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
0: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v Chlumu Třeboně.
1: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu, a jen si splav. Spal si věci dostanu, skoč do vody a plav. V prstí ploutví hej mě oudem, jako štikar vy se s průdem, když to stihneš, tak za náma.

0: na břehu i pod hladinou zvykal, že měli postavidla seně dvojníků.
1: To bylo hotavý.
0: Nechý to nikdo jiný, než sám už plnokrát vynořil se, aby tady snad.

0: musí tvrdit sandál, chapr makrela. Mohlý pecky vyhrává hudnická kapela.
1: A když majše ho plní necky,
0: na vodu si hodějí necky, odpočinou a pak zase zpívaj zase.

0: V kině Kotva měl premiéru film Kozák režiséra Vojtěcha Kopeckého. Připomíná pozoruhodný příběh donského kozáka Andreje Charitonova, muže, který se významně zapsal do historie českého potravinářství. Právě s jeho jménem je spojován vznik slavného sýra Niva. Film ale nevypráví jen o sýru s modrou plísní. Vypráví především o člověku, kterého do jižních Čech přivedly velké dějiny, odvaha a schopnost začít nový život. Kozák tak vrací zapomenutému příběhu lidskou tvář. Ukazuje, že za každou tradicí stojí konkrétní osud, práce a místo, které si zaslouží, aby jsme si na něj vzpomněli. Niva není jen známý český sýr, je to také kus českého Krumlova a kus života Andreje Charitonova.
1: Dovolte mi, abych vás přivítal na premiéře dokumentárního filmu Kozák. Já se jmenuji Jan Dvořák, stejně jako nejstarší dcera Andreje Charitonova, který žil v Českých Budějovicích od roku 1934 až do roku 1947.
2: Já pocházím z mlíkařské rodiny. Můj strýc dělal ředitele výzkumného ústavu mlékárenského za minulého režimu, samozřejmě. A nikdy se doma nezmínil o jménu Charitonov. To se totiž nesmělo. Všechno, jak jsem později zjistil po revoluci a v posledním období, vymysleli vždycky na ústředí, na koncernu Praha a na výzkumném ústavu a tak. A teprve po revoluci, když se začala rekonstruovat sýrárna v Českém Krumlově, tak je tady autor veškerých představeb, co to je inženýr Honza Veselý, tak padlo jméno Charitonov, Andrej Charitonov. Přeju vám, abyste měli kulturní zážitek. Chci vám moc poděkovat, že jste přišli. No a k Madetě tohle patří. A velmi to přeju rodině Charitonových, protože byli velice aktivní účastníci tvorby tohoto díla a ať si to hezky užijou. Mějte se hezky a příjemný zážitek.
3: Vážení hosté prvního uvedení dokumentárního filmu Kozák. Moje jméno je Petr Lněnička a já mi moc líto, že dnes večer nemůžu být s vámi v kině, protože moje pracovní povinnosti mi nedovolí, abych za vámi do Českých Budějovic přijel. A tak jsem se aspoň rozhodl oslavit to s vámi po svém a dám si takový slavnostní oběd ve stylu Andreje Charitonova, kterému jsem měl možnost propůjčit v tomto dokumentu svůj hlas. Mm-hmm.

Takže přátelé, ať vám film chutná. Thank you.

budu velmi stručný, protože všechno, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl v tom filmu. Ale měl bych asi říct velké díky společnosti Madeta a panu generálnímu řediteli, že se pustili do podpory tohoto projektu, čímž vlastně i zaplnili trošku bílé místo v historii Sírniva, ale myslím si, že i trošku z historie jako takové. I pro mě, když jsem v tom jako bádal, tak jsem objevil spoustu věcí, kterých jsem předtím nevěděl a věřím tomu, že vy jste tam taky něco objevili.

0: pocity jsou hezký, protože cítím z lidí jako hezké reakce. Tak to je jako na to milý. Pro mě je to vlastně už trošku historie, protože já jsem to dokončil před 2 měsíci, dejme tomu. Takže už jsem od toho trošku odpoutaný, ale znovu jsem se díval a znovu jsem si ověřil, že něco tam funguje velmi dobře a je dobře, že to tam je, že to tam zaznělo, hlavně ty historické věci. Spoustu věcí bych udělal jinak, to je jasný, ale mám radost lidí, z reakce lidí, kteří zatím jsou velmi, velmi hezký. Mně to dalo hodně, já jsem nikdy, přemýšlím, ale myslím, že jsem nikdy nedělal film, kdy jsem musel úplně sám se prokousat těma zdrojema. To znamená, naposlouchat si ty lidi, kteří vyprávějí ten příběh, překvapivě ho vyprávěli jinak. Já jsem z toho musel udělat nějaký průměr, o kterým jsem usoudil, že takhle to asi mohlo být. Ne nějak zásadně jinak, ale trošku jsem to musel upravit. Pak jsem se musel prokousat spoustama zdrojů jako historickýma. Pak jsem samozřejmě hledal spoustu zdrojů obrázkových, protože jsem věděl, že to bude víceméně mluvící hlavy, tak aby to bylo zajímavý. Tak to mě dalo, že to jde udělat, ale je to strašný práce. To jsem si ověřil. Ale co tě nezabije, to tě posílí.
1: Jaký máte pocit po shlédnutí toho filmu?
2: No trošku zkroušený, musel jsem zamáčknout slzu. No, ale já už jsem to jednou viděl, takže jsem byl trochu ozbrojený a mám z toho radost. Protože vidím rodina, jakou má radost jejich.
1: Můžeme čekat, že do budoucna se začne říkat Madeta sponzor českého filmu?
2: Tak to si nemyslím, ale určitě to není poslední snímek, který jsme udělali. Já vím, jak je každá značka ceněná na evropském i světovém trhu, takže budeme určitě točit něco ohledně Romaduru a tak. Tak to vám říkám víc, než bych měl. Že jedna z těch sester se projevila do časopisu Květy a my jsme nevěděli, čeho se chytit. Jo? A takže když nějaký kontakt prostě vzniknul, no tak jsme po něm šli. No a pak už teda bylo to dílo toho režiséra, který je vynikající. Ten člověk tomu dal tolik, to jako mu netlačím zadarmo káru, ale on opravdu tomu věnoval takový kvantum času. A víte, byl vidět, že to dělá s radostí. Jo.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady, na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci Open Air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

0: Dej pác.
1: Již tradičně v květnu máme tady v Park Hotelu na Hluboké konferenci Management znalosti a praxe. To letošní téma zní umělá inteligence, moje konkurenční výhoda. A máme velké štěstí, že můžeme opět uvítat velká jména v této oblasti, jako je Petr Hirš, ředitel Dataclare O2, Senta Čermáková, výkonná ředitelka Czechitas, autora knihy Homo sapiens AI Richarda Furicha. A z Prahy, z Velké Prahy k nám ještě společně s ostatními dorazil Slávo Švancár, který nás vtáhne do toho, jak opravdu v realitě probíhá zavádění umělé inteligence do firem. A máme tady i takovou malou raritku, určitě jste ji zaznamenali a ještě ji uvidíte. A přejte nám, ať nám neprší, protože i když prší štěstí, jsme rádi, když můžeme vyběhnout ven a podívat se i na krásná auta, která tady má Toyota Dolák, náš generální partner.

0: jméno je Michaela Krauzová a srdečně vás vítám jménem celého týmu a jménem Bajta, Bajta Kutra.
1: Já 13. ročníku konference se a téma AI, moje konkurenční sítě.

0: Richard Führich je odborník na AI, dnešní přednášející a taky autor knihy. Richarde, můžete mi říct, většinou lidé, kteří se pohybují v počítačové nebo v téhle branži, nejsou spisovatelé. Jste výjimka.
1: Já jsem se spisovatelem až stal. Vlastně mě k tomu právě tohleto přivedlo. A já bych to trochu korigoval. Jo? Já se zabývám AI, ale trochu jinak. Já se nezabývám AI jako tím, co ona umí, ale zabývám se člověkem. Já skoro celý život, nebo poslední půlku profesní, se věnuju rozvoji lidí. A AI ovlivňuje člověka, mění ho v několika ohromných dimenzích a přijde mi, že o tom jako nemluvíme, tím se nezabýváme, takže odtamtud já jsem se k AI dostal a hodně jsem experimentoval s tou technologií, s technikou, ale to, co mě hlavně zajímá, je člověk a co to s ním dělá. A o tom je i ta kniha. Proto vznikla jako důsledek, jako volání divočiny.
0: To znamená, že vy jste jeden z mála, který se zabývá tím, co to s náma provede a co to páchá na člověku, nikoliv jak to zefektivnit jenom.
1: Ano, co to páchá a druhým dechem se snažím říkat, co to nám přináší, co to pro nás dělá a hledat tu rovnováhu, protože je spousta odpovědí, které neznáme.
0: To je asi úplně pro mě jako pro laika, když o tom přemýšlím dlouhodobě samozřejmě, je to to nejtěžší, co nás v souvislosti s AI čeká. Ne to, jak se to naučíme, ne to, jak to naučíme seniory, děti, ale jak se s tím jakoby vypořádáme a jak to vybalancujeme. Je to tak?
1: Můžu říct, že jste možná jako tak jako definoval nějakou základní tezi, se který já opravdu jako vycházím a myslím si, že je to ohromná výzva, aby jsme s tím něco udělali. Jako nastal čas, kdy my musíme aktivně jako utvářet naší prostředí, dohnat tu změnu, která se kolem nás děje a AI jenom jako reprezentuje, bych řekl. Vlastně je to takový jako memento mori. Jo? Hele, lidé, udělejte něco, začněte se zabývat tím, jaký budete žít život. Takže zní to možná, je to docela těžko uchopitelný, je to o tom, jak žijeme, jak dosahujeme svého štěstí a digitální svět obecně, my to máme pod tím názvem AI, si myslím, ten do té míry jako utváří hněte ten náš život, že nás to začíná mlít. A my nechceme být semleti. My chceme mlít a něco z toho vyrobit.
0: Já jsem teď to přeslechl.

0: A skoro se mi to líbí, že jste říkal, že nás to začíná mlít, a já jsem si říkal, že ono nás to tak trošku i začíná mít, jako, že nás to začíná vlastnit, máte ten pocit, protože já když na to koukám, tak naprostá většina lidí se k tomu staví tak, že říká, musím to využít, efektivní, tohle, ale i sám za sebe teď mluvím, je to trošku jako takový, že tohle já už nemusím, tohle už nemusím řešit, tohle už nemusím umět, tohle se nemusím naučit, protože to za mě něco udělá. Já mám pocit, že se stáváme takovými těmi pomyslnými Římany, kteří leží na těch lehátkách, z těch hroznů ukusují kousky, zbytek zahazují a už vůbec jako nejsou schopni, víc a víc nejsou schopni reagovat na běžné podněty života, protože ono to něco za ně udělá.
1: Víte, on je to podle mě jeden způsob, jak to popsat. A je dobrý, aby nás vyděsil, když to takhle popisujete, že jo. Ono nás to začíná mít, ono nás to začíná mít s tvrdým i, že jo. A o to si myslím, že je to lépe, že je to dobře, že když tenhle obraz jako popíšete, to znamená, hele, něco by mělo být jinak. A já k tomu přistupuji jako pokorně, já neznám na všechno odpovědi, ale já jako coach, to je hlavní moje profese, tak přinášet jako otázky, jako dloubat takhle do nás, aby jsme našli nějakou novou cestu, si myslím, že je zásadní, že je strašně důležitý, tak o to se snažím. A věřím, naprosto věřím potenciál člověka, že opět něco vymyslí. Ale nesmí sedět na tom lehátku a pořádat lukulské hody a jen ano, tak ano, jako ano. A přehlídky, že jo. To bych se podepsal, no.
0: Kde budeme jako civilizace, když to půjde takhle rychle, že ono to má neuvěřitelně jako raketový nárůst a já mám pocit, že čím dál tím víc. Pamatuju si, loni tady byl přednášející, který říkal, já za dobu, než sem dojedu, tak se všechno změní. Když si to připravuje a chce o něčem mluvit, tak než dojede sem, tak ono je to ještě třeba lepší a jiný. Kde budeme za 10 let?
1: To je otázka za milion. Jo. Na jednu stranu my to nevíme a netušíme. Na druhou stranu my si můžeme požádat umělou inteligenci, aby nám udělala 10 scénářů, kde budeme. Ale to všechno je relativní. Já si myslím, co je na tom jako, co je dobrá zpráva je, že když my si řekneme, že za 10 let chceme být tady, tak
2: můžeme
1: si můžeme říct ano. Jaký kroky k tomu můžeme podniknout, za jakých podmínek se to může stát a hlavně, co musíme znát a umět, co se musíme naučit. Jo? My myslím, že přicházíme, nebo ocitli jsme se v takovém věku nepohodlnosti. My, aby jsme ty věci změnili, tak se musíme zatraceně snažit. A trošku jsme možná zapomněli snažit se. Jo? Ono to všechno tak jako přicházelo. Takže taková odvaha pustit se do něčeho je podmínkou toho, aby jsme si řekli, za 10 let chceme, aby ten svět vypadal takhle a uděláme proto všechno, co můžeme, aby tak vypadal. A za těch 10 let budeme mít čistý svědomí, že jsme všechno udělali.
0: To zní jako plán a mám návrh. Dáme si tady sraz a pak to zbilancujeme za těch 10 let.
1: Výborně, výborně platí. Jo?

0: Zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Chřena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou a Plzní po dálnici D5. Na tomto krásném slunečném nádvoří zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbiroch nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

V naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflšpic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž v Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, v bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.

Zámek Zbyroch má svá přinej. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách, nejstarší samostatně stojící hlásná věž a nyní stojíme u nejhlubší studny v Evropě. Její hloubka je 163 metrů a byla hloubena celých 25 let.

Prázdný zámek koupili Colloredo Mansfeldové. Ve východním křídle bydlel v letech 1912 až 1928 se svou rodinou malíř Alfons Mucha. Zde ve velkém sálu zámku namaloval slavný obrazový cyklus Slovanská epopej, který byl v letech 1962 až 2011 vystaven na zámku v Moravském Krumlově.

V monumentálním Muchově sále, ve kterém se nyní nacházíme, vznikla slovanská epopej. Nyní je hojně využíván pro pořádání společenských akcí, například svadeb, kongresů či koncertů.

0: Zámek Zbyroch má krásné terasy, které byly financovány z regionálního operačního programu Jeho Západ. Je to velice krásné místo v Rokycanském okrese a já bych vás všechny chtěla pozvat, abyste se sem jeli podívat. Neboť je to nejenom místo a cíl naší soutěže Kompas, ale je to krásný typ na výlet. A pokud máte chuť, přejděte se podívat a zasoutěžte se s námi. Můžete zde vyhrát i příjemný víkendový pobyt v rámci ubytování, které tento zámek poskytuje.
1: Tak nashledanou na zámku Zbyroch nebo některém z dalších cílů soutěže Kompas.

0: V Hluboké nad Vltavou došlo ke žhářskému útoku na zaparkovaná vozidla. Policie mluví o úmyslném zapálení a vypátrala pachatele. Motiv zatím veřejně nepotvrdila. Mezitím se z toho v médiích během několika hodin stal politický příběh. Kde končí fakta a kde začíná interpretace? Jisté je, že někdo založil požár kolem 2 hodiny ráno v ulici Nad Pilou. Poškozeny byly nejméně 2 vozy a přívěs. Policie scháněla svědky a vyžádala si záznamy. To je ověřené jádro věci. Motiv je zatím ale stále otevřený. Dnes už nejsme ve fázi, že pachatel je neznámý. Policie oznámila obvinění 2 mužů a motiv? Ten uzavřený není. To je důležité, protože zbytek je mediální konstrukce. Média píší příběh a jak se zdá, ten se dá klidně psát i bez důkazů. Pojďme si ukázat, jak to mohlo všechno začít. Všimněme si rozdílu. Někde zaznívá podmínka, pokud to mělo zastrašit. Jinde už ale definitivní soud, že jiný motiv nepřipadá v úvahu. Přitom jsme pořád ve fázi, kdy policie žádný motiv nepotvrdila. To je první rozpor. Jistota se vytváří a roste. Důkazy sice ne, ale každá další jistota mezitím přepisuje náladu ve městě. Reportéři České televize byli na zastupitelstvu ještě dřív, než hořelo auto. To samo o sobě nic nedokazuje, ale je logické se ptát, proč zrovna ten den. Co vedlo štáb České televize, aby se poprvé v novodobé historii vypravil na zastupitelstvo z Prahy na Hlubokou? Možná věděli něco, co my ne. A možná právě takhle se rodí dramatické scénáře.
1: Za 32 let, co jsem starosta a předtím jsem byl 3 roky tajemník, takže za 35 let existence Hluboké nad Vltavou nikdy nebyla Česká televize na našem zastupitelstvu, ostatně tedy ani žádná jiná televize.
2: Ještě jsem byl několikrát dotazován různými občany, kolikrát se stalo, že redaktoři České televize se zúčastnili jednání zastupitelstva. Musel jsem konstatovat, že za 32 let jsem to nezažil ani jednou. Pak logicky padl dotaz, proč zrovna na tomto zastupitelstvu nebo na toto zastupitelstvo přijel redaktor České televize z pořadu Reportéři.
1: Česká televize, když jsme se jich opakovaně ptali, tak říkala, že to byla náhoda, že je nikdo nepozval. To víte, komu to slouží? Cui bono?
3: V pondělí proběhlo zastupitelstvo, kde vlastně byla i naše kamera kvůli něčemu úplně jinému.
1: A zrovna prostě v den, kdy se prodávaly pozemky za 140 milionů, Martin Weber byl připravený prostě ten prodej zpochybnit, tak reportéři ČT natáčeli prostě celý to jednání zastupitelstva, pak mu schořilo to auto a prostě on s tou udělal prostě tu celostátní kampaň, prostě že město chtělo, že zastupitelé chtěli ošidit město o desítky milionů korun, že prodávali prostě pod cenou a tak dále a tak dále. Samozřejmě policie si vyžádala jak záznam ze zastupitelstva, usnesení, všechny podklady, odhad, cenu těch pozemků a prostě tu věc odložila, protože prostě nikde nebyl porušen zákon, všechno bylo řádně schváleno zastupitelstvem, jenom je z toho tato negativní mediální kampaň, která nás všechny a mě osobně nesmírně poškozuje.
4: Já se jmenuji Monika Němcová a jsem majitelkou firmy Atkinson Partners. Je to realitní společnost, jsme na trhu od roku 1993. Je to už hodně, hodně dlouhá doba a působíme nejenom v České republice, ale i v Rakousku a naším každodenním chlebem jsou developerské projekty, velké projekty, logistické parky, administrativní budovy, ale i normální, běžná realitní činnost. Sídlo máme v Českých Budějovicích a vyhráli jsme výběrové řízení na prodej pozemků města Hluboká. Moc si toho ceníme, tu práci, hodně jsme o ní stáli, protože na Hluboké pracujeme už dlouhá léta. Teď vlastně tam máme na starosti i prodej senior resortu Hluboká, takže jsme měli z toho velikou radost.
0: Zastupitel Weber staví motiv na dedukcích. Proč někdo vybral zrovna tento vůz? Proč se to stalo jemu? Proč to není nic osobního? Dedukce sami o sobě ale nejsou důkazy. Ovšem ve veřejném prostoru fungují jako hotový verdikt. V 8. minutě 35. vteřině pořadu Reportéři České televize zazní něco, co se do dramatu moc nehodí. Že cena nabízených pozemků je v pořádku. To znamená, že tohle není kauza. Může to být skvělá kulisa. Kulisa pro konflikt, pro napětí a pro velmi dramatický scénář.
4: Jak se vlastně prodává takový velký soubor pozemků? Tak prodáváme pro obec. Prodáváme pro obec Hluboká nad Vltavou. Musíme udělat znalecký posudek. A náš znalecký posudek, který nám vyhotovoval znalecký ústav, nám vychází na nějakou cenu a ta cena je 4229 korun za metr čtvereční.
5: Ceny pozemků Hluboké nad Vltavou v roce 2025 byly v rozmezí mezi 5,5 až 10 tisíc korun. 10 tisíc korun je tam pouze jeden, jinak se průměrová cena pohybovala mezi 6 až 7 tisíci korunami. Cena 6655 korun za metr čtvereční pozemku je, myslím si, že dobrá z hlediska toho, že se prodává celý soubor.
4: Prodat takový velký soubor pozemků není úplně snadná věc. Musíte mít nějaké poměrně rozsáhlé portfolio svých vlastních klientů, které oslovíte, s kterými umíte komunikovat a kteří ve vás mají důvěru a už jste s nimi možná nějaký obchod uskutečnil. Cílem bylo pro město Hluboká získat co nejvyšší cenu za metr čtvereční, což se podařilo. Protože zájemce, který měl zájem o odkoupení vlastně celého toho celku, nabízel za metr čtvereční o 1300 korun víc, než byla cena znaleckého posudku, což v té celkové kupní ceně dělalo rozdíl 17 milionů korun oproti znaleckému posudku.
1: Ta škoda v celé republice už je napáchána. Já přijdu do Brna a tam mi říkají, prosím tě, co ty, jak tam šmelíte s těma pozemkama, prostě komu zapalujete auto.
2: Myslím si, že i opoziční zastupitelé by se měli k městu chovat lojálně a chovat se hlavně tak, aby nepoškozovali jeho dobré jméno. Ne? A musím říct, že výroky pana opozičního zastupitele, pana architekta Webera zejména, zejména tak, jak se vyjadřuje ve veřejném prostoru na sociálních sítích, tak tam pronáší věci, které mnohdy nejsou pravda a významně jak občany, tak zastupitele, tak i dobré jméno města poškozují.
0: Když řeknete, musím políbit prsten, aby ustaly útoky, tak je to vlastně jako útoky někdo nařídil a já když políbím prsten, tak ty útoky skončí. A když vám schoří auto, tak to samozřejmě působí, takže jako úplně jednoznačně říkáte, někdo to byl, tak proto se ptám, jestli jako, že to tam takhle doslova bylo, že když půjdu políbit prsten, útoky skončí.
6: Popravdě, řekněme si, jsou věci, které se na Hluboký neříkají. Spousta lidí, kteří za mnou chodí, říkají, hele, mám pro tebe tuto informaci, vím tohleto, ale prosím tě, nejmenuj mě.
0: S tím asi souvisí i to, jak jste zmiňoval, že máte spolek Hluboká Zámostí a že tam jsou členové, kteří jsou jako v disentu a že vlastně se nechtějí jako prezentovat. Fakt je to tak, že tady na Hluboké by někdo mohl být potrestán za svůj politický názor?
6: Na to vám dávám hlavu na špalek.
0: Že jo?
6: Ano.
0: To je hodně silný kafe.
6: Ale je to tak.
0: Když neznáme motiv, je fér položit jinou otázku. Komu ten příběh pomáhá? Protože politické body se dají sbírat i bez toho, aby někdo cokoliv objednal. Stačí, když umíte akcelerovat příběh. Z opozičního politika se stává oběť, získává pozornost. Tvrdí, že on má tu legitimitu říkat, prostředí je špatné, musí se změnit. A vstoupit do voleb jako ten, kdo trpí za pravdu, jako Kubata.
7: To července. Taky někde vyšlo, že vás to utvrdilo v rozhodnutí pokračovat a pracovat v té politice.
6: Utvrdilo mě to, protože je vidět, že ta práce smysl dává. Protože pokud někomu stojí vaše prohlášení nebo vaše činnost za to, že je ochoten spáchat takhle neuvěřitelný zločin, no, tak to logicky znamená, že asi jdete správným směrem.
0: Tohle je klíč.

0: klíčové. Zastupitel Weber sám říká, že útok změnil jeho rozhodnutí kandidovat. Ať už byl motiv pachatele jakýkoliv, politický dopad už se stal.
1: Já dělám starostu 32. rok, 32 let společně celé zastupitelstvo budujeme město a prostě najednou jako tady schoří jedno malý starý auto. Kolega Weber z toho udělá jako okamžitě politický atak, politickou kauzu. Lidovci to rozmáznou prostě v parlamentu, že interpeluju pana ministra vnitra, jako co se to na té hluboké děje.
0: Pár dní po požáru zakládá poslanec KDU-ČSL František Talíř, tedy spolustraník Martina Webera, sbírku Na Doniu. A není to jen sbírka, je to i příběh. Příběh politického útoku, který se začne vyprávět dřív, než existují veřejné důkazy o motivu. Pomáhat je správné. Ale poslanec má navíc odpovědnost za slova, protože jeho autorita dává interpretaci váhu. A jakmile jednou zafixujete motiv, vznikne tlak na město a lidé si začnou dosazovat viníky.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Josef Pecl, televize Č1.
2: Tuším jakoby rámcově, o co jde, protože jsme tam měli nějakou jako stížnost a takže jsem tam jakoby byl, ale je to trošku díl, takže řeknu jako obecně. Obecně my ověřujeme to, že existuje člověk, který prostě jakoby je zasažen nějakou teda katastrofou nebo nemocí a on vlastně jakoby dokazuje, že ta situace, kterou popisuje a na kterou jakoby dělá sbírku, že se stala, že je pravdivá. Tu vrcholnou autoritou je vždycky ten dárce, který jako říká, já si můžu o tom člověku vygooglovat cokoliv dalšího a můžu říct prostě jako, no tak to já prostě s tím nesouhlasím. Ověřujeme toho člověka, že má jakoby bankovní účet, na který vlastně ty peníze posíláme, že je jako jeho a že vlastně ten příběh, který popisuje, je pravdivý. A poslední věta, kterou k tomu můžu říct, ještě ověřujeme, že ty peníze použil způsobem, na který ta sbírka byla. Lidi si vybírají konkrétní příběh, který buď přispějou nebo nepřispějou. To, že ta sbírka nebyla tak úspěšná, jak možná jakoby předpokládala pan poslanec, je přesně díky tomu, že ty lidi si vlastně jakoby tu situaci ověřej, zjistěj a řeknou, no se ne, já přece vidím barák na hluboký.
3: Jestli jsem to i dobře pochopil, tak to znamená, že úspěšnost té sbírky do jisté míry odráží, nebo úspěch či neúspěch odráží to, jak je ta sbírka vlastně nakoncipovaná a taky to, o čem tak, si svědčím, jako, že tam bylo 76 přispěvatelů a z toho jeden byl nějaký jeho kolega, architekt, který tam poslal větší, skoro třetinu té částky.
2: Je to tak vlastně, jakoby vrcholní arbitr jsou vždycky ti dárci, Donio u žádné sbírky nerozhoduje, jestli bude nebo nebude úspěšná, nebo jak bude úspěšná. Vždycky to je o tom, že lidi prostě ten příběh přečtou, někde ho potkají, protože 95% dárců, možná skoro 100%, nepřichází na Donio.cz si vybrat nějakou sbírku, jako do telefonní seznamu, ale přichází na Donio skrz ten příběh konkrétní, který někde potkají. A přijdou na tu stránku toho příběhu. To znamená, přesně pan poslanec to možná poslal mezi přátelé, nebo prostě jako by se vlastně jako rodina to pinkla a z toho se prostě jakoby ta veřejná sbírka stává tím, že přátel sdílí o svém okruhu a pak se to prostě může dostat k tomu i anonymnímu dárci, který třeba jako řekne, tak já si to jako doštuduju, ale lidi prostě ta kolektivní moudrost jakoby není úplně nízká v Čechách a vlastně jako přesně spousta lidí řekne, hele, vidím příběh, ale nepřispěju, protože jako vím, jak to je. A hotovo. A to je správný, tak to má být.
0: V téhle kauze slyšíme pořád slova vliv, moc, kmotr. Moc ale není jen funkce, je to možnost rozhodovat o městě, které je úspěšné. A úspěch je v politice vždycky magnet pro závist a pro ambice.
4: Přiznám se, že já ani úplně moc dobře nerozumím tomu, že se používá ten v souvislosti s mojí osobou výraz moc v pozadí, protože já se necítím, že jsem někde v pozadí, ne? Mám vliv z toho titulu, že jsem jednak místostarosta města, jsem předseda představenstva krajské agrární komory, okresní agrární komory a v několika významných představenstvech, takže budu říkat, že já se necítím, že bych někde v pozadí uplatňoval nějakou moc. Mám ji legitimně danou tím, v kterých funkcích se nacházím.

0: Hluboká je město v mimořádně dobré kondici. Fungují školy, sport, služby, kultura i veřejný prostor. Tohle jsou věci, které lidé poznají každý den. Ne bulvární titulky nebo obvinění bez důkazů. A právě proto je fér položit otázku, kterou ostatní nepokládají. Nejde tady vedle kriminálního činu náhodou i o něco dalšího? O získání vlivu a politických bodů? O snahu dostat se do vedení města? O změnu, která se dá nejsnáš udělat tak, že vytvoříte mediální kauzu? Protože když z místa, kde se lidem dobře žije, uděláte Palermo, kde musíte jít políbit prsten, a co na tom, že jde o blbé klišé obsané z románu, pak už přece není těžké přesvědčit část veřejnosti, že se musí něco změnit. Nemusíte nic dokazovat. Stačí vytvořit kauzu. Vaši kritici vám vyčítají, že z toho, co se stalo, a kdy ten motiv není potvrzen policií, nebo aspoň tak, jak to policie teda prezentuje, není zatím definován, že vám to pomůže v komunálních volbách a že se z toho stala vlastně politická hra.
1: A k čemu by mi to mělo pomoct?
0: Umím si představit, že to získá pozornost, to rozhodně, že to nějakým způsobem definuje toho člověka jako oběť a člověka, který má morálně postoje, kdy je za to nějakým způsobem trestán a tak to v médiích vyjde, tak to asi pomoct může. To si myslím, že ano. Nevnímáte to tak?
1: Já nevím, v čem bych si jakoby měl pomoct, protože to, že se do zastupitelstva dostanu, v to věřím, že bych byl i bez toho, protože pracuji poctivě 4 roky. Pokud se rozhodnu kandidovat. Pokud si myslíte, že aspiru na pozici starosty, tak ani omylem.
2: Pan architekt Weber v podstatě ve veřejném prostoru už víceméně prohlašuje, že bude budoucím starostou města v dalším volebním období a já bych mu chtěl jenom popřát, aby byl minimálně stejně dobrým starostou, jako je pan inženýr Rza, a aby se mu dařilo a město pod jeho vedením se dále rozvíjelo.
0: A pak už přichází klasická písnička. Vlivný muž v pozadí, kmotr, zákulisí, moc, šeptanda a teorie z téměř ověřených zdrojů. Když chcete někoho očernit, nemusíte ho obvinit. Stačí opakovat mantru. Kmotr, zákulisí, vliv, moc. Vždyť jde přece o hlubokou, ne?
2: Nějakému názvu nebo nálepkování kmotr se v podstatě ani nebrání, poněvadž jsem za kmotra třem dětem. A je to zcela normální záležitost, ale pokud bychom to vnímali, jakoby, že by to měla být nějaký dehonestující název, ne, ve smyslu mafie a kmotra, tak v současné době si myslím, že už to nikoho nezajímá. A myslím, že většina lidí to nikdy tak v podstatě nebrala a nechápala. Takže, že by to mělo vliv na můj život, na město nebo na moji rodinu, myslím si, že v současné době je nulový.
0: My nevíme, kdo si ten oheň objednal. Říkáme jen, když se v médiích cíleně vyrábí obraz zla, vzniká zájem o změnu. To známe z historie. A kdo umí ten zájem využít, sbírá body. Blíží se komunální volby, a účinnější než důkazy je nálada lidí a atmosféra ve městě. A ta se dá pomocí vhodné mediální kampaně ovlivnit. Jenže ta kampaň tak úplně nesedí. Pokud je někdo tak mocný, vlivný a protřelý zákulisní hráč, tak přece nenaplánuje amatérský, hlučný, riskantní a vlastně úplně pitomý útok, který z kritika udělá oběť s celostátní pozorností. To je základní rozpor tohoto příběhu. A přesně na takových rozporech se pozná, že sledujeme spíš dramatický scénář než realitu. Neexistuje žádný důkaz, že by za útokem stálo vedení města. Přesto se už příběh prezentuje jako komunální konflikt a to samo o sobě zásadně mění atmosféru ve městě. Dochází k označování viníků bez jakýchkoliv důkazů. A tohle už je politická hra, i když pachatele známe a jeho motiv ne.
2: Tato záležitost je v podstatě z rozporu se všemi zvyklostmi, které na Hluboké jsou. Na Hluboké je už po dobu 30 let v podstatě nulová kriminalita. Téměř nulová kriminalita. A tato záležitost se mě osobně, ale myslím si, že i většiny slušných občanů hluboce dotýká, protože to naprosto zkresluje obraz Hluboké v očích veřejnosti o tom, že to je město k pohodovému životu, kde se dobře žije a věci fungují.
3: My prostě důvod nevíme. Proto minulý týden městská rada odsouhlasila podání trestního oznámení na neznámého pachatele, jednak prostě kvůli poškození věci, jednak kvůli poškození jména Hluboké nad Vltavou. A zároveň jsme vypsali odměnu 200 000 korun z našich osobních peněz zastupitelů pro toho, kdo prostě dovede policii, kdo dovede policii na pachatele, který prostě si to pravděpodobně objednal, že policie má to, ty dva háře. Ale jak mi řekl prostě policejní náměstek, oni mlčí, oni prostě nevypovídají, takže prostě my prostě důvod neznáme, ale že by to byl politicky motivovaný útok, prostě znova politika se dělá na Hluboké v zastupitelstvu, je nás prostě 21 a já bych dal ruku do ohně za to, že nikdo ze zastupitelů prostě panu Vébrovi jako auto nezapálil. Politika je o tom, že se debatuje v zastupitelstvu, někdy spolu nesouhlasíme, někdy Martin hlasuje s náma, někdo hlasuje proti, ale prostě není to důvod zapalování auta, není.
0: Máte 21 členů zastupitelstva. Ano. A vlastně v podstatě, když teda přistoupím na to, že budeme ctít tuhle filozofii, takže by většinově to zastupitelstvo reagovalo, ta většina, že by se chovala blbě.
1: Nechtějte po mně, abych vám říkal, kolik z těch lidí ze zastupitelstva za mnou opravdu chodí a stěžují se.
0: Takže hlasují proti svým zájmům, proti svému přesvědčení.
1: Ano. A to vám říkám a zase za to dávám hlavu na špalek.
2: Zásadně odsuzuji žhářský útok, který se stal, je to zejména proto, že dochází k poškození dobrého jména Hluboké a do budoucna ještě asi dlouhou dobu bude poškozovat. A co mě trápí, a opravdu přímě mě to trápí, že to v podstatě jistým způsobem dehonestuje práci poctivých lidí, kteří za 30 let se angažovali v zastupitelstvu města, a poškozuje to i dobré jméno občanů města a vytváří to nepravdivý obraz o tom, jak se v městě Hluboká žije.
0: A teď ta nepříjemná otázka. Ne kdo to udělal, tu řeší policie. Otázka zní, komu to teď pomáhá? Odpověď je jasná. Martinu Vébrovi. Zastupitel Weber z trestného činu okamžitě udělal politický příběh. Neříkal jen, stalo se to. Říká, souvisí to s mým veřejným působením. Říkáte, jestliže stojím někomu za to, aby udělal zločin, protože mám prohlášení, tak to vlastně znovu potvrzujeme to, co jsme tady říkali, že teda to skutečně je trest za to, že mluvíte tak, jak mluvíte na zastupitelstvo, nebo tak za ty postoje, které máte.
1: Řekl bych vám znovu, že za to dávám hlavu na špalek, ale to byste to zase zpátky vrátil ke Kubatovi, což jsem rozhodně nemyslel. Tak vám za to říkám, na to vemte jet.
3: Koaliční zastupitelé se dohodli, že žádáme pana zastupitela Webera, aby se nám veřejně omluvil za výroky související se žhářským útokem na auto jeho příbuzného. Máte všichni před sebou ten text, protože ve všech možných českých médiích zazněly výroky,

0: jakože to může být politický atentát, že šlo o politický atentát, že se domnívá, že o politické názory a činy v pozici opozičního zastupitele mohly být hlavní motivem toho spáleného auta. Jeho kolegové z KDU-ČSL přidávají mafiánské praktiky okolo Hluboké. Sám Martin Rehm říká, že to nemůže být nic jiného než jeho politické aktivity. Ten jejich vzkaz je jasný, ty politik prsten a tak dále a tak dále. Nás všechno to hluboce uráží, Martin, protože politika na Hluboký se dělá tady mezi těma 21 lidma. A ty prostě si obvinil někoho z těch 21 lidí, že ty prostě zapálil auto. Jediný, koho si vyměnil v posledním rozhovoru, protože jediný máš přístup do spisu, je tady Pavel Dlouhý, že to nebyl. Tak to napsal Info.cz, že to nebyl Pavel Dlouhý, takže nás 20. Policie České republiky nemá žádný motiv a nemá objednatel. Máš přístup ke spisu, je to řekla policie, nemáme motiv. Jediný, kdo má motiv, seš ty a hlásíš do celostátních médií, prostě jak tady někdo z těch 21 zastupitelů se tím stí za tvoje politické přesvědčení. Členové zastupitelstva, kteří prostě podávají tuto žádost na tento návrh na usnesení, jsou přesvědčeni, že Martine svými veřejnými vystoupeními účelově využíváš tuto tragickou událost vlastní politické prezentaci v souvislosti s komunálními volbami v roce 26 a tvojí kandidaturou. Tento dojem posilují i veřejná vystoupení představitelů KDU-ČSL, některé mediální či politické aktivity, které od počátku celé události pracovaly s verzí údajného politického útoku, přestože takové závěry nebyly potvrzeny orgány činnými v trestním řízení. Návrh usnesení zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou vyzývá zastupitele Martina Webera k veřejné omluvě členům zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou za výroky související se žhářským útokem na majetek jemu příbuzné osobě, to nebylo Bajoto, ve kterých veřejně spojoval tento čin s komunální politikou a svými výroky vyvolával dojem možné souvislosti útoku s představiteli města či členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města současně žádá, aby omluva byla zveřejněna prostřednictvím sociálních sítí Martina Webera a dále prostřednictvím médií, ve kterých byla předmětná vyjádření publikována. V případě, že omluvě nedojde, nevylučují jednotliví členové zastupitelstva využití právních prostředků k ochraně svých osobnostních práv, cti a dobrého jména.
1: Takže nechám hlasovat. Pohlíže k omluvě za výroky související s útokem na zastupitele Martina Webera. Zeptám se, kdo je pro, abychom schválili toto vidu. Ano, vidím. Kdo je proti? Jeden. A zdržel se? Jeden.
2: Největší účet za tuhle kauzu neplatí politici, platí ho město a jeho pověst. Lidé, kteří chtějí ráno vstát do normálního světa a ne do příběhu o Palermu. Do doby, než bude jasno o motivu, je to jen dramatický scénář. Kauza hraná s médií a pro média, která Hlubokou velmi poškozuje. A to je přes čáru.

0: Atkinson and Partners. Tradice zavazuje.
1: Máme pro vás skvělou nabídku. Kupte svým blízkým členství v golfovém klubu Na Hluboké. Právě teď jej můžete získat se skvělou slevou 50%.
2: Ať už s golfem chcete začít, nebo jste již zkušený hráč, mít členství se spoustou výhod Na Hluboké je vždy skvělá volba.

0: O naše auta se stará autoservis Telestar České Budějovice.
1: Obec Dolní Třebonín nabízí pronájem prostor v hale. Velká tělocvična vhodná pro kolektivní sporty, zápasy i celodenní turnaje. Je zde i sauna, zejména pro ty, kteří chtějí soukromí, protože ji budete mít v rezervovaný čas jen pro sebe. Zrcadlový sál pro individuální cvičení, ale můžete zde navštěvovat například jogu, pilates, kruhový trénink, body pump nebo latinskoamerické tance. Provozní doba každý den od 8 do 22 hodin. Rezervace tělocvičen a sauny je přes rezervační systém na adrese hala.dolnitrebonin.cz nebo na telefonu 724 21 89 37. Atkinson & Partners, jedna z nejstarších realitních společností na českém realitním trhu. Poskytujeme komplexní služby ve všech segmentech realitního trhu v České republice, Rakousku a na Slovensku. Specializujeme se i na oblast nadstandardních a rezidenčních nemovitostí a komplexní služby pro majitele nemovitostí a full service pro developery. Atkinson & Partners. Tradice zavazuje.

0: Lesníkem také chtěl jsem být. Počítat kubíky dřeva. Les křížem krážem prochodit a čekat na tetřeva. Srnečky hlídat na louce a měřit smrky duby. Mít sojčí péro v klobouce a znak s kančími zuby.
1: Jaroslavu Seifertovi se toto jeho přání nesplnilo. Splnilo se ale mnohým jiným. Mezi ty, kterým osud přisoudil zelenou lesnickou uniformu, patří i Jan Mörtl, který zůstal lesu věrný i po ukončení aktivní kariéry.
2: Člověk, který pracuje v lese, má velký vztah k tomu svému místu. Jak dlouho vy tady pracujete?
3: Tak já jsem nastoupil v roce 1967 jako lesník na Polesí Vřesná a vydržel jsem tady vlastně až do odchodu do důchodu. To bylo v roce 2010, 30. června. Měsíc jsem si užíval důchodu a pak mě požádal

0: Dal majitel firmy Farma Milná, pan inženýr Valenta, jestli bych nešel se starat o jeho lesy. A takže nastoupil jsem prakticky 1. srpna na Farmu Milná jako odborný lesní hospodář.
1: Lesy na území Farmy Milná jsou díky Janu Mertlovi a citlivému přístupu vedení firmy v dobré kondici. Dřevo z nich slouží farmě na stavební činnost v rámci jejich areálů, ale těžba je jen třešničkou na dortu a drobnou odměnou za veškerou práci, která je do této oblasti vložena.
0: Tak Farma Milná vlastní celkem 27 hektarů lesa. Není to ucelený komplex, je to taková částečně taková roztržená držba od Černý v Pošumaví, dá se říct, až k Vyššímu Brodu.
2: Jaké lesy jsou tady?
0: Tak je to různý, většina, nebo větší část je smrková, část borovice má zastoupení, jsou zastoupeny i buk a další dřeviny.
2: Já vím o tom, že pastviny trpí nálety, že jo? Vy se snažíte to odstraňovat, to se asi v rámci hospodaření dělá běžně. Kolik vlastně nových pastvin takhle ročně vytvoříte?
0: Tak v průměru se jedná o 3 až 4 hektary vyřezaných ploch, které se vrací zemědělským užívání.
2: Já si ještě pamatuju doby, kdy takové klestí a výřezy byl v podstatě bezcenný odpad, často se pálil v lese a dnes je to strategická komodita. V podstatě jak s tím to nakládá Farma Milná?
0: No je to tak, Farma Milná vlastní pozemky, kdy vlivem sukcese došlo k náletu plevelných dřevin, většinou osika, bříza, další dřeviny a ty zemědělské, původně zemědělské plochy vlastně zarostly a snahou Farmy Milná je vracet tyto plochy zemědělskému užívání. Takový příklad je za námi, kdy náletové dřeviny se vyřežou, připraví se na hromadu, zeštěpkují a ta štěpka je dneska vlastně velmi žádaná věc, protože je to jedna z alternativ topení, vyhřívání.
2: Jaká je technologie, co se musí udělat, aby vznikla znovu zemědělská půda?
0: Tak ta plocha většinou se jedná o zamokřelý plochy, to znamená, pokud tam je vysoká hladina spodní vody, musí se udělat úprava vodního režimu, dělají se příkopy a další věc je potom s odstupem zhruba 1 roku se provádí frézování pařezů, pak ta plocha je připravená, odvodněna k dalšímu zemědělskému využívání, buď to k pastvě, anebo ke sklizení sen.
2: Jaký kout máte nejradši tady?
0: Tak nejradši, nejvíce mi líbí Malšínsko, kolem Malšína.
2: My jsme mluvili o kácení, ale hospodaření v lese znamená také vytvořit, vysadit nový les. Jak se toto projevuje u vás?
0: No tak my jsme v těchto případech, kdy se provedla těžba, vznikla jakási menší holina, velký holiny jsme nedělali nikdy, tak ze zákona je povinnost do 2 let zalesnit, to jsme vždycky dodrželi, nakoupili se sazenice, provedlo se zalesnění, výsadba, no a pak následující práce, protože ty stromky jsou malý, ohrožuje buřeň, zvěř, tak se samozřejmě musí provést ochrana.

0: tu dobu, co tady působíte, nejenom na Milné, i předtím, na co nejraději vzpomínáte?
1: Tak těch vzpomínek je spousta. Samozřejmě nejradši člověk má, když za sebou vidí nějakou práci. Já si vzpomínám, když jsem jako lesník začínal v roce 67 a dělali jsme zalesnění, tak s odstupem 50 let už je vidět, že nějaký les roste, a to myslím, že pro každého lesáka je takovým zadostiučiněním, když vytvoří nový les.

0: Nedílnou součástí hospodaření v přírodě je i myslivost. Farma Vilna, na jejím území se vyskytují dvě honitby a jednu z nich má na starosti pan Václav Behenský. Dobrý den. Představte nám tu vaši honitbu.
1: Tak honitba Kozlí vrch má 1051 hektarů. Je to tvořen převážně lesem a pastvinami. Máme 19 hektarů vodní plochy, to je velký a malý kozí rybník. Tak, ze zvěře, která se tu vyskytuje, tak srnčí poměrně v takovým stálým stavu, 20 kusů je kmenový stav, tak to se dodržuje tak nějak, ale už postupem času to srnčí taky nějak ubejvá. Je to zřejmě tím, že máme ty komunikace tady v revíru a dost těch kusů je sražených motorovými vozidly.
0: Za to ale v celé republice přibývá černé zvěře, jak jste na to vy?
1: Černou zvěř tady máme pochopitelně taky, to je hlavní odlov tady těch myslivců. Střílíme těch 20-30 kusů, což je poměrně na tuhle honitbu dost. Letos je střeleno 34 kusů už černé zvěře.
0: Oni se dokážou pěkně podepsat na těch pastvinách, že?
1: No, tak na pastvinách dělají škody velký, ale zase lesáci v lese mají rádi, že jim dělají přípravu půdy. No.
0: Vy na tom vašem území máte taky, ona už to není pro vás rarita, ale vyskytují se tu losy.
1: Tak los tu přechází z té zvěře takový vzácnější. Tu máme toho losa, který se drží tady dole, se drží poměrně dost často. Pak se tu objevil rys, který přecházel a tady v té zadní části revíru na Blatnej se občas vyskytne i vysoká zvěř.
0: Kousek od Milné je tady v lese jedna taková malá raritka. Nevím, jestli jste z ní úplně nadšení, ale my jsme na území, které ovládají bobři. Kdy se tu objevili a kolik je jich tady vlastně?
1: No, je to v honitbě Kozlí vrch a tady u Lukavického potoka jsou tu asi 2 roky, co tu postavili tu hráz, ale ten počet nevím, myslím tak 4, že jsou tady ty bobři.
0: Ale jsou velmi pracovitý, jak vidíme tady kolem. Co to znamená pro přírodu zdejší?
1: No tak zatím tady káceli jenom ty plevelní dřeviny, které ohlodávají, že jo? Ale udělají tady škodu, protože zatopili tady jehličnaté stromy, které potom uschly.
0: Oni vyvíjí tu aktivitu hlavně v noci, že jo?
1: No, tak ve dne ho tady zatím nikdo neviděl, takže musí pracovat určitě jenom v noci. No. Já jsem tady čekal večery nebo brzy ráno na rozednění a neviděl jsem ho, toho bobra.
0: Jak se to stane, odkud bobři přijdou vlastně a usadí se na nějakém území?
1: Asi hledají poměrně dobrý podmínky, které tady jsou vytvořené. A na přítoku u Černý zřejmě byli taky, protože Černáci to hlásili, černácká společnost. A další bobry máme ještě na rybníku Kozák, na Velkým Kozáku, tam se objevili taky, protože tam jsem zjistil tyhle ty pokácený stromy.
0: A vy osobně viděl jste bobra tady v přírodě?
1: Viděl jsem bobra, jsem viděl, no.

0: Druhou hnitbu na území farmy Milná má na starosti pan Václav Baštář. Já vás zdravím, my jsme tady v lese nedaleko Malšína. Představte nám ten váš revír, odkud se co zahrnuje.
1: Tak revír, nebo respektive honitba Malšín, je společenstevní honitba. Jejím držitelem je honemní společenstvo Malšín. Výměrou 2184 hektarů se řadí mezi jedny z těch větších honiteb. V podstatě rozkládá se v nadmořské výšce cirka od 700 do 850 metrů nad mořem. No a jak jste mohli poznat, pokud projíždíte tímhletím územím, jedná se o velice hezký členitý terén, který je vhodný teda pro chov srnčí zvěře.
0: Kolik vás je myslivců teď?
1: Celkem je nás 16, samozřejmě, ale leží to na bedrech, v podstatě taková ta pracovní činnost leží v podstatě na bedrech všech našich členů, kdy s vlastními prostředky teda, nebo vlastními silami provádíme výstavbu zařízení mysliveckých, ať jsou to krmelce, posedy, kazatelny. No a samozřejmě potom některá výstavba těch zařízení se provádí v součinnosti s farmou Milná, využitím jejich mechanizace.
0: V takhle velké honitbě těch drobných staveb i těch větších musí být spousta, to člověk na jednom konci začne, na druhém aby pokračoval znova.
1: No v podstatě každý rok začíná stejně, že z jara přejdeme stav těch zařízení, určí se, který zařízení bude určen k demolici, výstavbě novýho, a nebo některý, který se opraví. Samozřejmě pokud vemu třeba jenom krmelce pro srnčí zvěř, tak těch máme v honitbě 28 a celkově kazatelen a posedů máme 54.
0: Jak jsem se dozvěděl, vaše honitba je výjimečná už třeba i způsobem lovu?
1: No, dá se to tak říci, protože my dneska v současné době vidíte, že je zvýšený tlak na odlov černé zvěře. Ať je to ze strany státní veterinární správy, tak i ze strany zkrátka držitelů pozemků, zemědělců. My jsme upustili od naháněk na černou zvěř jako jeden ze způsobů lovu a skutečně dneska jsme se specializovali na konání celonoční čekan na černou zvěř a zvěř škodící myslivosti, to znamená lišky, kuny a tak dále. Když jsme v roce 2010 s tímto způsobem lovu začínali, tak jsme střelili a považovali jsme to za velký úspěch 7 lišek. Postupně samozřejmě se ten lov přenesl i na lov černé zvěře a můžu říct, že rekordní úlovek byl loňského roku v měsíci lednu, kdy bylo uloveno 27 prasat, 19 lišek a 4 kuny. To si myslím, že byl úspěch. A v poslední 3 roky jsme konali tyto čekan, nebo jsme dělali tyto čekan dvakrát do roka. Je to období prosince, ledna až února. Využíváme zkrátka fáze měsíce, když je v úplňku. A ideální je, pokud je sněhová pokrývka, aby byl ten kontrast. No a sedí se, v podstatě čekáme na těch kazatelnách celou noc od 5 od večera do 7 do rána, čili je to velice náročný na lovce, který zkrátka loví, ale výsledek bych řekl, že je velice, velice dobrý a že je to daleko efektivnější než způsob naháněk.
2: Dlouhé hodiny by se dalo mluvit o lesnictví a myslivosti. O příbězích lovců a o neutuchající práci mnoha mužů a žen ve prospěch naší přírody. O tom ale v jiných filmech a seriálech. Zde jsme vám chtěli ukázat, že i v tomto směru vyznává farma Milná komplexnost a nezůstává přírodě nic dlužna, tak, jak jsme si na to již zvykli i v jiných oblastech jejího podnikání.

Malebné městečko Gmunden je okresní město ležící na severním břehu jezera Traunze v rakouském Salzkammergutu. Žije zde přibližně 13 000 obyvatel. Do města byla v roce 1842 kvůli přepravě soli prodloužena koněspřežná železnice České Budějovice Linec. My jsme zaparkovali s bydlíkem na parkovišti na břehu jezera, kde jsou obytňáky tolerovány a za pár euro jsme tam našli zázemí. Jezero pod horou Traunstein je nádherně čisté a promenáda kolem něj je stejně jako městečko malebná a útulná a chvílemi si zde připadáte jako někde na jihu Evropy. Městské právo obdržel Gmunden v roce 1278. Jezero Traunze brázdí historický kolesový parník Gisela, pojmenovaný po dceři císaře Františka Josefa I.

Město je známé svou keramikou s charakteristickým bílozeleně plamencovaným dekorem a trhy s keramikou se zde konají pravidelně. Za CK monarchie bylo město Gmunden známé jako renomované letní sídlo, o čemž dodnes svědčí množství vil. V 19. století získalo pověst dvorského letoviska monarchie. Vily si zde stavili hlavně rakouští průmyslníci, ale také budějovický podnikatel Karel Adalbert Lana.

Na náměstí stojí renesanční radnice s keramickou zvonkohrou z roku 1574. No a my jsme měli štěstí a zrovna jsme zde zažili i jízdu historických traktorů.

Jmenoval velkovévoda Jan Salvátor Toskánský pro sebe svou manželku a svou matku, velkovévodkyni Marii Antonii Sicilskou. Na umělém ostrůvku stál od roku 1080 hrad, později přestavěný na zámek. Za dobu své existence měl spoustu majitelů, jedním z nich byl i císař Rudolf II. A posledním císař František Josef I.

My jsme měli štěstí, protože se zde kousek od našeho parkoviště konal country festival. Množství perfektně vystylovaných cowboyů i děvčata všeho věku, tančící line dance s ohromným nasazením, to vše dávalo tušit, že tahle akce je tady víc než doma a Ameriku a country mají místní hluboko pod kůží.

Večerní procházku městem už popisovat nebudu. Tak se nechejte unést kouzelnou atmosférou městečka ležícího jen 30 minut jízdy od Lince. My se sem letos zase chystáme, protože vracet se do Gmundenu je pro nás tak nějak nutné. A příště vás vezmeme do Rožnova pod Radhoštěm. Tak ahoj poutníci.

Vítejte v leteckých toulkách, v novém pořadu Ječe jedničky. Tyto nádherné letecké záběry pro nás natočil náš italský kolega Ponta Drone. Posáňo najdeme v severní Itálii v kraji Benátsko, v klidné kopcovité krajině provincie Treviso. Na první pohled klidné italské městečko ale ukrývá jednu opravdu výjimečnou stavbu. Nad obcí se zvedá chrám Nejsvětější Trojice, kterému se běžně říká Kanovův chrám. Už z dálky působí vznešeně, klidně a skoro až monumentálně. Tento kostel byl na začátku 19. století navržen slavným italským sochařem a malířem Antoniem Canovou. Jehož jméno je s tímto místem neoddělitelně spojeno. Chrám je umístěn ve vyvýšené poloze nad městem ve výšce 342 metrů nad mořem. I díky tomu působí celý prostor velmi slavnostně a má téměř duchovní klid ještě dřív, než člověk vstoupí dovnitř. Je to místo, kde se spojuje víra, umění i krajina do jednoho silného obrazu. A právě proto patří Posáňo mezi místa, která člověka možná překvapí svou tichostí, ale o to víc si je zapamatuje.

0: Dobré ráno, dobrý den nebo dobrý večer. Je úplně jedno, kdy se díváte, ale báječné, že jste opět s námi u pořadu Na kafe s tornádem. Můj dnešní host je půvabná dáma, která dělala ředitelku v Coca-Cola a dnes bude ředitelovat základní škole v Borovanech. Jana Kalačová, ahoj, vítej ve studiu.
1: Ahoj, ahoj, těší mě moc.
0: Já mám hrozně rád příběhy, které jsou něčím ozvláštněné. U tebe bychom toho mohli vyprávět spoustu, ale navážu na to, čím jsem uvedl to naše povídání. Ty jsi z jižních Čech utekla do Prahy, aby se zase do jižních Čech vrátila. Jaký to je utéct z jižních Čech do Prahy? Tím bych začal.
1: Tak já jsem jihočeška, já pocházím ze Studené, což je u Jindřichova Hradce. Ale...
0: Dobrý papání se tam.
1: Ano, ano, masokombinát. Ale studovat jsem šla chemii, vysokou školu chemicko-technologickou do Prahy. Ale moji oba rodiče byli učitelé. Učitelé na základní škole, takže u nás to vždycky žilo tím kantorstvím a možná proto ty moji rodiče nechtěli, aby šla studovat jenom pedák, ale říkali, udělej si chemii, k tomu pedák, ať má širší možnosti.
0: Takže jak v těch hereckých rodinách.
1: Takže mě o toho tak jako trošku udrželi. No, já jsem šla do Prahy, tam jsem studovala, potkala jsem tam svého budoucího manžela, který byl z Českých Budějovic a pořád jsem chtěla žít v Budějovicích. A osud tomu chtěl, že jsme zůstali v Praze, byli jsme tam 30 let a já jsem si říkala, že až budu moct z té Prahy odejít do jižních Čech, tak se tak stane. A stalo se tak teď vlastně od druhého pololetí, kdy jsem se vrátila. Bydlím v Borovanech a učím na kraji Budějovic na základní škole.
0: Tak a teď se vrátíme zase chvilku do té Prahy.
1: Aha.
0: To mě vysvětlí teda, když člověk dělá chemickou školu, tak jak se pak dostane do korporátu, kde funguje tolik let, ještě do korporátu se zvučným názvem, já to řeknu, že to je Coca-Cola. To by člověka úplně nenapadlo, jako tam bych čekal nějaký business management, něco takového.
1: No ono, i v té nadnárodní společnosti nepotřebuješ jenom ty, co prodávají ty výrobky, ale potřebuješ ty, co je vyrábějí. A ty, co je kontrolujou. A já jsem byla šéfka kontroly vlastně kvality, to znamená, že lidi z mýho týmu, kterých bylo 30 skoro, vlastně dennodenně kontrolovali to, aby ty výrobky, které vyrobíme, které jdou na trh a ctí tu značku, tak aby byly v pořádku. Je to spousta mravenčí práce a je to taková práce, která není vidět. Je to jako, když doma uklízíš, tak si toho nevšimneš a když bys přestal uklízet, tak si toho najednou všimneš. Takže ty moji lidé vlastně z toho mýho týmu byli velmi pečliví, kontrolovali a já jsem jim spíš dávala ten směr a snažila se řešit jejich potřeby a nebo i reklamace od zákazníků.
0: Já si představu, že sedí a takhle pijou ty vzorečky.
1: Ty vzorečky, no. Součástí je i senzorická kontrola. Určitě, určitě. Protože lidský smysly jsou úžasný a jsou
0: a
1: lidi, kteří...
0: To asi nedá moc obejít.
1: Jo, ačkoliv pijou kafíčko anebo kouří, tak někdo má ten dar od Pána Boha a umí vlastně poznat ty různý příchutě a přípachy líp než jakákoliv
0: technika. Mám pár takových kamarádů a živí se tím, mají úplně pohádkovou profesi. Oni pijou furt víno, ještě za to dostávají zaplaceno.
1: Jo, je to tak.
0: To znamená, že v korporátu člověk přistane, má tam nějaký kariérní růst. Jaký to je dělat v takhle velkým korporátu?
1: Mně to moc vyhovovalo, protože já mám ráda pravidla a ty tam jsou nastavený procesy velmi dobře, víš, komu reportuješ, víš, co máš za úkoly, máš prostě nastavený nějaký hranice a to já mám ráda. Na druhou stranu jsem měla obrovský štěstí na svý šéfy, já jsem potkala skvělou vedoucí, i první, i další a ty mi ukázali, že i v tom korporátu jsou důležitý vztahy mezi lidma, a že záleží na tom, jak si nastavíš tu spolupráci nejenom v tom svém oddělení s těma 30 lidma, ale i s těma ostatníma odděleníma, protože ty musíš spolupracovat s údržbou, musíš spolupracovat s plánováním, s nákupem. A mě hrozně bavilo poznávat i tu práci těch jiných oddělení, takže nemít jenom takhle klapky a starat se o tu kvalitu, ale vlastně vědět, co třeba za trable mají holky z call centra, jak tam na ně řvou ty lidi, někteří oškliví, co je důležitýho v nákupu, jak je někdy důležitý, že nemáme kamiony, který by odvezli to zboží, jak vlastně je to komplexní systém a my jsme jenom část toho systému, tak to mě hrozně bavilo.
0: No mě tam právě jako přišel trošku rozpor v tom korporátu a v tom, jak jsem si s tebou povídal. Mm. Že jsem si říkal, teď to musí být hrozný. Co mám kamarády, co se v tom živí. Říkali tam, to je jako super, takhle je to nějakým způsobem, je to dobře zaplacený, je to zajímavá práce, většinou i prestižní. A říkali, tam je problém, že tam máš ten svůj šuplík. Mm-hmm. A teď jsi jako součástí celé řady šuplíků a vlastně nikdy nic nedoděláš mm-hmm. úplně jako mm-hmm. finálně a jsi jenom součástí, jsi kolečko. Mm-hmm. Což se dá pochopit, když člověk jako jde do práce někam na linku. A když jsi jako vrcholový manažer, mm-hmm. tak být kolečkem je komplikovaný pro spoustu lidí, kteří jsou tvůrčí. Já jsem říkal, jak tahle tvůrčí ženská může být v tom šuplíčku, tak teď jsi mi to asi trošku vysvětlila, že se z toho dá jako, jeli šance, možnost a chuť to takle žít, takže se z toho dá vyběhnout. Není ten korporát takovej, že by člověk...
1: Není. A já navíc měla to štěstí, že jsem dělala v oddělení, který dělalo audity. A ty, když máš auditovat,
0: takže musíš vlastně
1: poznat trošku, jak to tam chodí. A to bylo skvělý. A navíc ta firma opravdu podporuje to, že ty lidi můžou i střídat ta oddělení. Že třeba, když projevíš zájem, že by si chtěl zkusit, nevím, plánování nebo nákup nebo tak, tak ta firma ti v tom vlastně podporuje, což si myslím, že je hodně důležitý, že není tak úplně rigidní.
0: No tak to musím říct. A vybrala jsi asi dobře, že to není korporát, který by člověka uplácel do nějakého tvaru a tam ho prostě 30 let mordoval a pak ho vystřel. No dobře, tak člověk se... to nějak jako zaběhne, zažije si to, z toho vypadne. To je taky asi docela jako rána do vazu.
1: Jo, je to dlouhý rozhodování. Je to dlouhý rozhodování opustit Prahu a opustit vlastně fakt skvělej tým lidí a velkou firmu, kterou znám, ale já mám ráda zkoušet nové věci. A vždycky byl můj sen se vrátit k té kantořině, kterou jsem dělala vlastně na začátku mýho života. Po té vysoké škole jsem učila na střední škole a potom i na vysoké škole jsem pracovala s vysokoškolákama, s lidma. A já jsem si říkala, hele, jestli já v něco věřím, tak je to vrátit se k té kantořině, protože tam mají ty lidi šanci ovlivnit tu novou generaci, ty naše děti a to je něco, v co
0: vidíš
1: prostě...
0: za sebou ten reálný výstup té práce, no.
1: V co já jako věřím. Takže já i s těma laborantama svýma jsem se snažila pracovat tak, že jsem je brala jako lidi, nejenom jako prostě čísla nebo jako nějaký prostě kusy, ale vždycky mě zajímaly ty jejich příběhy, jak jim můžu pomoct, v čem jsou třeba dobrý, na čem můžem stavět, nebo s čím by potřebovali rozvoj nějaký nebo pomoc. Takže já jsem se vždycky jako snažila kombinovat to svoji technické myšlení s tím zájmem o ty lidi, ať jsou to dětičky anebo dospěláci.
0: No ale stejně, když člověk jako vyskočí z té všeobjímající náruče toho korporátu, tak to musí být trošku pocit, jako když najednou seš někde v mrazivém větru sama, ne? Nebylo?
1: Je to tak. Já bych nešla nikdy jako do soukromého podnikání. To je třeba pro mě hrozně riziková oblast. Já to jsem ráda vždycky součástí nějaký instituce.
0: Jo.
1: A takže proto jsem, když jsem hledala, kam půjdu, tak když na mě vyskočil ten inzerát, že hledají učitelku a zrovna matematika, chemie, což jsou moje milované vlastně předměty, tak jsem si řekla, jo, tak to je přesně to, co chci.
0: A... jsi první matikářka, skoro si dobře vyprávím, mě všichni nenáviděli.
1: Jako. Já vím, že dcery moje mi říkali, že mami ví, že jsi vybrala to nejhorší a probaci.
0: Já jsem fakt byl úplně odstrašující, já jsem komedian, že jo? A to prostě bylo strašný, to nefungovalo, to bylo zcela nekompatibilní k sobě. Jo. Matika, fyzika, chemie, fyzika ještě jo, ještě tam trochu. Jsem si to dokázal jako nějak jako natvarovat. Tak vidíš to, tak existují jako příjemný matikářky, to je dobrý.
1: Kolem nás. Já teď se snažím devíťákům, osmákům to vysvětlovat tak, aby věděli, jak
0: je
1: moc
0: to o Kantorovi. Je to o Kantorovi. Já jsem to nenáviděl, ale musím říct, dej pánbu dobrý nebe. Fakt jako to bylo zoufalství. To byla úča. Fakt. Musím to říct se vším respektem, to prostě nefungovalo. A pak se mi to táhlo ještě na střední škole, že jsem to tam měl jako zamražený od ty sedmičky a nebylo to příjemný. Takže souhlasím a vím, že jsou kantoři, kteří dokážou i jeli tom, jako jsem já, tu matematiku zpříjemnit, takže že s tím aspoň člověk proklopítá a nepřipadá si jako úplná lama. Ale to se mi teda jako vyhlo, bohužel. Tak pro mě příjemné zjištění, že jsou milí matikáři, to je dobře vědět. No takže začala dělat to, co si přála dělat, ale ještě k tomu jsem zjistil, že se spustila do vlastně takové novější disciplíny, dnes je to velmi trendy a je to dobře, a děláš coaching. To je zajímavý a není to lehký. Člověk musí mít jako velký rozhled, velký zkušenosti, protože je spousta lidí, zažil jsem to, že jsou lidi, kteří radí druhým a sami mají v životě pardon bordel. A ty jsou teda nejhorší a nejčastěji radí. Jo. A pak jsou lidi, kteří tomu fakt jako rozumí a pomůžou tomu, aby si člověk uvědomoval třeba věci, v kterých se plácá. A můžou pomoct velmi zásadně, aby někdo třeba z toho nezblbnul, nebo nevyhořel, nebo něco, něco. A to mě úplně zaujalo, jak se, to je asi dobrý, protože ty tam jako skládáš ty zkušenosti z různých profesí. To byl ten důvod?
1: Jo, a já celý život miluju psychologii, baví mě zkoumat to, jak vlastně fungujeme a co můžeme udělat pro to, aby nám bylo v životě dobře. Já jsem ráda, když můžu svůj život mít trochu ve svých rukou a nemám ráda, když se pořád na něco vymlouváme. Mám tu těžký, špatný šéf, manžel je takovej, děti jsou takový, práce je taková, pořád hledáme vně a já mám ráda, když se podíváme trošku, co s tím můžu udělat já. Já jsem se rozhodla být v tomhle manželství nebo být v téhle práci. Takže to já dělám dlouho a to koučování mě přišlo skvělý v tom, že dobrý kouč ti nesmí radit a jenom tě dobrýma otázkama se ptá a vlastně tě přiměje k tomu, aby jsi na to přišel sám. A každý jsme tak jedinečný, že stejně univerzální rady nefungují. A když si na to přijdem sám, na tu změnu, kterou chcem udělat, byť je to jenom maličký krůček, tak to má úžasné výsledky. Posun. A je to takový, tak mě to hezky hřeje u srdce, když někdo přijde a řekne, hele, já jsem to vyzkoušel a ono to funguje.
0: A to začalo jak? K tomuhle se dostala jak?
1: Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem před 2 lety si říkala, už by to chtělo něco nového. Už jsem v tom korporátu 12 let a už to jako by chtělo něčím trošku zase okořenit, něčím novým, nebo už je to skoro 3 roky vlastně. Takže jsem se přihlásila do kurzu, teď už dělám vlastně další level mezinárodní certifikaci a jdu dál a dál a baví mě to koučovat jak skupiny, protože je velmi zajímavý, jak se dá třeba pracovat s týmem, tak vlastně takhle jeden na jednoho.
0: No. No z tebe to úplně jako jde, to zase, až budu potřebovat kouče, tak přesně vím, komu zavolám, protože všiml jsem si, jak moc lidí se pod to schovává a jak to vlastně, je to podobné, jako když si byli léčitelé a pak to skončilo u Pavla Zednička v Básnicích, který točil tou spirálou, jo, a jo. Vlastně to úplně schodil a pak i ty dobrý, který mohli pomoct, vlastně byli k ničemu.
1: Víkendovej takže rychlokurs.
0: Jo, taková
1: tak na to je třeba si dát pozor, no, to
0: takže,
1: je.
0: Takže vidím, že tam ty ses jako, když mluvíš o mezinárodních certifikacích a tak, tak to je úplně teda jupí potom, ne?
1: Jo, je to fajn. A dává to zase nějakou známku kvality. A já mám kvalitu ráda.
0: Jak se to přenáší do takového toho vnitřního osobního života člověka? Protože přece jenom, já to i vidím tady při té mý práci, potkávám se s lidskými příběhy, s lidskými osudy a ono to na člověka nějak jako dopadne v dobrém či špatném, ulpí to. Tohle přece musí u toho coachingu fungovat úplně stejně, že si to jako nabereš si to, ono to rozšiřuje obzory. Někdy to samozřejmě člověka může malinko jako pochroumat asi. Jak to působí?
1: Hele, obrovsky ti to, já jsem vlastně jeden z důvodů, proč jsem to začala dělat, byl i můj sebe rozvoj další. Protože ty, když se naučíš vlastně další věci, jak ten mozek funguje a ta naše mysl, tak třeba pro mě úplně aha efekt byl, jak moc vlastně tím, co říkám, ovlivňuju ten svůj život. Opravdu. Kolikrát ve dne řekneme vlastně negativní prognózy, nebo něco, toto zase špatně dopadne, nebo to se mi určitě nepovede, ani to nebudu zkoušet. Jo, nebo takový ty vlastně negativismy, které posíláme do toho vesmíru a oni se třeba potom nám nějakým způsobem vrací. To je na každým, jak v co věří. Ale já jsem zjistila sama u sebe, jak ty soudy a tyhle ty negativní prognózy vlastně jsou součástí toho týmí komunikace a toho mýho života. Až když jsem se vlastně na to ptala těch ostatních lidí a od skvělých koučů, u kterých se snažím inspirovat, jsem třeba najednou slyšela otázku, a co kdyby to tak nebylo? Jak by to mohlo být jinak? A já jsem si řekla, aha, teď je to pravda. Třeba to může být úplně jinak, třeba to nemusí dopadnout špatně. Takže tohle mě určitě obrovským způsobem ovlivnilo. A potom to, že hledáme více cest, že my tam máme toho kritika vnitřního, velmi hodně moc lidí to tam má, který na všechny ty nápady skočí a řekne, to nebude fungovat, to už si zkoušel, jo, a jak vlastně s ním třeba pracovat, jak si uvědomit, že ho tam vůbec mám, ať už výchovou nebo různýma dalšíma věcma.
0: Brzdíčky.
1: A jak ho třeba, ne úplně vymazat, to jde málo kdy, ale jak ho třeba trošičku zmenšit, anebo si uvědomit, že vlastně on mi to tam škrtá trošku a jak to dělat jinak.
0: Myslíš, že jsem divnej, když ho tam moc nemám? Jako, když jsem takový jako super, hysterický buď optimista.
1: Buď za to šťastný, protože je to velmi svazující, když tam máme naprogramovaný.
0: Vím. Ono to zase naopak někdy je trošku komplikovaný pro okolí, protože všechny štvu. Ale uvědomuji si, že to je jako... Já jsem se o to teda nijak nepřičinil, to tady nebudu machrovat, to tak jako je to daný a jsem tomu rád. Ale všímám si a uvědomuji si, jak spoustu věcí mi to pomohlo udělat, zvládnout, anebo že jsme se pustili do věcí, do kterých řada lidí říkala, že to nepůjde. Konec konců televize přesně fungovala v režimu, že všechno to okolí dřív, ti lidi, kteří jako na to koukali, říkali, že to nejde, že to nepůjde.
1: Ano.
0: A ono to samozřejmě jde, jak kdysi pravil klasik, kde je vůle, je i cesta.
1: Ano.
0: No a teď jako přejdeme k té škole v Borovanech. To je jako dobrý nápad, že si tě tam jako vzali jako ředitelku, protože nemůžu si pomoct, ale takhle, jak to poslouchám, tak myslím, že tam teda jako spoustu věcí dokážeš nastartovat a rozjet takovým tím svým optimistickým, příjemným způsobem. To je dobrý level, to je dobrá výzva, že jo?
1: Je to pro mě taková kombinace té lásky k těm dětem a té víry, že to má smysl, že fakt to učitelování je poslání. Poslání a bohužel málo lidí to vidí. Jak mu
0: spousta kantorů to má tak jako, že...
1: Což to, ale to i ta veřejnost si myslím, že jako neoceňuje to, jak dobrou práci třeba někteří ty lidi, ti učitelé dělají. Ale je
0: že
1: to,
0: ty blbý jsou vidět víc.
1: Ale je to vlastně kombinace s tou mojí touhou něco jakoby... vést, někomu trošku dávat směr a tu moji vizi a to moje nadšení a možná idealistické představy, ale je to něco, v co já věřím, jak
0: ten
1: se to dá dělat.
0: To musí být trošku idealista, ono by to jinak nešlo.
1: Je to prostě nějaká kombinace práce s dětma a té touhy to prostě směřovat. Takže když se to stalo a osud mi to poslal, že jsem se nastěhovala do Borovan a pár dní na to vyšlo to výběrko, tak jsem si řekla, že to zkusím. Že bych si to neodpustila, kdybych to neskusila.
0: Asi to tak mělo být. Jako ta náhoda, že se trefíš just do Borovan.
1: Přesně tak,
0: se
1: to už
0: vypíše,
1: není náhoda.
0: To tak jako,
1: to
0: ano,
1: není
0: to není náhoda. Já ti velmi rozumím z toho důvodu, že moje maminka je dlouholetá kantorka. A dělala ve velmi jako i velmi vysokých funkcích, dělala školní inspektorku a dělala to školení kantorů a takové ty věci, které jako přesně měly za cíl z toho zašedlého průměru těch učitelů, který prostě byli takový, zase škola a zase ty smráďata a zase tam musí mezi ně. Tak vlastně já jsem byl účasten, protože když to dělala tyhle školení, tak mě volávala, hele, přijď nám něco natočit. Mm. Tak já jsem tam viděl desítky takových těch nadšených učitelů, který tam byli a oni je nutili jako, nebo nutili, oni pro ně měli nějaký programy, kde ty kantoři jako vlastně byli jakoby děti a měli tam, a já jsem na to koukal, na ty dospělé, říkal jsem, ty jsou nádherně cvaklí, jako oni si to tam jako dávají. A přišlo mi to hrozně fajn a říkal jsem, takovýho učitele bych chtěl, protože to je přesně o tom, že v tom člověku je pořád to dítě a rozumí mu. Mm-hmm. Není to ten zastydlej kantor, který a sedni si, já dej ruce za záda. Kyselý pozadí.
1: Ano.
0: Jo? A takže jsem pochopil, že to je asi cesta, že když ten kantor bude dobrý, tak a teď si to násobí geometricky. 30 dětí, který, nebo 25 dětí, který budou šťastný, když bude dobrý kantor. A z těch 25 dětí nebude 25 zapšklých blbečků, ale bude 25 veselých, milých lidí, který budou rozvíjet svoje talenty. Tak mi to přijde jako dobrý. Takže ti rozumím v tom, jako, že když člověk má tu chuť a ten entuziasmus to rozdávat, takže to musí být hrozně jako silný. Konec konců máme společné to, že jsme oba milovníci dětských táborů. Tam je to vlastně dětský tábor je taková škola v divokém prostředí. A tam se ukáže, kdo na to má.
1: tam se to ukáže a je to krásný se dívat právě na ten letitej vývoj, protože já už jezdím 25 let a ty děti, co jsem si vypiplala od těch 6 let, tak už teď ten tábor prakticky vedou a tím, že tam mají to srdíčko, hrozně moc důležitý je v tomhle typu té práce tam mít srdce, jo, a nesoustředit se jenom na to, že ty děti naučíme hichikiri, ditiny a nebo násobilku, ale to, že vlastně tím svým vzorem, nadšením, postojem k životu jim vlastně fakt můžeme dát mnohem víc a vidím to i na tom táboře za ty 2 týdny, kolik práce oni s nima udělají, ty oddíláci, fakt klobouk dolů.
0: A to přijedou děti, který kolikrát jako úplně ano, jsou nedotčený.
1: Moc bych si přála, aby i v té škole prostě ti učitelé, kteří mají chuť to dělat, ještě s tím srdíčkem a třeba i trochu jinak, než je ten standard vyběhaný, tak aby tu možnost měli, aby to prostě dělali. Já nejsem moc kreativní člověk, ale proto mám tým kreativců, kdy se staví ta celotáborová hra, takže věřím, že i v tom školství potkám spoustu skvělých lidí, kteří mají třeba nápady, jak by to chtěli dělat a dáme tomu nějaký jenom trošku rámec.
0: Co myslíš, proč je tam v té profesi tolik lidí, kteří jsou jakoby takový jako unavený? Je to třeba daný tím, že je tam málo chlapů, že to je nepoměrný a že tam jako ta genderová nevyváženost, jak se dneska říká, že by tam jako to chtělo větší podíl mužského elementu, ne protože je lepší, ale že by to bylo pestrý a že by se
1: určitě,
0: tam trošku jako
1: nakřísilo. By to bylo pestřejší, já si myslím, že by to bylo skvělý, ale je to jak to je, musíme s tím pracovat. Hele, asi nemám tuhle odpověď, je to u každého, to může být jinak. Někdy je to třeba nějaký sešněrování systémem, někdy je to nějaký pocit toho, co musím a třeba ty lidi trošku zapomenou na to, jak by to chtěli, nebo jak to chtěli na začátku.
0: Ano,
1: třeba,
0: když na ten
1: třeba
0: pedák, takže třeba to bylo jiné.
1: Myslím si, že je i trošku špatně v českém školství, že ti lidé vlastně nedostanou vůbec možnost dělat něco jiného, aspoň chvíli zkusit si nějakou profesi nebo nějakou praxi, že oni vlastně ze školy jdou většina z nich rovnou učit.
0: Takže, a pak tam zůstanu až do důchodu.
1: Jo, může to být. Já třeba nejlepšího kantora z průmyslovky si pamatuju člověka, který určitou dobu pracoval normálně ve firmě a pak se vrátil a učil nás elektroniku a fyziku a takový. A bylo to skvělý, protože měl příklady z praxe, opravdu v reálu a takový věci. Takže to by třeba pomohlo, ale bohužel v reálu je to tak, že ti lidé té praxe mají maličko na tom pedáku.
0: Jani, jaká bude Borovanská škola za rok, za 5 let? Jakou máš vizi? Jak se ti to? Ty jsi to určitě někde jako prezentoval,
1: o to mi nejde.
0: Ale tvoje vnitřní přání, pocity, touhy, jak bys to ráda viděla za nějakou?
1: Já bych moc chtěla, aby byla pozitivní, aby byla otevřená, aby tam děti chodili rádi a rodiče byli rádi, že jejich děti chodí zrovna do Borovan. Já se chystám ty rodiče trošku zaangažovat, zkusit jim říct, hele, byl byste ochotný, aby jsme se třeba přišli podívat s osmákama do vaší firmičky nebo do vaší dílny, aby ty děti viděli, co jsou to řemesla, aby uměli třeba, protože my jsme to tak měli, když jsme byli děti, my jsme se chodili do těch lokálních podniků podívat a takový. Spousta rodičů je fakt aktivních a nabízí různý kroužky, různý věci. Takže já se na to moc těším, že těm rodičům, že je trošku do toho vtahnu a zkusíme poprosit o nějakou pomoc, protože když to poteče ta energie mezi těma rodičema a tou školou, tak to je velmi důležitý, si myslím. No a chtěla bych, aby učitelé chodili rádi do práce, aby tam byli spokojení, aby ten tým fungoval, protože když v tým funguje a rád jdeš do práce, tak tam nejdeš samozřejmě jenom pro peníze, ale i pro nějakou energii a sounáležitost.
0: Třeba se těšit, aby se člověk potkal s kolegama.
1: A potom to ty děti nasajou, děti hrozně vnímají ty vztahy mezi i na tom táboře, já jim to říkám, oni poznají, jestli spolu blbnete a komunikujete, jestli se jeden od druhého učíte, anebo jestli jste na sebe naštvaný a vymračujete se na sebe. Děti jsou takový radary a tak jako nás nasávají doma, tak to nasávají určitě i v té škole. Takže to bych si přála, ale potřebuju trošku čas. Bojím se trošku toho, že to budou očekávat lidi hrozně rychle a je to velká organizace, takže nějakou dobu to samozřejmě bude trvat, ale já věřím, že To půjde.
0: Já musím říct za sebe, že teda o tebe fakt nemám strach. Jo. Popřeju ti, aby to očekávání se naplnilo velmi rychle. Myslím si, že to tak bude. Můžu ti slíbit, že kdybys chtěla zavolat, že potřebuješ nějakou exkurzi, tak rodičem taky, byť moje dítě do Borova nechodí, tak samozřejmě rádi děti televizí provedem.
1: A děkuju.
0: Budu se těšit na samé dobré zprávy z borovanské školy, protože když je v tak dobrých rukou, tak se vůbec nebojím, že by to nebylo dokonalý.
1: Tak děkuji moc, to mě těší. Děkuji.
0: Milí diváci, jestli jste tohle naše povídání neviděli od začátku, tady pod námi jako vždycky sociální sítě, tak si to tam můžete pustit od začátku do konce, od konce do začátku. A mým dnešním hostem byla Jana Kalačová. Děkuji ti za návštěvu ve studiu.
1: Já tobě.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Pneuservis, autoservis, detailing, asistenční služby, odtah, ale i autopůjčovna a půjčovna obytných vozů. Dopřejte vašemu autu komplexní servis a náš zkušený a kvalifikovaný tým techniků se postará o vaše vozidlo od A až do Z. Důvěřujte nám a dejte svému autu tu nejlepší péči, kterou si zaslouží. Navštivte nás ještě dnes a starosti o váš vůz přenechejte nám. Autocentrum Malý. Komplexní servis pro vaše auto.
1: CD Paliva. Teplo vašeho domova. Nabízíme vám hnědé a černé uhlí, brikety, koks, ale také palivové dříví nebo ekobrikety. Vyberete si u nás také různé druhy štěrků a písku. Ve všední dny vám rádi vaši objednávku dovezeme. Disponujeme i dopravníkem pro pohodlné složení uhlí. Otevřeno máme každý všední den a v sobotu dopoledne. Jsme CD Paliva v Kájově u vlakového nádraží.
0: Poligon. Darujte ten nejlepší dárek, větší bezpečí na silnici. Je to úžasný zážitek, ale i bezpečnostní lekce, díky níž se vaši nejbližší naučí správně reagovat v krizových situacích a zvládat nepříznivé klimatické podmínky. Autoškola ILES Třeboně již 20 let nabízí školu smyku a kurzy bezpečné jízdy pro začátečníky, zkušené řidiče, muže i ženy. Jezdí u nás i profíci od jihočeských záchranek, tak proč ne vy?

0: Polygon, to je originální dárek, který může ochránit vás i vaše blízké. A ještě si to báječně užijete. Autoškola ILE Třeboň.
1: Jsou místa, kde člověk zpomalí hned po příjezdu. Lešná, penzion ve Zlíně Štípě je přesně takovým místem. Stylové, moderně zrekonstruované ubytování v těsné blízkosti zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání. Součástí penzionu je také restaurace a kavárna, kde se potkává poctivá česká kuchyně s chutí Itálie, dobrá káva, dezerty a posezení s rodinou nebo přáteli. Lešná penzion je ideálním místem pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti zoo Zlín.
2: Agnet. Poskytujeme vysokorychlostní bezdrátové a kabelové připojení k internetu a internetovou televizi. Z našich tarifů lze vybrat od nejlevnějších připojení až po velmi rychlé a profesionální služby, navíc bez limitu a bez závazků. Agnet. Internet pro každého.

Vodnická hymna. Písnička, která nám uvedla dnešní díl pořadu Hvězdy jihu. Sem chodí lidé, kteří jsou spjati většinou s muzikou a mají tak nějak blízko k

0: Jihočeskému kraji. Někdo je tady jednou a někdo tady pak může být kdykoliv, protože má k tomu všechno dohromady k dispozici jako ty správné důvody. A ten ideální důvod je ten, že se po 4 letech setkáváme v magazínu Hvězdy jihu na Ječeničce s Jirkou Krškou a s kapelou Rybníkáři, která nám hezky uvedla začátek toho dnešního dílu. Vítej, Jirko.
1: Já přeju krásný den tobě i všem divákům.
0: Vidím, že oblečení stylové.
1: Ano, ano, to je třeba.
0: Já se tě rovnou zeptám, protože kapela Rybníkáři. Já když vidím, jak se oblíkají Rybníkáři jako takový, tak mají takový ty gumové boty, ne? Ty gumové kalhoty s laclem, nějaký mikiny, teplo na hlavě něco. A vy jste jako jinak oblečení.
1: My jsme jako vodníci, protože Rybníkáři, to je vodnická kapela, která už funguje vlastně 38 let.
0: 38 let od roku 1988.
1: Od roku 1988, ano.
0: No, tak to už je moc hezká chvilka. Moc hezká chvilka, ale vy nemáte jenom tohleto výročí.
1: My máme hlavně výročí našeho festivalu, který je pro rodiny s dětmi a je to festival Pohádkový chlum a ne Vodnický splav. No a tam máme 25 let.
0: To je pravda, protože to je ten důvod, proč my se tady setkáváme a nejen teda kvůli 25. výročí toho báječného chlumu, nebo jak se to přesně jmenuje celé?
1: Celé se to jmenuje Pohádkový chlum u Třeboně.
0: Tím jsme zavírali naše povídání před 4 lety.
1: Ano, přesně tak.
0: A protože těch 25 let je se sakramensky úctyhodná chvilka, tak teď tím začneme. Letos to bude po 25. Kdy to bude?
1: Letos to bude po 25. a bude to poslední týden v červenci a my vždycky začínáme v pondělí a končíme v pátek, takže to bude od 27. července do 31. července 2026.
0: Takhle to bude. No, abychom ale byli, jak se říká, naprosto otevření, seznámíme diváky i s fotkama, jak to tam vlastně všechno probíhá a tím pádem můžeme probrat, co se vlastně zase odehraje na tomhle krásném místě v chlumu u Třeboně. Tak.
1: Určitě. My začínáme vždycky průvodem vodníků. Ale před tím průvodem, aby se sešli všichni návštěvníci, tak tam máme pohádku. Ta bude v 18 hodin na náměstí v chlumu u Třeboně.
0: Právě toho 27. července.
1: Právě toho 27. července. Já tady mám třeba takový nástin, jak vypadá úplně ten úvod, kdy se sejdou vlastně všichni vodníci, vezmou nástroje a zaspívají právě tu vodnickou hymnu, kterou jsme před chviličkou slyšeli.
0: Na první fotce můžeme vidět stany a všechno krytí, kdyby náhodou sprchlo nebo bylo nebezpečné slunce.
1: Ano, nám vodníkům samozřejmě trošku vody nevadí, ano. Ale pro vás, suchozemce, jsme připravili právě takovéhle stany.
0: To naprosto chápu. No a pak po té pohádce, jak to tak bývá, to už je taková tradice, ten průvod?
1: Ten průvod je tradice, ano. My jsme začali průvod asi od 2. ročníku, protože jsme si říkali, chce to něco takového, aby lidi věděli, že se vodníci opět po roce do chlumu u Třeboně vrátili.
0: A jak vypadá takový průvod? Podíváme se?
1: Podíváme se tady na fotku. Tak průvod zahajují koně, na kterých jedou 2 vodnice. No a potom je tam, jak vidíš, parta muzikantů. Prostě všichni vodníci, co mají nástroje, tak vemou své nástroje do průvodu, zpíváme vodnické písničky, že tady máme i takové krásné transparenty ve tvaru ryby samozřejmě.
0: No,
1: a tam jsou názvy vodnických rodů, kteří se zúčastnili právě toho vodnického splavu.
0: Kudy tak chodíte?
1: Tak my jdeme z náměstí chlumu u Třeboně na hráz rybníka Hejtman a potom obcházíme rybník Hejtman po jeho pravém břehu, takže jdeme kolem toho největšího kempu, který se jmenuje Hejtman Jich a dojdeme až na kemp Kapřík.
0: Ty jsi zmínil?
1: My jdeme v průvodu tak přibližně 30-40 minut.
0: 30-40. Ty jsi zmínil chlum u Třeboně. Jak jste se ocitli v chlumu u Třeboně?
1: No tak to je otázka spíš na to, jak jsme došli k tomuhle festivalu. My jsme se v roce 2000 potkali s kamarádem Jirkou Tibitanclem, s hercem, který je písecký rodák, ale v tu dobu sídlil v Havířově a měl tam svůj festival pro děti pohádkový, který se jmenoval Minitátor.

0: No a my jsme byli na Čochtanově Třeboni, kde jsme byli přizváni a jako vodnická kapela, to byly vlastně naše vodnické začátky. A tam jsme se s tímhle člověkem seznámili. A slovo dalo slovo a já jsem tenkrát pořádal festival české zpívání a tak jsme si řekli, že by byl dobrý nápad dát to dohromady a udělat festival divadla a muziky.
1: To je české zpívání bylo v Trocnově.
0: V Trocnově,
1: pokud
0: ano,
1: paměť sahá ano, tak daleko. Že?
0: Přesně tak.
1: Už nějakou dobu nefunguje. A takže se to v podstatě tak trošičku proměnilo to české zpívání v tu formu tady tohoto báječného vodnického festivalu.
0: Ono se to trošku prolnulo.
1: Prolnulo.
0: A my jsme tenkrát hledali místo, kde tenhle festival udělat.
1: A jsme u toho.
0: Jirka, ty by tanců říkal, já jsem písecký rodák, chtělo by to v Písku.
1: No, jak je to možný, že ten písečák, viď, lokální patriot, všechno by chtěl...
0: Potom jsme měli nápad Bechyně.
1: Ano.
0: A další nápad byla Zlatá koruna. On říkal, oni jedou ty vodáci a oni nám přijedou na to místo. A já jsem tenkrát, asi rok předtím, byl na Slovensku na nějakém festivalu, už nevím, jak se jmenoval, a přijeli jsme tam do kempu. Ten festival byl v kempu. Já jsem si říkal, to je úžasný, dělat festival tam, kde ty lidi se můžou ubytovat, kde tam stráví celou tu dobu festivalu, protože když jsem dělal to jihočeské zpívání, tak to bylo krásné místo, ale to místo jsme navštívili jenom jednou v roce. Takže nebylo tam, kde ty lidi ubytovat, museli jsme udělat stanový tábor pro ně, všechno tam dovést.
1: Když to v Klumu je to hotový. Tam je to připravený všechno.
0: A právě ten nápad byl o tom, že lidi přijedou s náma trávit celou dovolenou.
1: A je to tam.
0: A je to tam.
1: A je to tam. Ty jsi zmínil dva rybníky. Kapřík a Hejtman.
0: Já jsem zmínil rybník Hejtman, Kapřík je kemp.
1: Jo, Kapřík
0: je tam
1: je
0: potom
1: kemp.
0: Ještě velký rybník Staňkovský, vedle Staňkova a tam taky kolem toho děláme programy.
1: Já už si myslím, že všechno je rybník. Normálně díky tomu, že vidím rybníkáře a ty řekneš něco ohledně vodnického festivalu, tak já všechno mám za rybníky. Kapřík je teda kemp.
0: Kapřík je kemp.
1: Kemp, tak to se omlouvám.
0: A právě tak jsme došli do toho Chlumu, protože já jsem třeboňský rodák a to Třeboňsko znám hodně a tam je nejvíc rybníků a hlavně v létě je tam nejvíc lidí. A Chlum je právě to místo, kde se těch lidí dá vejít úplně nejvíc. Tam je nejvíc kempů, je tam spoustu chatek, spoustu kempů, místa pro stany. Takže to je ideální místo na setkání vodníků.
1: A tak jste tím průvodem prošli všema tyhle těma kouskama tohoto místa a až jste se ocitli na loďkách. A tady vidím právě něco, co by možná bylo dobrý popsat, protože to je hodně zajímavá fotka.
0: My to nazýváme zvaní po hladině rybníka. Aha. Takže jak tady vidíš, vodníci nasednou do pramic, aby jsme byli krásně vidět. Vezmeme sebou nástroje a plujeme si tak po hladině rybníka. Ono se krásně stmívá, západá nám slunce a ta muzika, ty písničky se po hladině krásně nesou.
1: Jo, takže všichni si můžou už dopředu ujasňovat, jak budou trávit další dny ve spojení právě s tady s tou pozvánkou.
0: Přesně tak. Lidi stojí na břehu, zpívají s vodníkama nebo nám mávají. Je to úžasná chvíle a my vlastně vyplouváme z toho kempu Kapřík a doplujeme až do toho kempu jich.
1: Ano.
0: Takže
1: ano.
0: Zpíváme a nese se to po celém rybníku.
1: A je jasně, že je jedno, jestli prší nebo neprší, protože vodníkům voda nevadí.
0: Nevadí, přesně tak.
1: No a teď pojď se teď zaměřit, jak vypadá takový ten běžný den, protože to už teda po tom průvodu všichni očekávají, že od rána se něco bude dít.
0: My máme od rána vždycky pohádku. To znamená, už v úterý v 10 hodin dopoledne začíná pohádka. A to je pohádka, která je na nejkrásnější scéně, kterou v Chlumu máme, a to je ostrov.
1: Podíváme
0: je to
1: se.
0: Ostrov, který se jmenuje Markéta, je to ostrov, který je v rybníku Hejtman. No ale vy suchozemci se samozřejmě nemusíte bát, protože na ten ostrov není třeba doplavat, i když je to samozřejmě taky možné, ale máme tam lávku. Lávka jde z kempu Hejtman jich a tak se dostanete na ostrov. Ostrov je dost velký na to, aby se tam vešlo, jak vidíš, dost publika.
1: No publikum
0: tady
1: teda.
0: Tady máme pohádku.
1: Ty tam to musí být docela i milý, když je třeba teplo, že ty stromy udělají dobrou atmosféru stínovou.
0: Je to tam krásný pod těma stromama, hlavně kolem všude je slyšet ta voda, ty vlnky, prostě všecko si to tam ševelí a na ty pohádky je tam taky nádherně ticho, protože nás neruší ten ruch těch okolních silnic.
1: Maximálně větřík, viď, ty ano, větvičky ano, a tak podobně. Ano.
0: A na téhle scéně my děláme pohádku vždycky dopoledne a potom jsou tam občas i odpolední večerní pohádky.

0: Dobře, a obě dva se?
1: No samozřejmě,
0: Jo.
1: samozřejmě.
0: Necháte
1: I vodníci, i
0: vdechnout.
1: suchozemci,
0: Jo,
1: obě dva,
0: myslím,
1: ano, ano,
0: já
1: ano.
0: jsem se bál, že se furt něco, jakoby, oběd normálně je a po obědě
1: My
0: zase
1: tam máme
0: bude.
1: i delší pauzičku, ta
0: Máte?
1: pohádka je od té 10. hodiny do 11.
0: Hodinku.
1: Hodinku,
0: Pak
1: hodinku.
0: takový nadechnutí před obědem nebo
1: Přesně
0: oběd.
1: tak. A pak nám začíná odpolední program.
0: To je samozřejmě po polodním klidu, ale že
1: Ano,
0: to
1: ano,
0: je
1: ano.
0: potřebný, to je jasný, protože potom až do večera nenecháte frekventantům vydechnout. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak.
1: A kolem 3. hodiny nám začíná buď pohádka, nebo pohádkový les. A to bych tady zmínil právě na další fotografii.
0: Ano.
1: Jak vidíš, že tady máme děti, co si užívají tady zrovna
0: Můžu se podívat?
1: takových barevných šlápor, kde musí přejít louku.
0: Aha.
1: A my tam máme pohádkový les, který v posledních letech startujeme z náměstí Flumu Třeboně a jdeme na louky, které jsou za náměstím. A máme tam 10 úžasných stanovišť. Je tam spoustu pohádkových postav a děti si tam můžou každý rok vyzkoušet úplně jiné disciplíny.
0: Zmínil jsi spoustu pohádkových postav a tak podobně. Kolik lidí se stará o ten celý festival vodnický?
1: Je to něco kolem 50
0: Kolem
1: lidí.
0: 50 lidí. A jak dáváte ty lidi dohromady?
1: No, ty lidi se dali dohromady postupně za těch 25 let festivalu,
0: Ano.
1: protože jsme zjistili, když jednou ten festival navštívíš, tak tě to, když tě to uhrane, tak už nemůžeš to nechat bejt a staneš se členem týmu. No a tak vlastně se sestavil, když tady takhle ukážu úplně tu první fotku, co jsme měli tu zvací, tak tady je vlastně ten náš hlavní vodnický tým, těch většina vodníků a členů divadel. Takže už za tu dobu jsou divadla, která pravidelně navštěvují ten náš festival a
0: Takže
1: už bez nich se nemůžeme obejít.
0: tady je vidět na té fotce samozřejmě, oč se jedná, kdy to bude, kde se to i najde.
1: Vodníci.eu.
0: Vodnici.eu. No a vidím, že celá vodnická rodinka tam je nachystána, připravena a
1: Já tady
0: kdo chce.
1: ukazuju tady na jedno místo, kde stojí náš vodnický král Pepa Vošplouch první,
0: Pepa
1: protože
0: Vošplouch
1: my máme
0: první.
1: samozřejmě svého vodnického krále, který byl zvolen v prvním ročníku pohádkového chlumu, takže letos už bude královat 25 let. A pak tam máme ještě dva ministry, ministryni vodoobrany, to je vodnice Krnda. No a
0: Neříkej, že máš taky nějakou funkci.
1: a já jsem ministr vodokultury a mám upevňovat dobré vztahy mezi lidmi a vodníky.
0: Tak to teda, ty jsi ministr?
1: No, já jsem dokonce ministr dvakrát, protože kromě toho, že jsem ministr vodokultury v naší vodnické společnosti Pohádkový chlum Vodnický splav, tak jsem taky ministrem pro vodníky. Tady je má osobní
0: To je v
1: vizitka
0: Pohádkovém
1: v
0: království.
1: Pohádkovém království, ano.
0: Aha. Jirko, uvažuješ, že by si časem byl i
1: Ne.
0: ministr? Ne, dobře.
1: Vím, kam směřuje
0: No,
1: tvá
0: ale jako
1: otázka.
0: musel
1: Ne,
0: jsem
1: dvě
0: naznačit aspoň.
1: ministerská křesla mě úplně stačí.
0: Jako teď tam máme dost unikátní lidi, takže by si možná je pěkně smáznul všechny, ale
1: Ne,
0: to
1: ne, ne, do
0: bude
1: toho opravdu
0: jiná
1: nepůjdu.
0: věc. Každopádně teda všechno se koná, Jirko, venku.
1: Všecko se koná venku. My jsme měli k dispozici prvních 19 ročníků, jsme měli k dispozici i kulturní dům, který jsme mohli využívat. A
0: Aha.
1: potom se stala taková věc, že přišel ten COVID, to tady
0: No,
1: všichni
0: tak.
1: známe. No a ono nás to jako vyhnalo všechno do venkovních scén.
0: A nakonec je to spíš pozitivní
1: A my už
0: zvrat.
1: jsme tam zůstali.
0: Vy jste tam
1: My už
0: zůstali
1: jsme
0: a
1: tam
0: jste tam
1: zůstali
0: rádi.
1: a jsme tam rádi.
0: Co se odehrává venku, kromě těch věcí, které jsme říkali? Pohádky, pohádkový les, průvody, písničky, hraní. Ještě určitě něco dalšího bychom mohli se teď jako podívat na
1: Přesně
0: naše
1: tak, my
0: tady.
1: tam máme dílničky pro děti. My tam máme takový jeden den, který se věnuje dílničkám. Tady třeba vidíš, jak vodník Ivan na svém keramickém kruhu vysvětluje, že není vůbec lehké si vytočit takový vodnický hrníček.
0: Ano.
1: Máme tam potom dílnu
0: Vodník
1: taky
0: Ivan.
1: s kovářem, pak tam máme drátenické dílny a spoustu dílniček, kde si děti můžou něco vyrobit. Třeba takovouhle vodnickou kokardu, kde se můžou ozdobit na náš průvod.
0: A oni si to vyrobí a můžou si to nechat.
1: No
0: Jo,
1: samozřejmě, ano,
0: samozřejmě. No
1: ano,
0: tak
1: ano, ano.
0: to je nádhera. To je nádhera.
1: A protože máme letos 25. ročník, tak jsme si tam pozvali i další divadla, jako takovou zdravici, kterou udělají v letošním pohádkovém chlumu. Ale tam, kde budou ty dílničky, jsme si pozvali výborného kuchaře Petra Stupku.

0: který nám taky ukáže, jak on zpracovává ty ryby, protože když vodníci, tak ryby, to je,
1: no to, já
0: to
1: vím,
0: má k sobě
1: takže se může
0: blízko.
1: Každý těšit na kaviárové hody.
0: Nebo, no uvidíme, co nám Petr představí a čím nás překvapí.
1: Nebo snad osmažené šproty z konzervy.
0: To necháme na něm. Tohle proběhne ve čtvrtek 30. července odpoledne právě na náměstí toho městy se klubu Třebuně.
1: Jak třeba vodníci sledují třeba nějaké talenty dětské, nebo nějakým způsobem, jestli se jim věnujete v tom smyslu, aby taky něco předvedli, aby nebyly jenom ty pasivní koukači na něco, nebo manuálně vyrábějící něco pro sebe. Existuje ještě něco, jak se děti můžou nějak díky vám prezentovat?
0: Existuje, a to je naše pěvecká soutěž, která se jmenuje Zpívající žába. A je podle hesla Žabičky a žabáci nejlepší jsou zpěváci. Tady třeba máme jednu účastnici, dokonce finalistku naší soutěže Zpívající žába, protože my máme ve středu takový výběrový program, kde se může kdokoliv přihlásit z dětí, vybere si svoji písničku, my s rybníkářema s nima tu písničku secvičíme a za doprovodu pravé vodnické kapely si tu písničku můžou potom na pódiu zaspívat. A my nedáváme body, ale dáváme žáby. Každý vodník má možnost dát 5 žab.
1: Takže
0: celkový zisk, máme tam 3 vodníky a celkový zisk je 15 žab. A kdo dostane nejvíc žab, ta postupuje právě, jak tady vidíš na pódium v kempu, tady je vidět to pódium, do pátečního finále, kde se zjistí, kdo dostane titul Zpívající žáby.
1: Skvělý. To znamená, že to jsou kromě toho všeho dalšího ještě koncerty, hudební večery. Vy hrajete pro všechny?
0: My hrajeme pro všechny, hrajeme pro děti, hrajeme pro dospělí.
1: Jirko, vy nejen, že hrajete takhle jako vodníci, jako muzikanti, ale já mám pocit, že si můžou i děti nebo rodiče vaše písničky odnést.
0: Přesně tak, a to máme tady nové CDčko, to jsme před 4 lety ještě tady neměli, a to je CDčko Pohádkový orchestrion. Uh-huh. A tam jsou písničky z našich pohádek, ale nejen z našich pohádek, jsou to písničky, které my hrajeme na našich programech pro děti a dospělé. A jak už vidíš, že tady vidíš čarodějku, tady vidíš čertici, tady vidíš vodníka, loupežníka.
1: Takže všechny vaše převleky v podstatě v jednom obraze.
0: Všechny naše tváře v jednom obraze.
1: Já jsem řekl převleky, vlastně vy jste to vy, to jsou opravdu tváře. To znamená, že mokré písničky mají
0: dalšího bratřička nebo sestřičku.
1: Přesně tak. A dokonce i Jiskra v kouři pořád funguje?
0: Ano. Jardo, ještě tam máme takovou specialitu na tom CDčku. Já to nebudu přímo tohle ukazovat, ale jenom to řeknu. V tom CDčku je takzvaný QR kód. Protože jsme zjistili, že spoustu vás suchozemců už dneska nemá, kde si to přehrát. A tak stačí, když si ten QR kód pěkně nasnímáte na svůj mobilní telefon a stáhnete si rybníkáře k sobě, abyste si nás mohli nosit pořád sebou a poslouchat naše písničky.
1: Ta představa, že namířím telefon a stáhnu si rybníkáře, je úplně člověče pohádková. Protože vy jste hudebně pohádková kapela, která se tomuhle tomu věnuje. Jirko, ten festival má svůj začátek a má své finále. V tom finále se pak taky něco určitě odehrává tak dobrého, že ty lidi si to pak pamatují celý rok a chtějí přijet zase.
0: Přesně tak. My ten festival začínáme průvodem a končíme taky průvodem. Ale ten průvod, který je na konci, je, když se setmí, je to průvod lampionovej. Takže my tam máme dokonce pro děti, jak tady vidíš na té fotografii, připraveny lampiony. Vezmeme si své vodnické koupací oděvy.
1: Vodnické koupací oděvy? Co to je za...
0: To jsou třeba ty klasické pruhované plavky z první republiky.
1: Ano.
0: Koupací klobouk.
1: Ano.
0: A odebereme se z kempu jich, kde nám skončí to finále soutěže Zpívající žába. Tam vyhlásíme taky termín dalšího ročníku pohádkového chlumu a odebereme se na hráz rybníka Hejtman, kde se vodníci zanoří za zpěvu lidových písniček do vod Hejtmanu.
1: Tady je vidět to loučení z vodníky patrně.
0: Tady je vidět loučení z vodníky. Nejsou tam sice vidět děti s pláčem, kteří to obrečí, že vodníci z chlumu odplouvají, ale zase dobrá zpráva v tom, že se vodníci opět za rok do chlumu u Třeboně vrátí.
1: Vy dodáváte takovéhle jistoty. To je velká jistota, protože

0: pochopitelně ten pohádkový chlum je teda místem tradičním už dneska a místem návratu.
1: Ano, to jsme rádi, že se nám vrací spoustu lidí a

0: rád, že jsme tomu mohli věnovat tento prostor a určitě bude stát za to pozvat lidi na vodnický chlum nebo pohádkový chlum. Je to tak?
1: Proveďte. Takže pokud si chcete udělat krásnou dovolenou pohádkovou, přijeďte poslední týden v červenci od 27. do 31. července do chlumu u Třeboně a rybníkáři a vodníci se na vás moc těší.
0: No, bude to stát určitě za to. Tak to jsme teď udělali to, co jsme se domluvili a teď už jenom tak trošku letem světem, protože rybníkáři nejsou jenom pořadatelé této nádherné akce, tak pojďme se podívat ještě na další důležitou akci, kterou je dobrý zmínit, která taky bude pomalu slavit 25 let.
1: To je Klub na nečisto.
0: Ano.
1: Klub na nečisto začal v roce 2003 a klub děláme vždycky od září až do června a každý měsíc si tam zveme nějakého zajímavého hosta. V letošním roce jsme tam třeba zajímavého měli pana Štěpána Raka se svým synem, potom jsme tam měli třeba kombinace...
0: Jirko, nemusíš to, já jsem koukl na vaše stránky.
1: Jo, ty to máš všechno připravený.
0: Tohle to jsem vytisk, protože tady ten dlouhý seznam jsou vaši hosté a nejlepší na tom je totiž, já jsem si říkal, co to je ta kapela a mnoho dalších a to vlastně tam ani všechno není. Tak to jsem ti přinesl takový dárek, abys věděl, co všechno vlastně se dá najít na vašich stránkách a je to důležité taky si uvědomit, že na stránce www.rybníkaři.cz je vlastně o vás, ale absolutně všechno. Takže i Klub na nečisto, potom další vaše aktivity, které se blíží.
1: No, blíží se spoustu pohádek, ale to všecko najdete na těch našich
0: stránkách. Přesně tak, takže nové aktivity, jako jsou výlety pro školy, že jo?
1: Ano, děláme od loňského roku výlety pro školy a pro školky v klášteře Zlatá koruna.
0: Najděte si to, protože to stojí za to. Taky děláte adventní pořady.
1: Děláme spoustu adventních pořadů, ten náš hlavní adventní pořad se jmenuje Cesta do Betléma, s kterým objíždíme nejen školy a školky, ale i náměstí po jižních Čechách a po celé České republice.
0: Já jsem zjistil, že sály, náměstí, prostranství, ty nějaký cesty, které mají jenom trošku prostoru, tam všude rybníkáři jsou. Tam se všude vejdou, tam všude můžou existovat.
1: A hlavně jsme tam rádi, můžeme být jak ve volném prostoru pod širým nebem, nebo v sálech a všude jsme rádi a pořád nás to baví.
0: Skvělý, tak milí přátelé, právě jste viděli rozhovor s ministrem pro vodníky v pohádkovém království Jiřím Krškou. Jsem rád, Jirko, že jsi přišel do pořadu, do magazínu Hvězdy Hudíky.
1: Já děkuju moc za pozvání.
0: A věřím, že budete pokračovat ve všech aktivitách, které jsou, protože dělají lidem radost, dělají jim potěšení. A mám ti takový pocit, že radost a potěšení to dělá i vám.
1: Dělá a moc velké.
0: Moc velké. Rozloučíme se písničkou, to si myslím, že na závěr bude se velmi hodit.
1: Bude to písnička Pochod vodníků a je to taková písnička, kterou zpíváme v průvodech v chlumu Třeboně.
0: Výborně, přátelé, loučíme se písní, která je Pochodem vodníků a zahrají vám ji rybníkáři, aby vám odstartovali to skvělé léto v roce 2026. Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Rybníka hejtmanu mají vodníci splav. Zval si věci do stanu, skoč do vody a plav. Prsti ploutví hej mě oudem, jako štikarvy se sproudem. Když to stihneš, tak za náma.

na břehu i pod hladinou radost zvyká, že měli ustavidla seně dvodníků. A nechý to nikdo jiný, než sám pošplou král, vynořil se, aby tady

0: tvrdíc nám dálka probavila. Mohlý pecky vyhrává hudnická kapela.
1: A když mají všeho plný pecky,
0: na vodu si hodějnecky odpočinou a pak zase zpívaj zase.

0: V kině Kotva měl premiéru film Kozák režiséra Vojtěcha Kopeckého. Připomíná pozoruhodný příběh donského kozáka Andreje Charitonova, muže, který se významně zapsal do historie českého potravinářství. Právě s jeho jménem je spojován vznik slavného sýra Niva. Film ale nevypráví jen o sýru s modrou plísní. Vypráví především o člověku, kterého do jižních Čech přivedly velké dějiny, odvaha a schopnost začít nový život. Kozák tak vrací zapomenutému příběhu lidskou tvář. Ukazuje, že za každou tradicí stojí konkrétní osud, práce a místo, které si zaslouží, aby jsme si na něj vzpomněli. Niva není jen známý český sýr, je to také kus českého Krumlova a kus života Andreje Charitonova.
1: Dovolte mi, abych vás přivítal na premiéře dokumentárního filmu Kozák. Já se jmenuji Jan Kořák, stejně jako nejstarší dcera Andreje Charitonova, který žil v České

0: Budějovicích od roku 1934 až do roku 1947.
1: Já pocházím z mlíkařské rodiny. Můj strýc dělal ředitele výzkumného ústavu mlékárenského za minulýho režimu, samozřejmě. A nikdy se doma nezmínil o jménu Charitonov. To se totiž nesmělo. Všechno, jak jsem později zjistil po revoluci a v posledním období, vymysleli vždycky na ústředí, na koncernu Praha a na výzkumném ústavu a tak. A teprve po revoluci, když se začala rekonstruovat sírárna v Českém Krumlově, taky je tady autor veškerých představeb, co to je inžín Honza Veselý, tak padlo jméno Charitonov, Andrej Charitonov. Přeju vám, abyste měli kulturní zážitek. Chci vám moc poděkovat, že jste přišli. No a k Madetě tohle patří. A velmi to přeju rodině Charitonových, protože byli velice aktivní účastníci tvorby tohoto díla a ať si to hezky užijou. Mějte se hezky a příjemný zážitek.
2: Vážení hosté prvního uvedení dokumentárního filmu Kozák. Moje jméno je Petr Lněnička a já mi moc líto, že dnes večer nemůžu být s vámi v kině, protože moje pracovní povinnosti mi nedovolí, abych za vámi do Českých Budějovic přijel. A tak jsem se aspoň rozhodl oslavit to s vámi po svém a dám si takový slavnostní oběd ve stylu Andreje Charitonova, kterému jsem měl možnost propůjčit v tomto dokumentu svůj hlas. Mm-hmm.

Takže přátelé, ať vám film chutná.

budu velmi stručný, protože všechno, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl v tom filmu. Ale měl bych asi říct velké díky společnosti Madeta a panu generálnímu řediteli, že se pustili do podpory tohoto projektu, čímž vlastně i zaplnili trošku bílé místo v historii Sírniva, ale myslím si, že i trošku z historie jako takové. I pro mě, když jsem v tom jako bádal, tak jsem objevil spoustu věcí, kterých jsem předtím nevěděl a věřím tomu, že vy jste tam taky něco objevili.

pocity jsou hezký, protože cítím z lidí jako hezké reakce. Tak to je jako na to milý. Pro mě je to vlastně už trošku historie, protože já jsem to dokončil před 2 měsícema, dejme tomu. Takže už jsem od toho trošku odpoutaný, ale znovu jsem se díval a znovu jsem si ověřil, že něco tam funguje velmi dobře a je dobře, že to tam je, že to tam zaznělo, hlavně ty historické věci. Spoustu věcí bych udělal jinak, to je jasný, ale mám radost lidí, z reakce lidí, kteří zatím jsou velmi, velmi hezký. Mně to dalo hodně, já jsem nikdy, přemýšlím, ale myslím, že jsem nikdy ne.

0: dělal film, kdy jsem musel úplně sám se prokousat těma zdrojema. To znamená, naposlouchat si ty lidi, kteří vyprávějí ten příběh, překvapivě ho vyprávěli jinak. Já jsem z toho musel udělat nějaký průměr, o kterým jsem usoudil, že takhle to asi mohlo být. Ne nějak zásadně jinak, ale trošku jsem to musel upravit. Pak jsem se musel prokousat spoustama zdrojů jako historickýma. Pak jsem samozřejmě hledal spoustu zdrojů obrázkových, že jsem věděl, že to bude víceméně mluvící hlavy, tak aby to bylo zajímavé. Tak to mě dalo, že to jde udělat, ale je to strašný práce. To jsem si ověřil. Ale co tě nezabije, to tě posílí.
1: Jaký máte pocit po shlédnutí toho filmu?
2: No trošku zkroušený, musel jsem zamáčknout slzu. No, ale já už jsem to jednou viděl, takže jsem byl trochu ozbrojený a mám z toho radost. Protože vidím rodina, jakou má radost jejich.
1: Můžeme čekat, že do budoucna se začne říkat Madeta sponzor českého filmu?
2: Tak to si nemyslím, ale určitě to není poslední snímek, který jsme udělali. Já vím, jak je každá značka ceněná na evropském a i světovém trhu, takže budeme určitě točit něco ohledně Romaduru a tak. Tak to vám říkám víc, než bych měl. Že jedna z těch sester se projevila do časopisu Květy a my jsme nevěděli, čeho se chytit. Jo? A takže když nějaký kontakt prostě vzniknul, no tak jsme po něm šli. No a pak už teda bylo to dílo toho režiséra, který je vynikající. Ten člověk tomu dal tolik, to jako mu netlačím zadarmo káru, ale on opravdu tomu věnoval takový kvantum času. A víte, byl vidět, že to dělá s radostí. Jo.

0: Vážení přátelé, 5. června se právě tady na golfovém hřišti v Hluboké nad Vltavou uskuteční ojedinělý hudební zážitek. Na zahájení turistické sezóny se vám v rámci open air koncertu s podtitulem Z Carnegie Hall na Hlubokou představí jedinečné hudební těleso, světově uznávané kvarteto Jánoška Ensemble. Pro tento večer si pro vás kvarteto připravilo program španělské hudby ve svém specifickém Jánoška style. Jánoška Ensemble, to jsou tři bratři. Ondrej, František a Roman Janoškovi a jejich švagr Julius Darvaš. A na Hluboké s nimi vystoupí jejich čtvrtý bratr, zpěvák Arpád Janoška. Čeká vás výjimečný hudební
1: i gastronomický zážitek, proto pro vás jsem připravil hodně španělský speciality.
0: Více informací na www.hudbanagolfu.cz. Tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.

0: Dej pác.
1: Již tradičně v květnu máme tady v Park hotelu na Hluboké konferenci Management znalosti a praxe. To letošní téma zní umělá inteligence, moje konkurenční výhoda. A máme velké štěstí, že můžeme opět uvítat velká jména v této oblasti, jako je Petr Hirš, ředitel Dataclare O2, Senta Čermáková, výkonná ředitelka Czechitas, autora knihy Homo sapiens AI Richarda Furicha. A z Prahy, z Velké Prahy k nám ještě společně s ostatními dorazil Slávo Švancár, který nás vtáhne do toho, jak opravdu v realitě probíhá zavádění umělé inteligence do firem. A máme tady i takovou malou raritku, určitě jste ji zaznamenali a ještě ji uvidíte. A přejte nám, ať nám neprší, protože i když prší štěstí, jsme rádi, když můžeme vyběhnout ven a podívat se i

0: Moje jméno je Michála Krauzová a srdečně vás vítám jménem celého týmu a jménem Bajta, Bajta Kutra.
1: Já 13. roční klub konference,
0: tam téma AI, moje konkurenční síť.

0: Richard Führich je odborník na AI, dnešní přednášející a taky autor knihy. Richarde, můžete mi říct, většinou lidé, kteří se pohybují v počítačové nebo v téhle branži, nejsou spisovatelé. Jste výjimka.
1: Já jsem se spisovatelem až stal. Vlastně mě k tomu právě tohleto přivedlo. A já bych to trochu korigoval. Jo? Já se zabývám AI, ale trochu jinak. Já se nezabývám AI jako tím, co ona umí, ale zabývám se člověkem. Já skoro celý život, nebo poslední půlku profesní, se věnuju rozvoji lidí. A AI ovlivňuje člověka, mění ho v několika ohromných dimenzích a přijde mi, že o tom jako nemluvíme, tím se nezabýváme, takže odtamtud já jsem se k AI dostal a hodně jsem experimentoval s tou technologií, s technikou, ale to, co mě hlavně zajímá, je člověk a co to s ním dělá. O tom je i ta kniha. Proto vznikla jako důsledek, jako volání divočiny.
0: To znamená, že vy jste jeden z mála, který se zabývá tím, co to s náma provede a co to páchá na člověku, nikoliv jak to zefektivnit jenom.
1: Ano, co to páchá a druhým dechem se snažím říkat, co to nám přináší, co to pro nás dělá a hledat tu rovnováhu, protože je spousta odpovědí, které neznáme.
0: To je asi úplně pro mě jako pro laika, když o tom přemýšlím dlouhodobě samozřejmě, je to to nejtěžší, co nás v souvislosti s AI čeká. Ne to, jak se to naučíme, ne to, jak to naučíme seniory, děti, ale jak se s tím jakoby vypořádáme a jak to vybalancujeme. Je to tak?
1: Můžu říct, že jste možná jako tak jako definoval nějakou základní tezi, se který já opravdu jako vycházím a myslím si, že je to ohromná výzva, aby jsme s tím něco udělali. Jako nastal čas, kdy my musíme aktivně jako utvářet naší prostředí, dohnat tu změnu, která se kolem nás děje a AI jenom jako reprezentuje, bych řekl. Vlastně je to takový jako memento mori. Jo? Hele, lidé, udělejte něco, začněte se zabývat tím, jaký budete žít život. Takže zní to možná, je to docela těžko uchopitelný, je to o tom, jak žijeme, jak dosahujeme svého štěstí a digitální svět obecně, my to máme pod tím názvem AI, si myslím, ten do té míry jako utváří hněte ten náš život, že nás to začíná mlít. A my nechceme být semleti. My chceme mlít a něco z toho vyrobit.
0: Já jsem teď to přeslechla, skoro se mi to líbí, že jste říkal, že nás to začíná mlít a já jsem si říkal, že ono nás to tak trošku i začíná mít, jako, že nás to začíná vlastnit. Máte ten pocit, protože já když na to koukám, tak naprostá většina lidí se k tomu staví tak, že říká, musím to využít, efektivní, tohle. Ale i sám za sebe teď mluvím. Je to trošku jako takový, že tohle už nemusím řešit, tohle už nemusím umět, tohle se nemusím naučit, protože to za mě něco udělá. Já mám pocit, že se stáváme takovými těmi pomyslnými Římany, kteří leží na těch lehátkách, z těch hroznů ukusují kousky, zbytek zahazují a už vůbec jako nejsou schopni, víc a víc nejsou schopni reagovat na běžné podněty života, protože ono to něco za ně udělá.
1: Víte, on je to podle mě jeden způsob, jak to popsat. A je dobrý, aby nás vyděsil, když to takhle popisujete, že jo. Ono nás to začíná mít, s tvrdým i, že jo. A o to si myslím, že je to lépe, že je to dobře, že když tenhle obraz jako popíšete, to znamená, hele, něco by mělo být jinak. A já k tomu přistupuji jako pokorně, já neznám na všechno odpovědi, ale já jako coach, to je hlavní moje profese, tak přinášet jako otázky, jako dloubat takhle do nás, aby jsme našli nějakou novou cestu, si myslím, že je zásadní, že je strašně důležitý, tak o to se snažím. A věřím potenciál člověka, že opět něco vymyslí. Ale nesmí sedět na tom lehátku a pořádat lukulské hody a jen ano, tak ano, jako ano. A přehlídky, že jo. To bych se podepsal, no.
0: Kde budeme jako civilizace když to půjde takhle rychle, protože ono to má neuvěřitelně jako raketový nárůst a já mám pocit, že čím dál tím víc. Pamatuju si, loni tady byl přednášející, který říkal, já za dobu, než sem dojedu, tak se všechno změní. Když si to připravuje a chce o něčem mluvit, tak než dojede sem, tak ono je to ještě třeba lepší a jiný. Kde budeme za 10 let?
1: To je otázka za milion. Jo. Na jednu stranu my to nevíme a netušíme. Na druhou stranu my si můžeme požádat umělou inteligenci, aby nám udělala 10 scénářů, kde budeme. Ale to všechno je relativní. Já si myslím, co je na tom jako, co je dobrá zpráva je, že když my si řekneme, že za 10 let chceme být tady, tak
0: tam můžeme
1: si
0: být.
1: Můžeme říct ano. Jaký kroky k tomu můžeme podniknout, za jakých podmínek se to může stát a hlavně, co musíme znát a umět, co se musíme naučit. Jo? My myslím, že přicházíme, nebo ocitli jsme se v takovém věku nepohodlnosti. My, aby jsme ty věci změnili, tak se musíme zatraceně snažit. A trošku jsme možná zapomněli snažit se. Jo? Ono to všechno tak jako přicházelo. Takže taková odvaha pustit se do něčeho je podmínkou toho, aby jsme si řekli, za 10 let chceme, aby ten svět vypadal takhle a uděláme proto všechno, co můžeme, aby tak vypadal. A za těch 10 let budeme mít čistý svědomí, že jsme všechno udělali.
0: To zní jako plán a mám návrh. Dáme si tady sraz a pak to zbilancujeme za těch 10 let.
1: Výborně, výborně, výborně platí. Jo?

0: Zámek Zbiroch vznikl z původního opevněného hradu, který byl založen na počátku 13. století. Za jeho zakladatele je považován Břetislav ze Zbirohu z rodu Sulislavců. Ale již v roce 1230 zpráva připomíná jisté bratry Chřena a Sulislava ze Zbiroha. Později byli mezi vlastníky hradu rod Drslaviců, král Přemysl Otakar II., rod Rožmberků, král Zikmund, rod Kolovratů, Lobkoviců nebo císař Rudolf II.
1: Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na zámku Zbiroch, neboli také jinak zvaném zámku Tří císařů. Nacházíme se na půl cesty mezi Prahou.

A Plzní po dálnici D5 na tomto krásném slunečném nádvoří. Zrovna zde máme plnou sezónu, probíhají prohlídky zámku, obědy v naší zámecké restauraci u Rudolfovy Kratochvíle, ale máme také plný hotel, ve kterém bychom vás rádi přivítali. Navštívit můžete wellness, lanové centrum nebo se jen tak projít zámeckým parkem. Zámek Zbirot nabízí několik prohlídkových okruhů. Tím prvním a základním je okruh zámecký, který vás provede vnitřními prostory zámku, řekne něco o minulosti a současnosti templářského řádu nebo o Alfonzi Muchovi. Dále nabízíme hradní okruh, který je součástí venkovních prostor, kde můžete vidět samostatně stojící hlásnou věž, hradní studnu nebo také vězení.

Na zámeckém nádvoří pořádáme během roku několik akcí, ať už jsou to jarmarky, ochutnávky vín, jak svatomartinských, tak růžových, anebo i dětské oslavy, například Halloween.

naší středověké krčmě u Rudolfovy Kratochvíle můžete ochutnat mnoho specialit rakousko-uherské kuchyně, například táflšpic, nejoblíbenější jídlo Františka Josefa I. Můžete se zde občerstvit s výborným vínem nebo točeným pivem. Ochutnat můžete i speciality z místní cukrárny.

0: Na místní Buližníkové skále stojí nejstarší samostatně stojící hlásná věž v Čechách z počátku 13. století.
1: Zbiroch leží v nádherných křivokládských lesích, v bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy. Objekt stojí na podloží z buližníku, který odráží radiový signál, takže hornina fungovala jako obrovský přírodní zesilovač.
0: Z hradního nádvoří nyní vstoupíme do hradní kaple, která je zasvěcena na nebevzetí Panny Marie. Tato kaple dnes slouží jak k civilním, tak k církevním obřadům.